0: Počkaj.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

sen, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ustin, štěstíško zahalí. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

jsem jim můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši sluš.

vidíme. Nahoru a dolů. Špičáky, stoličky, všichni spolu.

už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíl žravcům záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc

Ona miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové pěti.

Já namiluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte buřty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak, jak...

svatém vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrlič tu spát, převlečen za chrlič tu spát. Převlečen za chrlič tu spát.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Teď je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

sežral mě jako pralinku, to jsem od šakala nečakala. La la la la la la la la la la la la la la la la la, to jsem od šakala nečakala. Jenomže zapomněl před dobrým jídlem umýti si pracky mídlem, protože šakal nikdy je na neví, co je,

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Naše malá Agáta je od pondělka chůravá. Maminka jí vaří čaje a pan

čákavníkl bacil, v roztrhaným kabátku. A ten bacil vzal si za cíl močit naši Agátu.

0: štěňátko, ptakopiska jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuál

0: jako pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra jmenuje se
2: Tygrátko.
3: A štěňátko orangutan.

0: a štěňátko anakondy, jmenuje se
1: Anakondiátko a štěňátko jaguára.

0: Terminator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže... Ježkátor.
1: Ježulátor.
0: Ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor.
1: Ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to malý ježe.
2: Znamenat. Kamínky tu všude sbírají, fotí si mě potají, kdo ví, co na mé poušti dělají, mimozemšťany tu asi hledají.

ze země odejít. Já budu první, koho potkají. Asi proto si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

příště, čau, jdu hledat Marsky, Marťanky vlastně, jsem chtěl říct, ahoj.

Rádio Junior.

pěť. Těšte se fjordy a jezera, to bude panečku nádhera. Až já budu velký heč, bude ze mě potápěč. Budu v moři chodit po dně, uvidím tam vážně hodně ryb.

koňku, ačkoliv tak krásně skřehota. Řekli, ať se u opery nemotá. Vždyť to je homry,

těžko se jí doma žije. Bratře Černé, chop se kije.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

zasloužíte dárek nebo uhlí. Oči dětí někam stranou uhly, jen je nechme, ať se chvíli bojí. Nakonec si přijdou pro obojí. Ten, kdo dneska večer

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
1: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
1: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
1: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

Lenny Cristo, chicken, feed lettuce skid. Alright, what up? Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

jsem, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv, baby nota, myslím na to, kam se poletí.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na Fun Facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize.

0: Lorin nebo tiktokovém bangru Lush Life od Švédky Zary Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star Parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drásy.

0: Mám nejspíš kočku s errorem.
1: Radio Junior.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

se bolestí, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat. V malém množství léčivá, zajetí ti prospívá, chci dýchat, dýchat, nech mě dýchat.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudykuk Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádia Junior.
1: Ahoj, já vím, že už to určitě víš, ale pro jistotu připomínám, že hitparáda Rádia Junior odjela na dovolenou a místo ní si teď o letních prázdninách můžeš vychutnávat ledově vychlazenou star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Minule jsme byli v Norsku, příště nás čeká Dánsko a dneska... Dnes se společně zaposloucháme do hitů země tisíců jezer, saun, polární záře, mumínků, Angry Birds, sobů a také jedněch z nejšťastnějších lidí na světě, z nichž velká část miluje metal. Už víš, o které zemi bude řeč? No jasně, že o Finsku.
0: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: Možná ti překvapí, kolik světových hitů právě ve Finsku vzniklo. Některé znáš z TikToku, jiné z Eurovize nebo z počítačových her. Nevěříš mi? Tak schválně. Když řeknu názvy skupin, jako je Drasmus, Apokalyptika a Nightwish, nebo hitovky Freestyler, Finská polka nebo Cha-cha-cha, uvidíš, že spousta songů ti přijde povědomých a kdo ví, třeba se zamiluješ i do finské elektronické muziky, popu, rocku nebo metalu, na kterém Finové naprosto ujíždí. Tak si připrav batoh, nasaď zimní čepici a vyrážíme na další hudební expedici Sever.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 finských písní a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi napiš, která se ti líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star parádě.
0: Star paráda Rádia Junior.
1: A teď už jdeme na to a začneme skladbou, kterou si už určitě někdy slyšel anebo slyšela. Možná ani nevíš kde a právě v tom je její kouzlo. Stojí za ní DJ Darude a jeho single Sandstorm patří mezi nejslavnější elektronické skladby všech dob. Vznikl už v roce 1999 a dodnes zní na sportovních stadionech, v televizních přenosech, počítačových hrách i na internetu. Zajímavé je, že v něm neuslyšíš jediný zpívaný text. Přesto ho poznají miliony lidí po celém světě během několika vteřin. Darude, vlastním jménem Tony Ville Henrik Virtanen, se narodil ve finském městečku Eura. A i když pochází ze severu, kde velkou část roku vládne led a sníh, tak my se právě teď díky němu společně proběhneme písečnou bouří. Darude, Sandstorm.

0: Jak se ti líbila legendární hitovka Sandstorm od finského DJ, který se říká Darut? Taky se ti při jejím poslechu zdálo, že běžíš jako o život písečnou bouří? Tak to se ti vůbec nedivím, protože právě tomuto specifickému stylu se v hudební hantýrce říká trance a má tě dostat do tranzu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my od elektronické hudby míříme k další finské specialitě, tentokrát do světa breakdance a rapu z přelomu tisíciletí. Právě tehdy vznikl jeden z největších finských hitů všech dob, Freestyler. A teď kvízová otázka. Tušíš, co slovo freestyler v tomhle songu znamená? Za A. lyžař, který si jezdí, jak chce. Nebo za B. modní specialista. Nebo za C. člověk, který si vše vymýšlí za pochodu. A správná odpověď je za C. Ve světě rapu a hip-hopu freestyler označuje člověka, který improvizuje a všechno tvoří přímo na místě. A přesně v tomto duchu k této písni vznikl i jeden z nejslavnějších videoklipů své doby. Tehdy v roce 1999 ještě nebyly chytré telefony, takže když chtěl někdo poslouchat muziku ve sluchátkách, tak si sebou vozil takový malý kapesní přehrávač, kterému se říkalo MP3. A proto ve videoklipu uvidíš kluka s dredama, který je v metru a pomocí své MP3 opakovaně pouští, zastavuje a vrací zpět nejenom svoje písničky, ale i čas. A tak ovládá dění kolem sebe. No a teď si představ, že se taky dostaneš k takové kouzelné MP3. Co uděláš jako první? Ještě nevíš? Tak přemýšlej. Máš na to skoro celou písničku. Bombfunk MCs Freestyler.

0: Tak to byl legendární freestyler od Bombfunk MCs, jedné z nejvýraznějších finských skupin přelomu tisíciletí. Jejich hudba kombinovala rap, breakbeat a elektroniku. A jejich freestyler tehdy naprosto okouzlil celý svět.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu Rádia Junior s těmi největšími finskými hity. A teď přichází zpěvák, kterému se často přezdívá finský Justin Bieber. U nás bychom mu zas mohli říkat třeba finský Matěj Plšek. Zkrátka a dobře, prostě finský zpěvák, který se proslavil už jako kluk. Jmenuje se Robin Packalén. Narodil se 24. srpna 1998 a svůj první velký hit vydal už ve 13 letech. Jmenoval se Frontside Ollie. Tušíš, co to je? Za A trik na skateboardu, nebo za B název slavné finské limonády, nebo za C volské oko po finsku. A správná odpověď je samozřejmě za A. Frontside Ollie je skutečný skateboardový trik. Umíš ho? Robin Packalén si ho ve svém videoklipu z roku 2012 střihl. Dělá se tak, že při triku skateboard jezdec vyskočí do vzduchu a otočí se o půl kruh, tedy o 180 stupňů. Hustý.

0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Robin ze svých teenagerských let už dávno vyrostl. Stále ale patří mezi nejposlouchanější finské popové zpěváky a po svém mezinárodním úspěchu se singlem Frontside Oli ve světě skvěle zabudovala i jeho nedávná spolupráce s norským DJem a producentem Alanem Walkerem. Dust. Dostane i tebe.

To byl finský zpěvák Robin Packalén společně s norským DJem a producentem Alanem Walkerem a jejich mezinárodně úspěšný hit Dust neboli Prach. A na tomto songu je krásně vidět, jak spolu obyvatelé skandinávských zemí často a rádi spolupracují. Když se řekne Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko nebo Island, nejde jenom o sousedy na mapě. I když má každá země svůj vlastní jazyk a styl, spojuje je hodně podobný přístup k hudbě i k životu. A často si mezi sebou rozumí víc, než by se na první pohled zdálo. Ale bacha, finština je úplně jiná. Nepatří mezi germánské jazyky, ale do ugrofinské větve uralských jazyků. Proto zní jinak než jazyky ostatních severských zemí. Třeba ahoj se norsky, švédsky i dánsky řekne hej, zatímco finské ahoj zní úplně jinak. Moj, děkuji je zas kítos, ano je kile, ne je ej a nashledanou je nekemin. A právě teď si tuhle nezvyklou řeč můžeme vychutnat v další finské písničce, ale tentokrát trochu přitvrdíme. Čeká nás song, který v roce 2023 v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize pro Finsko vybudoval naprosto fantastické druhé místo a stal se virálním hitem po celé Evropě. Zpěvák Kerje v něm kombinuje finský jazyk, rap, šílenou energii a refrén, který odteď už asi nikdy nedostaneš z hlavy. Přichází Kerje a jeho Ča-ča-ča.

0: taky ti celou dobu vrtalo hlavou, co slovo ča-ča-ča ve finštině znamená? Tak si představ, že ve finštině neznamená vůbec nic. Ale jako refrén funguje skvěle, že jo? Taky si ho už zpíváš. Ča-ča-ča skončila v celkovém pořadí Eurovize roku 2023 na druhém místě a v hlasování diváků byla dokonce úplně nejúspěšnější. I když někomu tahle hitovka od zpěváka, který si říká Kerrie, může připadat fakt hodně crazy. A co je zajímavé, že tahle píseň přesně ukazuje i typický finský přístup k hudbě. Míchá totiž rap, elektroniku a dokonce i metalové prvky. Metal je totiž ve Finsku nesmírně populární. Ale než na tebe vytáhnu těžký metalový kalibr, tak si ještě dáme rock, který proslavil Finsko po celé Evropě i mimo ní.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Kapela The Rasmus se dala dohromady už v 90. letech v Helsinkách, když její členové byli ještě školáci. Postupně se z malé studentské kapely stala jednou z nejznámějších finských rockových skupin vůbec. Jejich největší světový průlom přišel právě s tímto hitem, který zná snad naprosto každý dospělák. A jestli ho ještě neznáš, tak odteď ho budeš znát taky. The Rasmus in the Shadows.

Jak se ti líbila legendární skupina The Rasmus a jejich nejslavnější hit In the Shadows? Právě tahle písnička z roku 2003 udělala z kapely světové hvězdy. Dostala se do hitparád ve více než 15 zemích a dodnes patří mezi nejúspěšnější finské rockové skladby všech dob. A jen tak mimochodem, nebyl to jen nezaměnitelný hlas Lauriho Ilnena, který vzbuzoval pozornost. Tento zpěvák byl okamžitě identifikovatelný díky havraním pírkům, která nosil ve vlasech. Spousta fanoušků po celém světě ho začala napodobovat a peříčka se načas stala doslova módním hitem. The Rasmus dodnes vydávají nové písničky, koncertují po celém světě a dokazují, že finský rock má pořád co nabídnout, ať už s černými peříčky, anebo bez nich. A to samé platí i pro moderní finský pop. Ten zas proslavila Alma, která se ve Finsku proslavila už v 17 letech v pěvecké soutěži Idols. A vedle jejího nezaměnitelného hlasu ji poznáš i podle výrazné barvy vlasů. Někdy jsou oranžové, jindy svítivě žluté, zelené nebo růžové. Věděli jste ale, že Alma není jen skvělá zpěvačka, ale i autorka známých hitů? Když zrovna nevystupuje na pódiu, tak skládá písničky pro světové hvězdy, třeba pro Miley Cyrus, Arianu Grande nebo Lanu Del Rey. Ale my si samozřejmě poslechneme její vlastní největší mezinárodní hit Chasing Heights, který ji proslavil nejenom doma, ale i daleko za hranicemi Finska. Dostane i tebe.

0: Chasing Heights, tak se jmenuje mezinárodně úspěšná hitovka od finské zpěvačky a songwriterky Almy, se kterou skvěle zabudovala i v zahraničí. Alma vedle hudby často veřejně mluví i o tom, jak důležité je mít rád sám sebe a nenechat se tlačit do cizích představ o tom, jak by měl člověk vypadat. Sama si na počátku své kariéry prošla nepříjemnými situacemi, kdy na ní lidé z hudebního průmyslu vyvíjeli nátlak, aby zásadně zhubla a byla takzvaně víc sexy. Ona se ale rozhodla zůstat sama sebou a svůj styl ani image kvůli očekáváním jiných neměnit. I díky tomuto přístupu si získala spousty fanoušků po celém světě a otevřeně podporuje myšlenky body positivity a často připomíná, že důležitější než vzhled je autenticita, energie a to, co člověk dokáže vyjádřit hudbou.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A u současného finského popu ještě na chvilku zůstaneme i díky další hvězdě mladé generace. Její Mirella, která je o 9 let mladší než Alma. Narodila se v roce 2005 ve finském městě Vantaa. Začínala podobně jako mnoho dnešních mladých zpěvaček zpěvem, tancem a prvními nahrávkami, které sdílela online ještě jako teenager. Právě díky sociálním sítím si ji začalo všímat stále více lidí. A pak přišel průlom v podobě virálního hitu Timantei, který katapultoval mezi největší hvězdy finského popu. No a teď kvízová otázka. Co myslíš, že ve finštině znamená slovo Timantei? Za A déšť, nebo za B diamanty, nebo za C skořice? No a správná odpověď je za B diamanty, které v téhle písni nejsou jen ozdobou názvu. Single Timantei je o sebevědomí, vnitřní síle a o tom, že si člověk má vážit sám sebe a nenechat se srážet okolím. Diamanty tu symbolizují vlastní hodnotu a to, že každý člověk může zazářit, i když si tím třeba zrovna není jistý. Mirella Timantei.

0: Single Timantej od mladé finské zpěvačky Mirelli se stal virálním hitem na sociálních sítích ještě před jeho oficiálním vydáním. Zaujal i tebe.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A když už jsme u virálních finských songů, tak nás to probudeš znát i ten následující. A bude to lidovka. No opravdu, já si fakt nedělám srandu. Jde o finskou lidovou písničku Ievan Polka, kterou lidé nejvíc znají z legendárního memu, kterému se říká Leakspin, kde anime postava donekonečna točí porkem v rytmu hudby. Postupně se ale objevovala i v dalších vtipných videích, třeba s kočkami, které kývou hlavou do rytmu, nebo v sestřizích z her jako Minecraft, případně v různých anime a TikTok editech. A právě díky tomu se z ní stala jedna z nejznámějších internetových melodií vůbec. My si poslechneme její virální verzi od finské vokální skupiny Loituma, která ji naspívala v netradičním a kapela podání, tedy jen pomocí hlasů bez hudebního doprovodu. A jen tak mimochodem, Ievan Polka ve finštině znamená Evina Polka a vypráví příběh mladé dívky, co se tajně vydá na taneční zábavu, kde se celá noc nese právě v rytmu.

0: Expin. Píše se to Le Expin, kde anime postava točí v ruce porkem. Sranda, co? Jestli to neznáš, tak si to klidně najdi. Píše se to Le Expin.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už je nejvyšší čas posunout se dál k mnohem tvrdšímu kalibru, protože Finsko je jednou z nejvýraznějších rockových a metalových zemí na světě. A přesně tam teď míříme a bude to pořádný šok. Jsi ready? Na tvé ušní bubínky zaútočí skupina Blind Channel s hitem Dark Side, který reprezentoval Finsko na Eurovizi v roce 2021. A jejich moderní rockový zvuk skvěle zabudoval i u mezinárodního publika. V obrovské mezinárodní konkurenci si vybojovali skvělé 6. místo. Kapelu Blind Channel tvoří šestice hudebníků z finského Oulu. Sami svůj styl označují jako violent pop, neboli násilný pop. Tedy kombinaci tvrdšího rocku, nu metalu a moderní popové energie. A o čem je jejich hitovka Dark Side? O tom, že každý člověk má svou temnější stránku, chvíle pochybností a vnitřních bojů. Zároveň nám ale jejich pecka dává naději, že to tak má skoro každý a že je v pořádku si tyhle emoce přiznat a nezůstávat na ně sám. I pro tuhle upřímnost si singlovka Dark Side získala spoustu fanoušků po celé Evropě a taky pro fascinující propojení hned několika stylů najednou. Najdeš v ní prvky rocku, rapu i elektroniky. Stačí se jen zaposlouchat. Jsou tu Blind Channel a jejich Dark Side.

Tak tohle byla pořádná dávka moderního finského roku. Kluci z kapely Blind Channel nám názorně ukázali, jak skvěle dokážou míchat agresivní zvuk s chytlavými refrény. No a co nás čeká teď? Teď si pustíme kapelu, která dokázala dobýt evropské hitparády a přinesla finskému roku úplně jinou tvář, mnohem přístupnější, optimistickou.

lehkou a melodickou a zabydlela se v playlistech rádií po celé Evropě. Přivítejte skupinu Sunrise Avenue s jedním z jejich nejslavnějších hitů Hollywood Hills, který je přesně ten typ songu, při kterém se ti vybaví pocit nekonečného léta, cestování, svobody a slavných hollywoodských filmů. Now this

Jak se ti líbila skupina Sunrise Avenue a jejich hit Hollywood Hills, který vyšel v roce 2011 a patří mezi jejich největší evropské úspěchy? Líbil? Tak prima. A nebude ti vadit, když v naší hudební expedici Sever zase přitvrdíme? Klidně můžu. No tak skvěle. V tom případě si pustíme megaslavnou finskou skupinu Apokalyptika. A teď kvízová otázka. Tušíš, na jaké hudební nástroje kluci z Apokalyptiky hrají? Za A na kytary, nebo za B na housle, nebo za C na violončela? A správná odpověď je za C na violončela. A právě v tom je Apokalyptika naprosto unikátní. Tahle finská kapela totiž vzala klasické violončelo, které je spojené s vážnou hudbou, a proměnila ho v plnohodnotný rockový a metalový nástroj. Postupem času do své hudby přidali i bicí a další prvky, ale čelo zůstalo jejich hlavním poznávacím znakem a tím, co je odlišuje od jakékoliv jiné kapely na světě. A teď už se nech unést jejich napínavým singlem bez jediného zpívaného slova.

0: Tak co taky tě překvapilo, že i na 4 violončela se dá zahrát pořádně tvrdá muzika? Takhle zní finská skupina Apokalyptika a jejich legendární skladba Path. A jen tak mimochodem, tušíš, proč si zvolili název Apokalyptika? Vznikl jako slovní hříčka, a to tak, že spojili slovo apokalypsa, které zjednodušeně znamená něco jako konec světa, a Metallica, což je název slavné americké skupiny, s jejichž písničkami kluci z budoucí apokalyptiky začínali. Ještě jako studenti hudební akademie v Helsinkách totiž hráli metalové hity právě na violončela. A tehdy nikoho nenapadlo, že z toho vznikne světový fenomén. Díky apokalyptice proto víme, že metal se nemusí hrát jenom na elektrické kytary a bicí. Úplně v pohodě je můžou nahradit i violončela. A taky to zní naprosto skvěle, tvrdě a metalově.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A ještě jedna zajímavost. Víš o tom, že 5,5milionové Finsko patří mezi země s nejvyšší koncentrací metalových kapel na světě? V přepočtu na obyvatele. Z Finska pochází i jedni z nejslavnějších metalových muzikantů vůbec. A proč je metal zrovna ve Finsku tak oblíbený? Jedna přesná odpověď neexistuje. Hudební odborníci ale říkají, že Finové mají rádi silné melodie. Rádi zpívají ve sborech a hudba je důležitou součástí jejich života už od dětství. Metal navíc často vypráví příběhy, pracuje s přírodou, legendami nebo fantazií. A právě to je finské kultuře velmi blízké. A kterou metalovou skupinu si pustíme právě teď? Naprostou legendu. Nightwish. Právě oni po celém světě proslavili takzvaný symfonický metal. To je styl, který spojuje tvrdé rockové kytary s orchestrem, sbory a nádherným zpěvem. Výsledkem je hudba, která zní skoro jako soundtrack k velkému dobrodružnému filmu, nebo fantasy příběhu, nebo trochu jako metalová opera. A teď už je čas na jejich nejslavnější hit. Nightwish? Nemo.

0: Dozněl nám majestátní zvuk finské metalové skupiny Nightwish a jejich legendárního singlu Nemo. Čím se už nezadržitelně blížíme do cíle našeho finského speciálu Hudební expedice Sever. A proto tu mám pro tebe
1: soutěž.
0: Co říkáš na můj výběr 13 finských megahitů? Už víš, který z nich se ti líbil nejvíc a proč? Tak mi to napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudbě Severu. A o co se hraje? O 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. Více informací, včetně seznamu hitů, najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz. V rámci expedice Sever je tam už teď zveřejněná šťastná 13 hitů z Norska, dnešní 13 hitů z Finska a příště ti dám 13 hitů z Dánského království, kterou zahájíme legendární Barbie Girl.
1: Star Paráda Rádia Junior.
0: A jsme ve finále. Od mikrofonu se s vámi stylově ve finštině loučí Klára Nováková a od mixážního pultu David Janečka. Moj, moj! A na úplný závěr nás čekají opravdová hudební monstra. V roce 2006 vyhrálo Finsko poprvé Eurovizi a postarala se o to skupina Lordi. Její členové vystupují převlečení za příšery, démony a filmové nestvůry. Když tehdy vyhráli, celé Finsko slavilo. A ty teď můžeš slavit taky, protože po poslechu dnešní Star Parády tě pasuju na experta na finskou muziku, která někdy dokáže být i pořádně strašidelná. A teď už z temnot přicházejí členové skupiny Lordi, což se do češtiny dá přeložit něco jako páni nebo vládci. A tady je jejich Hard Rock Hallelujah. Tak ahoj, moj.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Tadeáš je záhadolog, alespoň to o něm tvrdí posměšně kluci ze třídy. Tajemným Tadeášovým historkám prostě nevěří. Přesto jednu z nich okusí.

na vlastní kůži. Rozhlasovou hru Tadeášovy záhady napsal na motivy Věry Eliášové Ivan Hubač. Režie se v roce 2011 ujal Vladimír Gromov. Účinkují Lucie Pernetová, Klára Doležalová, Petr Oliva a další.

0: Někdo možná řekne, škola v přírodě pěkná nuda. Ale my jsme letos zažili takovej mazec, že o něčem podobným neslyšela žádná třída, co naše škola stojí, a ta stojí už hodně dlouho. Od roku 1883. Nejdřív nás varovala a poučila třídní sedmáků, se kterýma jsme se my, páťáci, vezli.
1: Ráda bych vás upozornila na kraj, do něhož zavítáme. V blízkosti našeho penzionu se nacházejí vápencové lomy, kde se už od 60. let minulého století netěží. Lomy Amerika jsou opuštěné a i když lákají různé dobrodruhy, vstup do štol je zakázán. Slyšeli jste mě všichni? Robine, Tadeáši.
0: Jmenovala ty dva, sotva jsme se rozjeli. Asi dobře znala svoji třídu.
2: A je Hagen!
3: A tedy mlčí. Možná tak myslí na jiné záhady, náš záhadolog.
4: No, třeba kdo to byli vlkodlaci?
3: Ještě lepší jsou trpaslíci. Páťáci, poslouchejte. Trpasličí národ, zvaní Lutkové, žili kdysi v okolí řeky Lužice. Nebyly to zrůdy s velkou hlavou a krátkýma nohama. Byli souměrní, akorát celý zmenšení. Bydleli v zemliankách a občas je prozradil kouř, který stoupal přímo ze země.
5: No vidíš, jak si to pamatuješ.
3: Uměli chodit tak neslyšně, že o nich lidi začali tvrdit, že jsou neviditelní. Chceš pokračovat, Tadeáši? Jen přesvědč páťáky, že trpaslíci fakt existujou.
6: Stejně jako obři, už Bohuslav Balbín ve svých pamětihodnostech království českého píše, že na vrcholku Sněžky se dává strašidlo v lidské podobě, klátí nohama a jednotvárně křičí. A když jde někdo za sněhové vánice po hřebení k obřímu dolu, tak může za sebou zaslechnout kroky a když se ohlídne, spatří strašlivého obra, který je mu v patách.
7: Krakonoš!
6: Jasně, neboje ty.
0: A proč se těch strašidel bojíte, když na ně nevěříte? Když to vyprávěl tady až na hřišti ve škole, když to se pak bál jít na záchod.
3: Tedy má žáka, tedy má zastánce a páťáka Tadeáši, gratulujem.
5: Díky, Františku.
3: Mám jim teda říct, kdo je to Hagen?
5: Robine, dělej si, co chceš.
3: V jedný štole, který se říká Hagenova, visí od stropu kolejnice. Dřív nejspíš sloužila jako gong pro horníky. Konec svačiny! Bing! Jenže teď ta svačinová kolejnice slouží úplně jinému účelu. Kdo ji rozezvučí? Všímáte si, paní učitelko, jakou mám slovní zásobu?
1: Nebuď drzý, Robine.
3: Já, že jsem drzý, no dovolte.
8: Vrať se k Hagenovi.
3: Proč mě ponižujete? To je šikana. Neříkala jste, čtěte, abyste si rozšířili slovní zásobu?
1: Ano, to jsem říkala.
3: Tak vidíte, já vás poslechnu. Čtu, co mi přijde pod ruku. V metru louskám i básničky, co jsou tam pod sklem. A vy mi nakonec vynadáte.
1: Nikomu jsem nevynadala.
5: Robin odvádí pozornost, protože ve skutečnosti netuší, kdo je to Hagen.
3: Máš slovo. Dovolte, abych vám představil Tadeáše, podivuhodného znalce, předsedu záhadologů naší školy.
5: Hele, nech toho. Ale pravda je, že se říká, že ve zdejších štolách že je duch německého vojáka z druhé světové. Ta kolejnice je jeho kolejnice. A kdo na ní zabouchá, proto si Hagen přijde a zabije ho.
3: Páťáci, pište SMSky.
8: Maminko, bojím se Hagena.
0: Proto jsem taky stál na Tadeášově straně. Že to není žádnej vejtaha jako Robin a taky nemá bohatýho tatínka a nedovoluje si jako Robin i učitelů. Naše třídníci přisedla k třídní sedmáků a něco si šeptali.
3: Vpravo, hleď! Zdá se, že se na obzoru rýsuje náš penzion. Je, a kdo pak to sedí na schodech našeho super obydlí?
8: Bezdomáči. Ale jiný než v Praze. Tyjo, ty jsou v poho.
3: Trochu jako skauti, co?
6: Jo, jsou špinaví, ale mají takovou zdravou barvu.
4: Klid, tiše, poslouchejte mě chvíli.
1: Až zastavíme, každý popadne svůj kufr a odnese ho na recepci, kde počká.
9: A já bych prosila nějaké silné muže, aby naší páté třídě pomohli s kufry.
1: Slyšeli jste, kluci? Robine, Tadeáši,
4: Krištofe.
0: Jediný Tadeáš nám pomohl. A pak ještě před penzionem zabodoval. Dal se s těma bezdomovcema do řeči.
5: Dobrý den, pánové.
7: Dovolte, mladý muže, abych se vám představil. Jmenuji se Bedřich.
10: A já jsem Vašek. Páni, to se hned tak nevidí, aby takový kluk měl taky nějaký vychování, viď, Bedo?
5: Naše rodina dává bezdomovcům před kostelem, teda babička. Ale vy do Prahy asi moc nejezdíte.
7: Tak pozor, pozor, mladý, žádný bezdomovci.
10: Jo.
7: Bydlíme v chatě, která byla kdysi součástí Zenámi osady Ontario. To bych si vyprosil.
10: Moment, pojď sem ty, kluku. Něco ti povím. Já jsem znalec lidí, mám 3 semestry psychologie. Teď už jsem teda v penzi. Nevěříš?
5: Věřím. No. V životě se může stát všechno. Život je jedna velká záhada.
10: Tak on je to filozof. Podívejme na dnešní mládež. Ale chtěl jsem říct něco jiného. Ty po nás určitě něco chceš, co?
5: Bingo, jasně, že chci. Víte, kde je Hagenova štola?
7: Je to tady.
10: No jasně, Hagenova štola. A jestli pak víš, že se tam nesmí?
5: Proto jdu taky za vámi. Jinak bych šel do místního muzea.
10: No, my jsme taky trochu muzeum. Odděleně vykopálek, jo. No a chceš tam jít teď hned?
5: Je to daleko.
10: Docela blízko.
5: No, tak jo, zkusím se potají zdechnout. To už jsme tady?
10: Ano, už jsme tady. Zapamatoval jsi z cestu?
5: Jo, sypal jsem hrách.
10: No promiň, chytro, Line.
5: To je ta kolejnice?
7: Přesně. Chci si do ní praštit?
5: Ne, to ne.
7: Bojí se. Asi věří těm povídačkám.
5: A vy?
10: Těžko říct. Osobně jsme nepoznali nikoho, kdo by se odvážil do toho kusu železa bouchnout.
5: Fakt? A viděli jste někdy Hagena?
7: Myslíš, jestli jsme viděli ducha? A ty věříš na duchy?
5: Asi ne. Nebo jo? Nevím. Myslím, že kdybych nějakýho potkal, ani by mě to nepřekvapilo.
7: A nevyděsilo?
5: Já nevím.
10: Upřímně, žádnýho ducha jsme tu nikdy nepotkali. A že by na nás mohl být naštvaný, couráme tady jeho územím, jak nás napadne.
7: Ale věci z války tu jsou. Uniformy, helmy.
5: Fakticky?
10: No jasně. My nelžeme, příteli, my to nemáme zapotřebí v žádném ohledu. Koukej, vidíš ten kufr?
5: Něco v něm je.
10: Poklad.
5: Páni, helma, náboje, stříbrný peníze. Čí to je?
10: Nejspíš Hagen.
5: Proto jste na to nesáhli?
10: Proč bysme frajeřili, ne? Nebudeme dráždit duchy.
5: Kolejnice tu je, ale nic, čím by se do ní dalo praštit.
7: Tak si něco přines. V tom není žádný problém. Nějaká tyč se vždycky najde, co?
5: Jo, nějaká tyč se vždycky najde.
7: Jenže ty se bojíš.
10: Jo.
5: Nebojím. Já třeba lezu po horách a chodím na horolezectví. Každý týden. A mám tu sebou lano.
7: Když lano, tak lano. Ale čím si nebouchneš?
5: Ještě si to rozmyslím.
11: Tiše, tiše, poslouchejte mě, prosím vás. Návštěva lomů je přísně zakázána. Když vás někdo nachytá, hrozí vám pokuta až do výše 15 000 korun. Tedy vašim rodičům, takže si to dobře rozmyslete. Kolem lomů vede žlutá turistická stezka a po ní se dneska vydáme, abyste alespoň něco z bývalých dolů viděli. Tiše, tiše, tiše. Nacházíme se ve vápencové oblasti, zvané Český kras. K čemu se vápenec využíval? No, nikdo neví. No, už před 4000 lety, v době železné, se používal jako struskotvorná přísada při hutnění chudých křemitých železných rud. Způsob těžby vám ukážu na obrázku, je to velmi zajímavé.
12: Kde je Tadeáš a Robin? Nejmín 4 chybí.
11: Klid? Klid, prosím. Paní učitelka říká, že nejste všichni.
12: Nechápu, kdy se ztratili. Když jsme vyšli, všechny jsem je přepočítávala.
11: 7. třída. Kdo chybí?
13: Tadeáš.
14: A taky Robin. A pár jeho
13: no, jak bych to řekla slušně,
12: kočičích pracek.
11: Kde jsou?
14: Kočičí.
11: V Hagenově štole. Ale většina z nás tam nešla, jak můžete vidět.
15: Vy víte, kde ta štola je?
13: Ne, my nic nevíme.
11: A ani vědět nechceme.
15: Jak tedy mohli?
13: Možná jim to řekli ty trampíci.
11: Jsou v téhle oblasti doma, ne?
16: A jsme tady. Našel jsem to. Bingo!
6: To je ta kolejnice?
16: Jo. Kdo do ní bouchne, pro toho si Hagen přijde.
6: Zkoušel jsi to?
16: Ne.
6: Bojíš se?
16: Nestojí to za to. Bouchnout si můžou do zábradlí, tak proč dělat frajera? Nemá cenu to pokoušet.
6: To? Nebo Hagena? Věříš na duchy?
16: Možná jo.
6: Fakt? Nekecej.
15: Už aspoň víme, koho strašit.
17: Teď nezbývá, než do toho majznout.
6: A to jako proč? Proč, Pavle?
17: Jinak budeš srap, Robine. A budeš v podezření, že taky věříš na duchy.
6: Ale nic jsem si nevzal, žádnou tyč.
17: Ale já jsem něco vzal.
15: Ty vado, železná tyč jako dělaná na bouchání.
6: Vy jste se na mě všichni smluvili.
17: No dovol, proč bych to dělal?
16: Se mnou se Pavel přece nebaví.
17: Nebudu se bavit s někým, kdo tvrdí, že existují trpajzlíci.
16: No právě, prostě jsi naběh, Robine. Tak ukáž, jak nevěříš na duchy.
6: Dej to sem, Pavlíku. I když nechápu, proč si nebouchneš ty, když jsi přines tyč. Ale asi jsem nejodvážnější.
17: Vzal jsem ji, protože tě znám, Robine. Bouchnul bych si, ale zapomněl jsem tyč.
16: Tomu říkám, kamarád. Tyč obstaral. Tak se ukáž, Robine.
6: A!
16: Nic. Nikdo nejde.
6: A!
16: To teda nevím, co se stane, když si bouchnul dvakrát. O takovém případu jsem nikde nečet.
15: Bacha, někdo jde!
18: Tadeáši, co tam děláte? Vy se smějete?
19: Okamžitě sem pojďte!
18: Čemu se smějete?
20: Promiňte, paní učitelko, ale my jsme čekali Hagena.
18: Tak vy se ještě drzí, co jsme říkali, že do štoly je vstup zakázán.
20: Ale jak jste nás tak rychle našli?
19: Ten váš strašidelný gong nám pomohl.
18: Dost řečí a rychle nahoru. Všichni čtyři. Krištofe, Pavle.
20: Teď bude platit 15 000 pokutu.
18: No já ne, Robine, to se neboj. Jdeme, jdeme okamžitě pryč.
19: Ale Hagen stejně přijde.
6: Tadeáši, viděl jsem kufr?
20: Kufr? Jaký kufr?
6: Tam uvnitř, u zdi. Co v něm asi je?
20: To nevím.
6: Chtěl bych to zjistit.
18: Tak kluci, nezdržujte a koukejte jít přede mnou.
6: Jsem do té kolejnice praštil.
15: Dokonce dvakrát.
6: Jasně, dvakrát.
17: A nic se nestalo.
15: Vůbec nic.
6: Místo Hagena přišla Mrázková s Paclíkovou. Robine, Tadeáši, co tam děláte?
15: Ten Tadeáš tomu opravdu věří. On věří, když se bouchne do kolejnice, přijde duch a sežere ho.
21: Blázen! Trpaslík!
17: Ale pojďte.
21: Šílenec!
17: Svážeme ho a zavřeme do toho zahradního domku.
6: Tady je nějaký zahradní domek?
17: Na dvoře. A pak ho budeme strašit.
6: Jen pomalu. Na kterým je pokoji?
17: Na pětce. Hned vedle páťáku.

0: Tadeáši, nespí, slyšíš? Vstávej.
1: Co je, Franto? Dej mi pokoj.
0: Chystají se na tebe. Slyšel jsem, jak se domlouvají.
1: Kdo?
0: No kdo asi? Robin a ty jeho kočičí prácky. Chtěj tě svázat a zavřít do zahradního domku.
1: Cože? A kdy?
0: Už stojí na chodbě.
1: Franto, ty jsi nejšikovnější páťák v celý EU, fakt. Jak jsi jim proklous?
0: Já jsem pro ně vzduch.
1: Už je vidím. A víš, co udělám? Klidně za nima půjdu a pustím jim střelbu z mobilu. Víš, jaký mám nahranou?
0: To bude maso. Ale kam ten mobil schováš?
1: Do kapsy a dám to hodně hlasitě. Tváří se jak Usáma Bin Ládin. Ještě si mohli vyškrábat tykev a posadit si ji na hlavu. Jedno nechápu. To tam chtějí stát celou noc a čekat, až se vzbudím a půjdu na záchod?
0: Možná tě někdo přijde vzbudit. Já bych to aspoň tak udělal.
1: Co pak ty? Ty jsi chytrý kluk.
0: Hele, teď si stříhaj. Určitě sem někdo z nich přijde.
1: Měl bych se nejspíš lehnout a předstírat hluboký spánek.
0: Bacha, jdu sem. Ne, teď se zastavili. Já myslím.
2: A hele, Franta, co se dělalo v sousedním pokoji s Krčku?
3: Já chtěl jsem něco říct Tadeášovi, ale už spí.
2: Tak to je smůla.
3: Povím mu to zítra. Tak ahoj.
2: Je to v suchu? Zdá se, že jo. Jdeme na to, Pavle.
4: Jo, jasně. Tadeáši, Tadeáši. Fakt spí? Zatahám ho za nohu.
2: Dobrý, ale nějak inteligentně.
4: Tadeáši, tahám tě inteligentně za nohu.
1: Co je, Pavle? Co tu děláš? A ve tmě?
4: Pojď na chodbu.
1: Proč?
4: Uvidíš.
1: Jo, moment, nabiju si revolver.
4: Co? Ty chceš střílet?
1: Možná chci střílet. To mě chce zavřít do kůlny, toho zastřelit.
5: Co se to tu děje? Kdo tu střílel?
3: Tadeáš, Tadeáš.
5: Tadeáši, že to není pravda. Ty máš nějakou zbraň? Dej mi. Takže si hrajeme na Ameriku? V ničem nesmíme zůstat pozadu? No tak měj rozum, Tadeáši. Dej mi tu zbraň. Mobil?
1: Jo.
5: Proč to děláš, Tadeáši? Vypni to! Strašíš spolužáky?
2: Jo, straší nás.
3: Chtěl nás vyděsit.
5: A co vy tu děláte? Pavle, prosím tě, proč ležíš na zemi? Na co máte ty provazy?
2: Moment, paní učitelko, vysvětlím vám to.
5: Od tebe, Robin, si opravdu nenechám nic vysvětlovat. Všem vám navrhnu dvojku schování. A teď do postelí. Okamžitě, bez odmlouvání, nebo...
6: Dobrou noc.
2: Vy jste zvýšila hlas. Vy nám vyhrožujete. Paní učitelko, nezahrávejte si, mohla byste přijít o místo.
5: Každé povolání má svá rizika. Když řídím auto, můžu narazit do sloupu. Když učím, můžu narazit na takového chlapce, jako je Robin Kunst. Dobrou noc.
2: Jak pro koho, paní učitelko? A je pryč. Musíme vtrhnout do pokoje teď hned. S tak rychlou odvetou tady až určitě nepočítá. Ale potichu. Tři na jednoho to zvládnem. Hlavně mu ucpat pusu, aby nemohl křičet. A žádný ječení, jasný. Všecko v hrobovým tichu.
7: Holky, slyšíte to?
8: Prosím tě, Sáro, spi už.
7: Někdo volá o pomoc. Asi Tadeáš.
8: To přece víme, že ho nakonec kluci někam zavřeli. A co chceš dělat, postavit se Robinovi?
7: Já nevím, co chci dělat, ale nemůžu to poslouchat.
8: Tak neotvírej okno, stejně se to nesmí.
7: No, najednou.
9: Pomoc! Pomoc!
7: Jde to ze zahradního domku.
8: No a co? To jsou ty jejich hry. Co je nám do toho? Chceš ho jít zachránit v noční košili?
7: No, tak se oblíknem, ne?
8: A nejsi ty do něj náhodou zamilovaná?
7: No, tohle to jsem čekala. Tyhle ty řeči. Lucko, neblbni, přece ho tam nenecháme do rána.
8: Já myslela, že jsi v opačném táboře. Že fandíš Robinovi.
7: Protože jsem srab.
8: Co?
7: Jo, srab. Bojím se, že mi budou říkat zaostalá. Strkat mi krysy do tašky a říkat mi flegmatická bizonka. Znáš Robina. Ale mně se náhodou líbí, co říká Tadeáš. Že o všem přemýšlí a ve všem hledá nějakou záhadu. Neříkej mi, že jsem do něj zamilovaná.
8: Říkám snad něco?
7: I v pohádkách je pravda a nejenom nějaký výmysly.
8: Věříš na trpaslíky? A na obry?
7: A na vlkodlaky? Proč ne? Když existovali dinosauři, proč by nemohli existovat i trpaslíci?
8: Protože je nikdo nikdy neviděl.
7: No a dinosaury snad jo.
8: Koukám, Sáro, že jsi ztracená. Na Hagena taky věříš?
7: Nevím, ale do kolejnice bych nemlátila.
8: Proč?
7: Nevím.
8: Nevíš? Hele, vidíš je? Ty dva trampíky.
7: Nakonec ho vysvobodějí oni.
8: Už mu otvíraj.
6: No, tak počkej, už to bude, bebeáči. Jo, ale aby nám pak někdo neřekl, že tu kradem.
10: Páni, svázali tě jako v nějakém filmu. To ti udělali spolužáci?
11: Hlavně jeden, Robin. Ten všechny proti mě poštval.
6: Jo, ten nazvanej. Ten se pouští i do učitelky, co? Určitě synáček nějakého zvířete.
11: On sám je zvíře. No. Musíš myslet jako Robin, mít stejnou značku tepláků jako Robin, občas zmlátit nějakého cikána nebo Tadeáše, protože je jiný než Robin.
6: No, vím, který to je. Buď bez obav, Tadeáši, něco na něj máme a řekl bych, že to neví nikdo.
11: O co jde?
6: Hele, tenhle kluk chodí každý den brzo ráno na zakázaný území. Nejspíš něco hledá.
10: A to se nám nelíbí.
6: Jo.
10: Co tam má co šmejdit? Všude je napsáno vstup zakázán a on tam klidně vleze. Co tam hledá? To jsou naše doly.
6: Naše doly.
11: Na Hagena nevěří, štolu už viděl, do kolejnice si majznul, možná poklad. Jasně, ptal se mě na ten kufr.
10: Tak mu to zatrhneme.
6: A pomstíme tě tady, Aši. Počkej, tak teď tě rozvážeme. No a ty budeš mlčet, jasný?
10: No ukáž, já to povolím.
11: Vy mu chcete něco udělat?
6: Neboj, nejsme vrazi.
10: Ale radši běž, abys byl z obliga.
11: Proč vlastně stojíte na mý straně?
6: My jako bývalí skauti jsme vždycky pro spravedlnost, víš? A nemáme rádi rozmazlený princátka, který si myslí, že můžou všechno.
11: Jo, aha, tak dík.

0: так.
1: Jako co to bydleš, Vašku?
0: Ale mluv slušně, Bédo, jo? Buď tak volnej. Nejsi milionář ani poslanec, aby si mohl dovolit mluvit jako dlaždič.
1: Proč si oblíkáš tu uniformu? Ještě dostaneš nějakou vyrážku, fuj, tajme.
0: Ale budu dělat Hagena, jasný? A vystraším toho protivního, nafoukanýho Robina.
1: Nepleť se do toho. Krucinál, fagot, to neskončí dobře.
0: A kdo má bojovat za spravedlnost, když ne my, kteří nemáme co ztratit? Akorát svou čest.
1: Už tě to zase bere.
0: A co mě bere?
1: Ten Hegel.
0: Myslíš Hegel, co? Filozof a myslitel.
1: Ne, prosím, ne, žádný vyučování. Víš co, tě radši strašit.
0: Ne, podej mi tu pistoli. Tak, a jde se na to. Vyšší princip mravní hledí na nás.
2: Druhý den. Bylo brzo ráno, skoro ještě noc. Nakouknul jsem k Tadeášovi. Ležel v posteli, tak jsem byl rád. Ale jak jsem šel chodbou kolem okna, vidím, že na těch ohrazených pláních, kam se nesmí chodit, běží malá postavička v červený košili. Takovou má jenom Robin. A za ním voják v nějaký uniformě, v ruce pistoli a za tím vojákem běží jeden ten trampík. Vzal jsem si svůj dalekohled.
3: Ty malé šmejde, otočit se!
4: Kdo jste? Chcete mě vystrašit?
3: Proč bych tě strašil? Já nejsem strašidlo. Tvrste z dubych? Jsem Hagen a ty jsi dovolil dotknout se mé kolejnice.
4: Ale vy trochu vypadáte jako ten...
3: Co si to o sobě myslíš, ty trpajzlíku? Hagena nikdo nebude urážet!
4: Co to děláte?
3: Co myslíš? Zastřelím tě! Co s tebou?
4: Ale to nesmíte!
3: A proč bych nesměl? Kdo bude Hagenovi pohoučet?
4: Ne, pomoc!
1: Já to furt říkám, ty neznáš míru, Vašku. Kluka si tak vyděsil, že tě spát. Kam to vlastně spadnu?
0: No, nejspíš do modlitebny. Je to tam v těch místech sesutý.
1: No, ale co teď?
0: No, musíme zjistit, jestli je v pořádku.
4: Pomoc!
1: Hle, žije! Nechceš se mu ozvat?
0: Někdo tam dole volá.
2: Ten voják si sundal helmu z hlavy. Viděl jsem, že to není žádný Hagen, ale pan Václav, ten tramp. Dalekohledem jsem mu viděl do obličeje.
5: Slyšíte mě?
0: A, už tě vidím. Ty jsi ten Robin, že jo? Co tam děláš? Co pak nevíš, že se sem nesmí chodit?
5: Už jsem tu byl několikrát a nikdy se nic nestalo. Až dneska. Viděli jste ho?
0: Koho?
5: No, Hagena.
3: Ty jsi viděl Hagena? Fakt? Teda, to je příhoda. My tu s Bedou žijeme už 10 let a nikdy jsme ho neviděli. Jak vypadá, Robine?
5: Já chci odsud pryč. Zavolejte, asi čak mě vytáhnou.
3: No tak jo, ale aby ten Hagen nepřišel za tebou i dolů, když je to duch, tak nazdar.
5: Počkejte, kam jdete?
3: No, zavolat pomoc.
5: A nemůžete tady zůstat?
3: A jak mám zavolat pomoc a přitom tady zůstat?
5: Co pak vy nemáte mobil?
3: Ani mobil, ani notebook, prostě nic. A žiju. Záhada, co? Ale no tak nebreč. Když na nic nevěříš, ani na trpaslíky, ani na obry, ani na duchy a na Hagena taky vlastně ne, tak se nemáš jeho bát.
5: Jenže já jsem ho viděl.
3: To je záhada.
5: A nemůžete říct tomu svýmu kamarádovi, aby tu se mnou počkal?
3: Myslíš? No, můj kámoš je velký dobrák a má rád děti.
1: Nech toho.
3: No, on chtěl být učitel, ale měl to politicky špatný a tak se živil jako instalatér. Aspoň se nemusel trápit s takovejma rozmazlenýma dětičkama, jako si například ty, Robine Hude.
5: Počkejte, až mě vytáhnu, zavřou vás do vězení.
3: Fakt, jo? No, to už se těším. Aspoň ušetřím za elektřinu. Kluci, pojďte sem.
6: Co se děje?
3: Stala se taková věc.
6: My víme, jaká. Robina pronásledoval Hagen, že jo? protože binknul do té kolejnice.
3: No to jsem rád, že všechno víte. A víte taky, co je s Robinem?
6: Je mrtvej.
1: Nestráš, nic mu není, akorát jak utíkal, spadnul do jedné šachty.
3: No, slyšeli jsme, jak volá o pomoc.
7: Měli bychom to říct učitelka.
3: Ne, učitelky budou muset alarmovat policii a Robin bude mít průšvih.
6: A jak to chcete udělat?
3: Tadeáš má horolezecký lano.
1: Nám vykládal, že s ním umí zacházet. Jo. Umí?
6: To jo, ale jestli bude Tadeáš chtít zachraňovat Robina.
8: Tak kde je?
7: Prý spad do nějaký stoly, když utíkal před Hagenem.
8: Fakt? Fakt utíkal před Hagenem? Tak jo, jdu pro lano. I když Robin moc šplhat neumí, on je trochu, jak říkal můj děda, masňák neboli paďour. Rozumíte, páni Trampové?
3: No, děkujeme, že jste nám to přiblížil, pane Tadeáši. Teď už tomu rozumíme.
8: Ale chci sebou Františka.
7: Nám nevěříš, jo?
8: Nemůže nás tolik chybět. Kdyby se to naše třídní dozvěděla, musela by...
6: Jo, to už jsme tu probírali.
8: Kluci, vy se vraťte a nikomu ani slovo.
6: Jasně,
7: žádný obavy.
8: Jeden páťák se spíš ztratí.
7: Nic nevysvětluj, hlavně ho vytáhni.
2: Tak si mě Tadeáš vyžádal. Docela mi to stouplo do hlavy, musím říct. Takový dobrodružství. Já ještě pořád běhám s mečem a hraju si na rytíře. Ale to říkám jenom vám, to se kluci nesmějí dozvědět.
3: Bacha, opatrně našlapovat. Vezmeme to radši z druhé strany, tam od těch keřů.
5: Tady jsem, pomoc!
8: Už ho slyším. Robine!
5: To se ty Tadeáši.
8: Snad to zkousneš. Házím lano.
5: Ale já nevyšplhám. Mám něco s nohou.
9: Neměli bychom to vzdát a zavolat záchranáře?
8: No, Franto, to umí i moje babička. Zavolat záchranáře. Spustím se k tobě, Robine!
3: Moment, a co mu tam bude špatnej?
8: Uvážu ho a vy ho vytáhnete.
3: No, to by šlo.
8: A kruci, nešlo, ta stěna se drolí. Tak jinak, spustím se a najdeme východ. Z té štoly musí být přece východ, ne?
3: Dole se nevyznáš, kde pak zabloudíte?
8: Ale vy se tam vyznáte, nebo ne?
1: A už je to tady. Tak abyste věděli, my tu nejsme od toho, aby jsme tahali nějaký cizí kluky z maléru a ke všemu jim ukazovali, kudy se leze ven.
8: A od čeho tu jste? Bydlo a štětináči.
3: No dovol, my nejsme žádný bratrstvo kočičí pracky.
1: Vidíš je drzouny? To máme z toho, že jsme se chtěli Tadeáše zastat. Člověk začne jedním dobrým skutkem a nakonec skončí jako úplný magor. Důchodce, záchranář, kočičí pracka.
5: Tak co je?
3: Hele, bez řechu.
1: Dej mi pokoj, ty dobrý člověče, kašlu na tebe. Skončil jsem s tebou, rozumíš? Kašlu na vás, na všechny.
9: Co se mu stalo?
3: Ale naštval se, že vám prozradím vchod. Nejspíš bych chtěl postavit do pozoru celý policejní okrsek Praha-Západ. Tak, jdeme, kluci.
2: Bedřich opravdu odešel. Prskal, nadával, ale najednou byl pryč. Pan Václav nás zaved k tajnému vchodu do podzemí. Kdo to tam nezná? V životě by ho ani nenapadlo, že tam nějaký vchod může být. Zarostlej křovím, ale jinak nic krokolomního. Normální cesta, která se pozvolna svažovala dolů.
3: Držte se těsně za mnou, kluci, snadno se tu zabloudí.
2: Tadeáš se mě chyt za ruku. A to jsem páťák a on sedmák. No ale nebejt pana Václava, který se tam vyznal se zavřenýma očima, byli bysme ztracený. Prostě bludiště a tma. Pan Václav měl baterku a v rezervě louč. Prej už se mu stalo, že baterka vyplivla.
3: Zavolej Tadeáši.
8: Robine! Robine!
5: Tady jsem!
2: Když jsme k Robinovi došli, byl docela vyměklej. Všechny nás objímal a ukazoval oteklej kotník. Ale nefoukali jsme mu na něj. Na nohu se nemohl postavit, tak jsme ho ke všemu celou cestu nesli.
6: Kdo všechno o tom ví?
8: Pavel s Krištofem a jinak nikdo.
6: A Mrázková s Paclíkovou nic?
3: Ani Mrázková, ani Paclíková, ani učitelky, nikdo.
5: Pane Václav, to jsou právě učitelky, víte?
2: Jenže smích nás rychle přešel. Když jsme došli k tajnému vchodu, čekali tam na nás obě. Zase se to nějak dozvěděli.
10: Ještě půl minuty a už jsme volali policii. Doufám, že si uvědomujete, Tadeáši a Robine, co by to znamenalo.
11: A Františku.
9: Nebojte se, paní učitelko. Naštěstí všechno dobře dopadlo.
11: Já se nebojím, Františku. Bát by ses měl ty.
4: Ale já za to nemůžu. Hagen fakt existuje. Utíkal jsem před ním.
10: Tak to už by snad stačilo, Robine.
4: Viděl jsem ho. A vyhrál jsem, protože mě nezabil.
2: Myslím, že Mrázkovi s Paclíkovou se opravdu ulevilo, když nás viděli všechny tak pěkně pohromadě. Celou cestu k ubytovně se hýňali a povídali si s panem Václavem, jako by to byl nějaký generální sponzor a ne obyčejný trem v důchodu. A Tadeáš s Robinem byli skálopevně přesvědčený, že to byl fakt Hagen, kdo honil Robina. A myslím, že mi mě stejně nevěřili, kdybych jim pověděl, jak to ve skutečnosti bylo. Pan Václav mlčel, nevěděl, že já všechno vím a já si v té chvíli přišel tak úžasnej. Jako pánbu, který ví na druhý všechno. Hrozil mi průšvih. Byl jsem v tom všem zapletený a tušil jsem, že to učitelky našim řeknou. Ale v tu chvíli mi to bylo jedno. Franta, Páťák, všechny přerost. Jenže pak se Tadeáš s Robinem dali dohromady a stali se z nich největší kamarádi.
11: Stůjte na chodníku. Pátá třída ke mně. Opovažte se běhat po silnici. Autobus tady bude během 10 minut, tak to snad vydržíte. Už abychom byli doma.
10: Taky se těším.
11: To byla nejnáročnější škola v přírodě, kterou jsem zažila. Co to tam Tadeáš s Robinem zas mají? Ty dva ti fakt nezávidím. A teď se dali dohromady. Bude to horší nebo lepší?
10: Snad lepší. Já jsem optimistka, nenapravitelná. Ale tvůj František je nešťastný, přišel o kamaráda. Kluci, co to máte?
8: Poklad.
4: Opravdový poklad. Od pana Václava. Mince z druhý světový, helmu...
11: To vám pan Václav opravdu dal.
8: Pane, to máme od Hagena. Osobně nám to věnoval. Fakt.
9: Žádný Hagen neexistuje.
8: Franto, zrovna ty.
9: Zrovna já. Já to totiž viděl. Viděl jsem pana Václava, jak se převlí. Ten jeho kámoš mu u toho pomáhal. A pak běžel za Robinem a tak ho vyděsil, že Robin spadl do té šachty.
8: To je zajímavý, že to víš až teď. Pan Václav zrovna odešel. Proč si to neřekl, když byl tady?
9: Protože mi ty tvý povídačky už lezou na nervy, Tadeáši.
8: Takže špatný nervy? To brzo.
4: František Páťáček je odstrčený. Měl velkýho kámoše a teď nemá nikoho. Oj.
9: A zdrhej!
4: Ty se chceš prát? Hele, on se chce vážně prát? Au, pančelko, ten šprček do mě mlátí.
10: Kluci, nechte toho.
4: Jo, neprovokuj, Franto. Do menšího mlátit nebudu, ale neštvi mě. Než ty mě rozumíš?
8: Franto, přestaň.
9: On začal.
4: Bráčí. Nebreč, Frantíku, než vyrosteš, tak se ti to zahojí. Chyť si mě, zuřiště. No tak, poběž.
10: Zpátky, Robine.
9: Chyť si mě, bacha.
10: Robine. On před to auto přímo skočil. Robine.
4: Jsem trochu šokultej, ale mám to pod kontrolou.
12: Vy jste učitelka, jak si ta děcka hlídáte? Všichni to viděli.
10: Pane řidiči.
12: Letěl mi přímo pod kolano, to snad není pravda, 40 let za volantem.
4: Au, moje noha, to ten bytomý kotník.
10: Já zavolám sanitku.
8: Agent si chce vybrat svou daň.
4: Tadeáši.
8: Co je, Franto?
4: Já za to nemůžu, říkal, chyť si mě, ale já za ním ani neběžel.
8: Jasně.
4: Myslíš, že mu něco je? Mluví. Není mu nic, že ne?
8: To bude dobrý, prostě smůla. Ale to auto se ho ani nedotklo.
4: Mám strach.
8: Franto, mluvil jsi předtím pravdu? No, že to bylo nahraný. Že se pan Václav oblík do té uniformy a dělal Hagena.
4: Přísahám.
8: Tak je to jasný. Teprve teď doopravdy přišel Hagen.
4: A Robin umře?
13: Tak se ukaž.
4: Je to dobrý.
13: Pohmožděný kotník.
4: To už jsem měl předtím. Když jsem si hrál na horníka.
14: Robin, to je případ.
15: No, má aspoň 10 životů.
13: Ukaž hlavu.
14: Ale na hlavu padlej trochu je.
13: Uvidíme.
12: Jel jsem krokem. Upad sám od sebe. Já to ubrzdil včas.
13: Tohle bolí. Možná má otřes mozku. Rozhodně ho vezmeme do nemocnice.
15: Nepláč, Marti. To bude dobrý.
8: Neplačte, paní učitelko. My dosvědčíme, že za nic nemůžete. Říkala jste, abychom nevstupovali na silnici. A navíc, v tom má prsty Hagen. Jasně, Robin bouchal do kolejnice.
11: Tadeáši, přestaň už s tím Hagenem.
10: Co má Hagen proti učitelkám? Nevíš, Tadeáši, nám teď hrozí vyšetřování, možná soud. A jak znám Robinova tatínka, i jiná příkoří. Já jsem do kolejnice nebouchala, já teda ne. Kdyby to aspoň mělo nějaký výchovný dopad, že by třeba Robin nebyl už tak strašně drzý.
13: Policie už je tady.
4: Paní učitelko, kdo je to? Ten člověk v uniformě. Jde sem? Přímo ke mně. Pomoc, Tadeáši. Zastav ho. Je to Hagen.
16: Dobrý den, poručík Holý. Tak co pak se tu vlastně stalo?
2: Hagen v tom měl prsty. To je jasná věc. V nemocnici navíc na Robina spadla polička i s květináčem. Prostě se utrhla. Nesmějte se, fakt. Život má spoustu tajemství. Všechny je odprásknout tím, že je vysvětlím. To je přece strašná nuda, ne?

0: Slyšeli jste původní rozhlasovou hru Věry Eliáškové Tadeášovy záhady. Osoby a obsazení. Tadeáš, Tobiáš Vacek, Robin, Jiří Keller, František, Ondřej Kobrle, Pavel, Martin Sucharda, Krištof, Erik Fiala, Sára, Magdalena Podrazilová, Lucka, Lenka Švorcová, učitelka sedmáků, Lucie Pernetová, učitelka páťáků, Klára Doležalová, důchodce Václav, Petr Oliva, důchodce Bedřich, Rostislav Novák, řidič Tomáš Pergl, lékař Jaroslav Horák. V dalších rolích členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Produkce Dana Rajchová, zvukové efekty Tomáš Pergl, záznam a střih Alena Vejsadová, zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudba Jiří Štróner, dramaturg Václava Ledvinková, režie Vladimír Gromov.
1: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: sa ruší,
1: táto sekera.
0: Klitle sa ruší
1: a nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správny smer. Tátová rada nám po ceste dodá sil,
2: když slyší sekeru, ješ.

princeznou nebezpečí. Teď volá SOS bez dlouhatánských řečí.

jazmin. Këtë resi hrida të da.

0: nese. Ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
1: Inu v lese, pod keříčky. Blízko naší mělké říčky.
2: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
0: No to je nápad, Mati.
1: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: pozdravějí, pozdravějí, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.
0: Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

0: Další pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Následující pohádka nás přenese do vzdálené říše tisíce ostrovů a také do tajemné indonéské džungle, kde platí jen jediné pravidlo poněkud zvláštní násobilky. Výsledek si ale stejně musí každý vyložit po svém. Jaký příběh bude vyprávět stařičká želva Kolo Kolupua? To se dozvíme v pohádce Princezna z Kořápka a Hadí král. Napsal Vratislav Šťovíček, režie v roce 1996 Karel Weinlich. Účinkují Jiří Hanák, Věra Galatíková, Tomáš Tepfr, Daniela Kolářová, Jiří Bartoška a další.
2: Princezna z Kořápka a Hadí král. Na motivy pohádek z Indonésie napsal Vratislav Šťovíček. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Petr Mandel. Hlas Jiří Hanák, želva Kolo Kolopua Věra Galatíková, král Tomáš Tepfr, královna Daniela Kolářová. Princezna v kokosu Kateřina Rychnovská, princezna z kokosu Veronika Gajerová. Princezna Kokosová z Kořápka Iveta Dušková. Hat Lembajung Jiří Bartoška, Rádža Rimba Jiří Holý, Tigr Harimau Ivan Gíbl, Rini Magdalena Chrzová, Kobra Hana Doulová. Asistentka režie Hana Dudová, střih Lenka Vintrová, zvuk inženýr Tomáš Gzelofr. Nastudoval režisér Karel Weinlich.
3: Daleko, daleko od nás se v nekonečných vlnách skrývá tajemná říše tisíce ostrovů. Je čarokrásná. Někteří námořníci ji nazývají smaragdovým náhrdelníkem moří. Jiní si potichu šeptají, že ji z perel a drahokamů stvořila sama čistá bohyně Lakšmí. Ale stařičká želva Kolo Kolopua nedbá na pošetilé řeči lidí. Pamatuje časy, kdy země byla ještě mladá a svěží jako mangové poupě. A dobře ví, že na počátku věků se svět vylíhl z velikého želvího vejce. Jaký o tom, kdy si vyprávěla její bába pramáti všech želv. Stařenka Kolo Kolopua pokojně odpočívá. Hlavou jí táhnou příběhy dávno zapomenutých věků. Moudrá Kolo Kolopuo, vyprávěj o časech, které pominuly. Povídej pohádku z čarokrásné ostrovní říše.
4: Pohádku. Je jich víc než perel v korálovém moři, víc než lidnů a nocí od počátku světa.
3: Prosím.
4: Byl jednou jeden ostrov, na tom ostrově háj. Kokosový háj.
3: Co bylo v tom háji?
4: Království. Hulu Batang Mua. Vládl tam tenkrát král. Kokosový král. Byl tak strašně moudrý, že dovedl vyslovit jméno své říše popředu i pospátku, ani se přitom nezakoktal. Ten král měl 3 dcery.
3: Jak se jmenovaly ty dcery?
4: Ty dcery... Princezna v kokosu, princezna z kokosu a nejmladší... Princezna Kokosová z Kořápka. Ani květy džungle se té poslední krásou nevyrovnaly. Není divu, že starší sestry jí tu krásu záviděli, kde jen mohli, tam jí pomluvili.
5: Princezno v kokosu, sestřičko má nejmilejší, podívej se na tu nepořádnou princeznu z Kořápku. Zase už všude poházela květy orchidej, jako by nevěděla, že mě jejich vůně dráždí... Ke kýchání.
6: Mě zase včera nastražila do cesty trnitou slupku z Duranu. Ouvej, ouvej, toto píchá. Máme si od ní nechat všechno líbit, sestřičko z kokosu?
5: Co tě vede, sestřičko, v kokosu? Tomáš, ty hloupá kokosová skořápko.
6: Tomáš, ty jedovaté hádě.
7: To jsem vám udělala, sestřičky, dost už, prosím vás, slitujte se.
6: Prosíš?
5: Jen si pros.
6: Oči ti vyškrábeme.
5: Vlasy ti vyškubáme.
6: Škaredá opice s papouščím hlasem.
5: Ty zlomyslné krokodýlí mládě.
4: Tak to šlo den ze dne, týden po týdnu. Ubohá princezna skořápka. Nikde nenašla zastání a tak potají hořce plakávala. Jednoho rána se mocný král v Holubatangmua probudil. Napřed otevřel jedno oko. Potom otevřel druhé oko. Zkrátka zrovinka tak, jak se odjak živa probouzejí králové v kokosovém háji, v kokosovém kraji Holubatangmua.
8: Kde jste všichni? Slyšíte? Váš král se probudil. Nevíte, co se sluší a patří.
9: Volal jsi, můj pane, volal jsi, mocný Rádžo Rádžů. Z celého srdce vítám nový den, který pro tebe zažehl sám Bataraguru, nejvyšší z bohů. Ať paprsky slunce věnčí tvou hlavu, mluvím já, královna, žena svého krále.
10: Kéž dobří duchové země střeží dnes tvé kroky, laskavý vládce. Já mluvím, princezna z kokosu, dcera vznešeného otce.
6: Opatruj tě duše našich předků před zlými mocnostmi džungle, tatíčku králi. Mluvím já, princezna v kokosu, paprsek tvé slávy.
11: Démoni, ustupte.
12: Dobré jitro, pane.
13: Dobré jitro, králi.
14: Dobré jitro, králi.
8: Ovšem, jak by ne. Dobré jitro, tatíčku, dobré jitro, králi. Z vašich medových slov má váš otec hořko na jazyku. Na oko div nepuknete samou laskavostí, ale v duchu myslíte jen na svoje ženské pletichy a hádky.
9: Křivdíš jim, pane, měl jsi špatnou noc. Co tě po ránu tolik trápí?
8: Odpusťte, moje nejdražší. Zvečera jsem se přejedl pálivého sambalu a nedovařené rýže, měl jsem z toho těžké sny.
9: Sny jsou jen přeludy, můj králi.
8: Sny? Jsou posly bohů. Jsem si jistý, že už neuvidím, jak se večerní slunce sklání do mořských hlubin. Můj čas se naplnil. Kde je princezna Skořápka? Nikde ji nevidím. Kam se zatoulala?
10: Věčně se někde toulá. Nic nedbá na tvoje zdraví a na pověst našeho královského rodu. Hraje si s motýly v bambusovém houští.
6: Honí se s opičkami v korunách kokosových palem jako opičí mládě.
10: Nechává se houpat na chobotu tvého válečného slona.
6: Je nevděčná.
10: Hloupá.
6: Líná až běda.
10: Posedlý démon.
8: Dost. Už dost. Což pak jsem se ocitl na opičím sněmu. Princezno Skořápko, u všech tygřích vousů, kde jsi?
15: Skořápko, slyšíš?
16: Ozvi se, ty ještěrko.
15: Skořápko, kde zase vězíš?
10: Tady jsem, už běžím. Dobré jitro, tatíčku. Svěží vánek, maminko, chladnou rosu po ránu, sestřičky. Odpuste, zdržela jsem se. Musela jsem poklidit buvolům.
8: Buvolům? Co to povídáš, mé dítě, jak tě jen něco takového mohlo napadnout?
10: Sestřičky poručili?
8: Kdože poručil?
10: Ty malá zlomyslná pletichářko.
6: Nevěří ani slovo, otče.
10: Ty špinavá opičí chůvo.
6: Ty hloupá buvolí, mámo, ty...
10: Ticho! Nevidíte, že se vašemu královskému otci dnes přitížilo? Pěknou útěchou ho častujete, jen co je pravda, jako byste si po ránu omočili jazyky v hadím jedu. Odpustím, můj králi a pane. Není ostatně divu, že se dali tak strhnout. Princezna Skořápka by opravdu zasloužila co proto. Kvůli ní budeme brzy našim podaným prosmích.
8: Bohové, hlava mi tuní jako prázdný kokosový ořech, jako kdybych se probudil ve vosím hnízdě. Ten sen, ten strašný sen.
9: Co se ti zdálo? Svěř se, uleví se ti.
8: Nevím, jak začít, má nejdražší. Zdráhám se uvěřit nepokojnému spánku. Zdálo se mi, že se k mým nohám přikutálela tři hadí vejce. Z prvního se vylíhl černý diamant a to byl vzkaz od císaře ze země drahokamů pro nejspanilejší princeznu z království Hulu Batang Mua. Než rosa třikrát oschne na listí, připluje pro ní, aby ji učinil svou ženou a královnou.
6: To jsem přece já jsem ze všech nejkrásnější. Řekni, maminko, pověz.
5: Ty, jen se podívej na své uši, každý přece ví, že já jsem ze všech nejkrásnější.
6: Ty, chudinko, ty přece...
10: Není vám hamba. Král nedomluvil. Pověz, můj pane, co bylo dál.
8: Mám chuť spolknout další slova jako hrst arekových oříšků. Ale čas nečeká. Poslouchejte, z druhého hadího vajíčka se v zápětí vylíhla černá perla a to bylo poselství od císaře z ostrova Perel pro nejlíbeznější princeznu ze země Hulu Batang Mua.
5: Slyšela jsi, maminko? Slyšela jsi, princezno v kokosu? Buď si pro mě za mě nejkrásnější, já jsem zase pro změnu nejlíbeznější. Nevím, oč bychom se měli hádat, že je to tak, maminko?
7: Máš pravdu, Teruško, ach králi, tomu říkáš zlý sen? Šťastnější znamení ti nemohl spánek přivolat.
8: Předčasně se radujete. Poslyšte má slova nakonec a do třetice puklo třetí hadí vejce. A z něho se vyklubala jedovatá černá kobra.
9: Kokosový králi, vzkazuje ti z černé džungle můj pán, strašlivý had Lembayung. Tvůj čas se naplnil. Než zapadne slunce, odejdeš navždy cestou stínů. Dříve však musíš splnit Lembayungovo přání. Než raní rosa třikrát oschne na listí, chce pán posvátného stromu Varinginu uvítat ve svém doupěti svou nevěstu, tvou nejošklivější dceru. Netouží po kráse, nehodí se do temné hadí říše, přikaž tedy, co můj pán požaduje. Nevyplníš-li jeho přání, vyschnou vody země Hulu Batang Mua a všechno živé vyštípou z kraji jedovatí hadi a štíři. Tak praví had Lembayung, pán posvátného stromu Varinginu.
10: To nemůžeš dopustit, králi.
8: Sny jsou posly bohů. Mé srdce pláče, ale není na světě moci, která by se mohla protivit hadí vůli. Tak stanovil nejvyšší bůh Bataragur. Pro blaho a štěstí naší kvetoucí říše. Jedna z mých dcer se musí do tří dnů vydat po stezkách hada Lembayunga. Nesnažte se ho oklamat. Krutě by vás potrestal. Já za vás nemohu rozhodnout. Nepatřím už světu lidí. Jděte, už jděte, nechte mě spát. Chci zůstat sám.
10: Král poroučí mé dcery. Je čas k modlitbám.

0: jsem já, tatínku. Princezna z Kořápka.
1: Ty jsi neodešla.
0: Odpust, nemohla jsem. Byl jsi tak bezmocný a tak smutný i ve svém bezesném spánku.
1: Jak dlouho jsem spal?
0: Slunce se chýlí k západu. Umlkají ptáci.
1: Neplač, Skořápko. Nezasloužím si tvou lásku. Vím, jaké ústrky jsi vytrpěla a já jsem se tě nikdy nezastal. Všechny mé myšlenky patřily jen mé říši. Nenašel jsem si na lásku čas. Už nemám sílu, abych to napravil. Stmívá se. Zdá se mi, že slyším pohřební bubny. Má malá, krásná kokosová Skořápko. Tuším, jaký ti tvé sestry chystají osud, ale nemohu tě ochránit před jejich zlobou a závistí. Můj čas už nadešel.
2: Zavřel oči a jeho duše se proměnila v něžného bílého ptáka. Tak jak se odjakživa proměňují duše zesnulých králů v kokosovém háji, v kokosovém kraji, Hulbatang Mua. Naposled zamával křídly nad tichými příbytky lidí. A pak se rozletěl cestou stínů vstříc zapadajícímu slunci. V té chvíli Rádža Rimba, šedivý pán divokých slonů, zvedl svůj vrázčitý chobot k obloze a zatroubil.
3: Ratříčů v temné džungli zvěstuj dál, že v Hulbatang Mua zemřel král. Než rosa třikrát oschne na listí, Hatlembajung se dočká kořistí.

0: Драчичку в черне джунгли звістуй дав, же груба там гвозен жил крав.
1: Драчичку в черне джунгли звістуй дав,
2: драчичку в черне джунгли звістуй дав, же груба там гвозен жил крав.
3: Uslyšel to i pán posvátného stromu Varinginu a spokojeně zasyčel.
4: Svítá. Tma se co chvíli schoulí do temných pelechů džungle a slunce už podruhé vypije rosu z kalichů květů. Zbývá mi poslední den po další bezesté noci. Jak mám rozhodnout, kterou z dcer obětovat? Mé srdce mi napovídá, ví, příliš dobře ví, koho bych nejsnáze ožalela. Ale nad křivdami lidské lásky vládne spravedlnost králů. Nemohu, nesmím naslouchat hlasu srdce. Princezno Skořápko, proč jsi tak krásná? Rini, kde vězíš?
5: Poroučíš, má paní.
4: Kde jsou mé dcery? Ještě spí?
5: Ach ne, královno. Princezna z Kokosu s princeznou v Kokosu se od rozbřesku slunce krášlí. Noční rybáři přinesli zprávu, že na východ i na západ od našeho ostrova šlehá k obloze oslnivá záře. Takhle prý planou jen lodě králů z ostrova Perel a ze země drahokamů. Princezny jsou bez sebe štěstím, smějí se, výskají a zpívají v domě smutku svatební písně.
4: A princezna Skořápka?
5: Však víte, má paní, od chvíle, kdy se náš dobrý král vydal na dalekou cestu stínů, princezna Skořápka se nehnula od jeho nejmilejší kokosové palmy. Objímá ji a pláče, ale čím víc slz prolévá, tím je krásnější. Podivné věci se dějí, královno. Do koruny palmy přilétá každé ráno bílý pták a princezna Skořápka mu zpívá tesklivou píseň.
4: Otevři okno.
5: Jak poroučíte, vznešená.

0: černý mrak.
1: To stačí. Můžeš jít.
0: Jak poroučíte, paní?
1: Princezno Skořápko, proč jsi tak krásná? Nikdy jsem k tobě nepřilnula. Lásce se nedá poručit. Divné. Divné jsou její tajemné cesty. Ale jsem přece královna. Jsem z rodu spravedlivých. Můj králi, kéž by tvá němá ústa promluvila. Kéž by mi bohové dali další znamení.
2: Neptej se svého srdce, paní. Láska není spravedlivá. Nech rozhodnout krále z ostrova Perel a ze země Drahokamů. Zachraň svou duši, královno. Své srdce neochráníš. Bolest je úděl spravedlivých. Nech volit cizí krále. Zvolíš pravdu.
1: Bohové, kde se tu vzal ten bílý pták? Kam odlétl? Cože to říkal? Zachraň svou duši. Bolest je úděl spravedlivých. Díky, můj králi. Mé srdce už mlčí. Jen tiše, tichounce vzliká.

0: Slyšela jsi, matko? Na východním obzoru vzplanula záře, jako by celé moře zachvátil obrovský požár. Král z ostrova Perel se blíží. Než se den změní v noc, přistane u našich břehů.
1: To není všechno, královno, má matko. Tam, kam chodí slunce spát, rozklenula se na obloze oslnivá duha. Král ze země drahokamů pluje k našemu ostrovu. Ještě dnes večer pokleknu k jeho nohám s miskou sladkého kokosového mléka. Jsem tak šťastná.
2: Ty mlčíš, matko? Ty se neraduješ?
3: Zamyslela jsem se. Pojďte blíž. Chci vás obejmout.
1: Maminko, ty pláčeš?
3: Do rozvitých květů padá po ránu rosa, slunce ji brzy vypije.
2: Jestli chceš, zatančíme ti.
1: Ano, ano. Zaspíváme ti písničku, kterou jsme včera složili. Uvidíš, že tě rozesměje.

0: 切都是上帝差的。
1: 宝贝，妈明哥，ty se s ani neusmála.
2: Ty opravdu pláčeš? Stalo se něco? Matko, kdy odejde princezna z Kořápka do džungle? Je nejvyšší čas, Hatlembajung čeká. Zítra už po třetí oschne ranní rosa na listí. Pán posvátného stromu Varingínu nezná slitování.
1: Tak něco řekni, matko. Z Kořápka jen celé dny pláče, kazí nám všechnu radost.
2: Přivolá svým nářkem zlé démony džungle.
1: Odradí tím smutečným kvílením naše nápadníky, vyžení.
2: Ať si táhne. Uvidíš, jak mi bude slušet svatební čelenka z černých perel.
1: Jak se na mé hebké šíji rozzáří svatební náhrdelník z černých diamantů. Usměj se na nás, matko.
3: Srdce mi usedá žalem. Nemohu váš osud vzít do vlastních rukou. Nad naším pozemským světem panuje vůle bohů. Princezna z Kořápka zůstane, dokud u našich břehů nepřistanou lodě vznešených králů. Ti ať sami rozhodnou, která z vás se stane nevěstou Hatlembajunga.
2: Slunce zapadlo, noc nenastala. Lodě vznešených ženichů se už chystají vplout do zátoky mezi korálovými útesy. Co si počneme, sestřičko? Slyšíš, jak lidé v přístavu vítají urozené plavce?
1: Princezno v kokosu, přestaň se už zbůhdarma zhlížet ve své misce vody. Marně nad sebou mhouříš, obě oči na kráse tím nezískáš. A bohové, jak jen jsi ošklivá.
2: Já? Že jsem ošklivá? Podívej se na sebe. Určitě to nebudeš ty, koho si vedle z Kořápky zvolíš za ženu jeden z králů. Chystej se na cestu do džungle.
1: Bohové, já snad puknu smíchem. Jen se podívejte na tu krásku. Vždyť by se jí v uších napásli všichni buvolové z našich rýžových polí.
2: Ty nosatý démone!
1: Vypě se!
2: Běda nám, sestro. Lodě králů se chystají zakotvit u našich břehů. Strašně se bojím.
1: Strach nám nepomůže. Musíme matku přemluvit, než bude pozdě.
2: Je neoblomná, nic nedá na náš pláč, jako by naslouchala jinému hlasu.
4: Mám nápad. Podívej.
2: Co je to?
4: Prstýnek princezny z Kořápky. Ten s duhovou lasturkou místo perly.
2: Co jen se pro něj naplakala?
1: Jak by ne? Byl to její první dárek od tatínka. Stáhla jsem jího z prstu, když spala.
2: Dobře si udělala, ale proč jsi mi o tom nic neřekla?
1: Nikdy si neuměla držet jazyk za zuby, ale teď poslouchej.
2: Ach, to je nápad. Už běžím, sestro. Matko! Maminko! Pomoc!
5: Kde jsi, má nejsladší? Co je ti, princezno z kokosu? Co se to tady stalo? Vzbuď se, můj miláčku, otevři oči.
2: Někdo ji otrávil, maminko. Jen trochu se napila z misky chladivé vody a najednou omdlela.
6: Kdo to byl? Kdo se jen mohl opovážit?
2: Bojím se to vyslovit.
6: Mluv, dítě, pro všechno na světě, mluv.
2: Na dně té misky leží prstýnek s duhovou lasturkou. Je plný hadího jedu.
3: Čí je ten prsten?
2: Ach, maminko.
3: Komu patří?
2: Princezně z Kořápce.
3: Z Kořápce. Vyšli hned rychlého posla pro starého duku na zaklínače duchů. Snad svými čáry a zaříkáním zapudí od lůžka mé drahé dcery strašného ducha džungle, pojídače dívek a dětí. Tiše, mé dítě, jen tiše. Hadí jed ti neublíží. Ztrácí svou smrtící moc, když ho do krve nevpraví zlořečené hadí zuby. Tiše, dcerunko, nenaříkej. Matka tě pomstí. Zaveďte i hned princeznu z Kořápku na kraj nejtemnější džungle. Až tam, kde začíná nikam. A tam ji opusťte. Ať sama v hrůze a děsu hledá cestu do doupěte svého pána mocného Hatlembajunga. Kéž tě chrání na temných stezkách dobří duchové džungle nešťastná princezno z Kořápko. V hloubi duše vím, že mě tvé sestry obelstily. To já jen s úlevou uvěřila jejich lži, abych vzkřísila své srdce.
7: Abys zahubila svou duši.
3: Já
6: vím, tajemný bílý ptáku. Já vím.
0: Džungle. Temná. Tajemná říše démonů a divokých šelem. Když nastane noc, ve tmě zaplanou ohýnky krvelačných očí a krutý Harimau, pán tigrů, svolává svobodné národy džungle na loveckou stezku. Ubohá princezna z kořápka. Jde, kam ji nohy nesou. Prodírá se neproniknutelnými houštinami. Do tváře ji bodají jedovaté trny. Do vlasů se vplétají palčivé liány.
2: Už nemůžu. Já nemůžu dál. Dobří duchové džungle. Proč jste mě opustili? Co jsem ti udělala, matko, že jsi mě odsoudila k tak krutému trestu? Smrt je laskavější než ty. Já nechci žít. Vznešený Harimau, mocný králi džungle, ozvi se mi!
7: Kdo volá tygra, hledá smrt. Odkud přicházíš, lidská dcero?
2: Z krajiny nelásky a lidské zloby. Má matka královna mě zapudila. Jsem pohozená z kořápka, hadí nevěsta.
7: Tvá cesta je volná, princezno.
2: Ach, znešený zabíječi buvolů, vládce noci. Nedovol, aby dcera krále z Hulubatankmua umírala na tvých stezkách. Úzkostí a žalem. Raději ponor svůj spár do mého těla. Rozvěz mou kůži po všech tnech džungle. Napij se mé krve, bratříčku tygře.
7: Jsi kořist vznešeného hada Lembayunga, pána posvátného stromu Varinginu. Nesmím se napít tvé krve, princezno z Hulubatankmua. Ale chceš-li, usedni na můj pruhovaný hřbet, zanesu tě do říše mocného krále slonů, vládce smaragdového pralesa. Tam popros o smrt. Cestu pro krále džungle! Cestu pro krále džungle! Jsme na místě, dcero z rodu králů. Mé stezky tu končí. Přeji ti lehkou smrt. Přeji ti lehkou smrt, královská dcero!
2: Vznešený pane, vládce národa slonů, bratříčku králi, volá tě dcera královské krve, princezna z Hulubatankmua. Nenech mě ve svém stínu pomalu hynout úzkostí a žalem. Raději rychle rozdeď na prach mé tělo. Zasej mé kosti do bahna pralesních tůní. Napij se mé krve, vznešený králi.
7: Mluvím já, Rádža Rimba, pán pralesa, král divokých slonů. Nadarmo prosíš, lidská dcero, jsi kořist mocného hada Lembayunga, pána posvátného Varinginu. Tam pros o slitování.
0: A Rádža Rimba, vznešený vládce pralesa a bahnitých tůní, usadil nešťastnou princeznu z kořápku na svůj okoralý hřbet. Kolébal se s ní přes padlé kmeny stromů, které se pod ním rozpadaly na trout, přes močály a bahnité řeky, vylévající se z břehů.
7: Cestu pro krále pralesa, cestu pro krále slonů. Jsme u cíle, pokloň se svému pánovi, mocnému hadovi Lembajungovi, princezno z Hulu Batang Mua. Zde je tvá kořist, hadí králi. Nalož s ní podle své vůle, anebo podle odvěkých zákonů džungle, dopřejí život či smrt. Mluvím já, Rádža Rimba, pán divokých slonů. Dobrý lov, králi.
1: Pohové.
6: Vítám tě v říši smutku a ticha, princezno z Hulu Batang Mua. Zastři si tvář, lidská dcero. Mé jedovaté oči by tě uhranuly. Chci si tě prohlédnout. Tvá matka a sestry mě oklamaly, nejkrásnější princezno z Hulu Batang Mua. Záříš jako květ mangovníku pokrytý rosou. Nehodíš se za ženu osamělého hada Lembajunga. Proč se lidská dcera po stopách krále slonů křivolakými stezkami pruhovaného vládce džunglí do úrodné země kokosových palem? Propouštím tě. Mluvím já, Lembajung, nejmocnější z hadů. Proč mlčíš? Jak to, že neklopíš zrak před uhrančivýma očima hadího krále? Poroučím ti, vrať se! Jsi volná.
1: Nebojím se tvých očí, pane. Jsou plné soucitu a smutku. I z tvého hadího hlasu zaznívá podivná bolest. Cítím, že patříme k sobě, králi. Spojuje nás žal. Dovol mi zůstat.
6: Buď poslušná hadího slova. Vrať se.
1: Kam?
6: Domů.
1: Nemám domov, králi hadu. Otec už nežije, sestry mě nenávidí. Má matka mě navždy zapudila ze svého srdce. Bojím se samoty uprostřed lidí. Ve jménu mého i tvého žalu slituj se nade mnou. Patříme k sobě.
6: Mangový květ patří mangovníku.
1: Zahozená skořápka tomu, kdo ji zvedne.
6: Pán posvátného stromu Varinginu ctí svobodnou vůli, nešťastná královská dcero z Hulu Batang Mua. Ve jménu mého i tvého žalu zůstaň.
1: Díky, hadí králi. Díky, můj pane.
0: V té chvíli se had Lembajung hrozivě vztyčil a zahrozil rozeklaným jazykem ke království Hulu Batang Mua.
6: Srdce lidských samic syčí závistí. Za své zlo se stanou hadí kořistí. Mluvím já, had Lembajung, pán posvátného stromu Varinginu.
0: A stalo se, jak prorokovala černá kobra. Na rozkaz mocného hadího krále vyschly vody země Hulu Batang Mua a všechno živé vyštípali z kraje jedovatí hadi a štíři. Závistivé sestry se svých ženichů nedočkali. Zděšeně prchali s matkou před zákeřnými zuby hadů a na cestu tam, kde začíná nikam, jim výsměšně zářily plachty lodí mocných králů, vzdalující se od břehů ostrova. Království v kokosovém háji, v kokosovém kraji Hulu Batang Mua pohltila džungle. Kdo ví, kolik dní a nocí prožila princezna Skořápka s hadem Lembajungem pod vzdušnými kořeny posvátného stromu Varinginu. Ve vlasech jí rozkvetly orchideje a do očí jí napršela tajemná záře hvězdných nocí. byla den ze dne krásnější. Už se nebála džungle ani jejich hlasů. Za dne usedal do koruny stromů bílý pták a zpíval jí pro útěchu šťastné písně dětství. A když večer usínala v konejšivých závitech stočeného hadího těla, cítila k svému ohyznému ochránci víc než pouhou vděčnost. Ale hluboko v duši jí pomalu klíčil stesk po světě lidí.
1: Čarovný bílý ptáku, můj neznámý příteli, odkud přilétáš? Kde ses tu vzal? Tvé sladké písně hladí mou bolavou duši a plaší přízračné stíny džungle. Díky za tvou věrnost. Ty mě nikdy neopouštíš. Had Lembajung, můj pán, se stále častěji toulá po svých hadích stezkách. Jsem tak osamělá. Někdy se mi zdává, že z dálky slyším vábivý hlas. Chtěla bych se za ním rozběhnout. Ale mé srdce vězí v džungli jako kotva na korálovém dně. Co je to se mnou, bratříčku? Chce se mi prchat a chce se mi zůstat. V mé duši je pláč.
8: Stýská se ti, princezno Skořápko. Nepatříš džungli. Ale neptej se mě na radu. Když poslechneš vábení svého srdce, oči hada Lembajunga se navždy promění v mrtvou poušť. Zůstaneš-li, tvé srdce zemře stezkem.
1: Přísahám, že raději zemřu, než abych ublížila svému ochránci.
8: Nepřísahaj, Skořápko. Lidské sliby jsou křehčí než stéblo rýže. Dnes v noci vzejde úplněk. Podivné zázraky se dějí v džungli za vlády úplné luny. Rádža Rimba, král slonů, zvolává druhy k měsíčnímu tanci a Orang Utan, lesní muž, vřeští k obloze svou opičí píseň lásky. Divoký Harimau, průhovaný vládce houštin, se za měsíčních nocí nenapije krve. A had Lembajung, kde si v ústraní svléká svou ohyznou hadí kůži. Snad i na tebe čeká zázrak, Skořápko. Slyšíš, tvůj pán se...
9: Plakala jsi, lidská dcera?
1: O, ne, můj pane, to jenom mlha z jezírek se zachytila na mých řasách. Měl jsi dobrý lov?
9: Zapadá slunce, vychází královna luna. Had Lembajung neloví za úplňku měsíce. Plakala jsi, nezapírej. Zavolal tě hlas lidské krve.
1: Netrap mě, pane, patřím jen tobě.
9: Pokušení je silnější než sliby. Stesk je mocnější lidské vůle. Vím, že mě opustíš.
1: V tvých očích se zaleskly slzy. I ty dovedeš plakat.
9: Je to jen odraz hvězd. Nastává noc. Musím zas odejít a dneska jíst

0: Odkud přicházíš?
1: Jednou poznáš mé jméno, princezna. Jsi krásná. Záříš jako mangový květ pokrytý rosou.
0: Mlč, prince.
1: Mangový květ patří mangovníku. Pojď se mnou, dcero králu. Vyvedu tě z temné říše Hadalembayunga do země jasného slunce. Pospěš si. Neotálej.
0: Jsem tak slabá. Jen ještě slůvko a podlehnu. Chci odejít. Chci odejít. Já chci odejít.
2: A oči Hadalembayunga se navždy promění v mrtvou poušť.
0: Odejdi, princi. Když jsem prosila člověka, slitoval se had. Nemohu ho opustit. Jdi svou cestou, princi. Můj princi.
3: Nešťastná skořápko. Princ na bílé slonici se ti rozplynul před očima a všechny zářivé květy rázem uvadly. Černí pavouci je opředli pavučinami a do stvolů se zažrala plíseň. Hadalembayung se vrátil až za úsvitu. Přinesl k jídlu volskou pijavici.
1: Nebyl tu někdo?
0: Můj pane, tam, kde začíná nikam, přichází nikdo.
1: Nastav tvář slunci, princezno Skořápko, ať vysuší tvůj pláč.
3: Čas plynul. Princezna Skořápka už nedovedla přemáhat svůj stesk. Bála se nocí, kdy se vlády na obloze ujímal úplněk. Tehdy se před ní znovu a znovu zjevoval princ na bílé slonici a vábil ji k návratu do země lidí. Čím víc naléhal, tím byla Skořápka slabší a oči Hadalembayunga se víc a víc podobaly vyprahlé poušti. Pak přišel večer, kdy na nebeskou klenbu znovu vystoupil úplně k měsíce.
1: Slyšíš, Skořápko? Rád Jarimba už zase svolává své stádo k měsíčnímu tanci a krvelační Harima upřízává nebesům, že se dnes v noci nenapije krve. Měsíc září nad korunami stromů jako sový oko. Musím jít, volá mě hadí stezka, nad džunglí vládne luna.
0: Neodcházej, králi, zůstaň tu se mnou, bojím se, že... Já se tu bojím.
1: Čeho se bojíš? Snad svého srdce. Prozraď mi, jaké v něm skrýváš tajemství had. Lembayung dovede odpouštět.
0: Já nemám před tebou tajemství, králi. To jenom stíny džungle si ustlaly v mé duši. Lekám se jejich šepotavých hlasů. Bojím se samoty. Zapřísahám tě při všem, co miluješ. Zůstaň.
1: Hluboko ve své duši cítím, že tě dnes ztratím. Noc je plná měsíčního kouzla. Němý pták Rumbu dnes poprvé a naposled zaspíval svou píseň lásky. A přece nemohu zůstat. S Bohem, princezno Skořápko.
0: Ne. S Bohem. Jsi to ty, bílý ptáčku. Potěš mě, dodej mi sílu. Bojím se chvíle, kdy přede mnou stane vznešený princ na bílé slonici. Nemám už sílu přemáhat pokušení. Tolik se bojím setkání. Tolik se těším. Můj dobrý bílý ptáčku, pomoz mi. Vím, že dnes v noci poruším slib. Navždy opustím Hadalembajunga.
2: Ubraň se kouzlu měsíční noci, princezno Skořápko. Jen ještě jedno. Naposledy.
0: Nemohu.
2: Květy džungle se rozhářily. Do korun stromů padají hvězdy. Tvůj princ přichází. Smiluj se nad hadem Lembajungem.
0: Láska je mocnější než soucit. Bratříčku bílý ptáku.
1: Zdravím tě, dcero králů. Poslechni srdce a následuj mě do světa lidí. Jestli dnes odmítneš, nikdy se už nevrátím. Podej mi ruku, princezno. Půjdeš? Půjdeme.
0: Já? Ano. Ne!
1: Mangový květ patří mangovníku.
2: Zahozená skořápka tomu, kdo jí zvedne.
1: Miluji tě, princezno Skořápko.
0: Ne. To ne.
1: Je nejvyšší čas. Hadalembajung se vrací.
0: Prosím tě, odejdi. Já nemohu zradit. Prokletá džungle. Jak jen tě nenávidím. Spohem. Princi.
4: Vítej, pane.
5: Pane náš, vítej.
4: O, pane náš,
0: vítej. Sešírala se. Slyším lidské hlasy. Co se to se mnou děje?
1: Vstaň, princezno Skořápko. Nesluší se dceři králů klečet v prachu a zastírat svými vlasy tak spanilou tvář. Vstaň a pohleď mi do očí.
0: Ach, princi, kde to jsem? Kam zmizela džungle?
1: Změnila se v úrodná pole. Je konec ponuré říše Hadalembajunga. Jeho divocí podaní na sebe vzali lidskou tvář a posvátný strom Waringin se proměnil v zářivý královský palác. Jsi zase v říši lidí, královna Skořápko. V mé a v tvé říši.
0: Je to jen sen. Kde je Hadalembajung, můj dobrý ochránce? Tvá kouzla mě neobloudí, princi.
1: Jsou cesty bez návratu, královno. Jsem Rádža Lembajung, král králů. Nejvyšší bůh Batara Guru mě před mnoha lety pro mou pošetilou píchu zaklel do hadí kůže a celé mé království proměnil v temnou džungli. Tvá věrnost mě zbavila prokletí. Pozvedněte ke mně královnu Skořápku. Ještě dnes usedne po mém boku na dědičný trůn mých předků. Hadalembajung a jeho temná říše zůstanou už navždy jen ošklivým snem.
0: Mangový květ patří mangovníku.
1: Zahozená skořápka tomu, kdo ji zvedne.
2: Žij blaze, princezno Skořápko. S Bohem.
0: Neodlétej, můj věrný bílý ptáčku. Zůstaň. Ach, zůstaň. S Bohem.
1: Komu to máváš, má lásko?
0: Slunci. Můj králi.
3: Končí vyprávění o Hadalembajungovi a jeho věrné princezně Skořápce. Kdo se někdy zatoulá do džungle, možná, že tam spatří fialovou rostlinu, která se plazí vysoko do korun stromů. Má tělo hadí, jako had chladí, a její listy se kovově třpití jako duhová hadí kůže. Ta rostlina se jmenuje Lembajung. To na památku princezny z Hulubatang Mua a vznešeného hadího krále.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi příběhy, ve kterých hrají hlavní role kočky? Tak v tom případě si nenechte ujít následující pohádku Kocourek zrcátko. Autorem je Gottfried Keller. Pro rozhlas napsal František Pavlíček. Režie se v roce 1988 ujal Karel Weinlich. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Langmajer mladší, Jan Gross a další.

0: milý srdcátko. Dobrý večer, srdcátečko. Mňauky mňau.
1: Je tu někdo?
0: Přece tvoje bílá kočička.
1: Kde se tu bereš, bělinko?
0: No, přišel jsi na schůzku.
1: Jsem tak zesláblý z hladu, že mi nohy vypověděly službu.
0: Měl jsi mi dát vědět, byla bych ti přinesla něco na zub.
1: Nechci, aby mi snoubenka scháněla večeři. Správný kocour se musí umět postarat nejenom sám o sebe, ale i o rodinu. A já byl vždycky pašák. Jenže co odešla navždy moje předobrá paní, nestojím ani za fajfku kocouřího tabáku.
0: Byl jsi na funusu.
1: Musel jsem se plouhat až docela vzadu. Její příbuzenstvo mě nepustilo do pohřebního průvodu. Pak mě vyhnali z domu na dobro a tím pádem jsem na mizině. Ach, ich, ach.
0: Zrcátko.
1: Ach.
0: No tak, zrcátečko.
1: Už mi ani tak neříkej, Bělko. Krásné jméno mi přece dali pro můj nádherný kožíšek. Leskl si jako atlas. Nosil jsem se v něm jako šlechtic. A dnes chlup, kam který, tělo, kost a kůže. Co pak může takový ošumělý kocour promenovat po okapek s bělonkou krasavicí? Radši za mnou ani nechoď.
0: Ach, zrcátko, vždyť jsme si slíbili věrnou lásku. I veselku máme domluvenou.
1: Veselku pust na dobro z hlavy. Co pak já teď můžu myslet na ženitbu, když umírám hladem? Zapomeň na mne, Bělo. Najdi si onačejšího kocoura.
0: Já nechci onačejšího.
1: Dej si říct, děvče. Vem rozum do hrsti. Jaké pak bys se mnou udělala, terno?
0: To už mě nemáš rád.
1: Já tebe. Čím dál víc.
0: Tak proč mě vyháníš?
1: Protože nechci, abys viděla můj žalostný konec.
0: Já bych ti ráda pomohla, jen mi porad já.
1: Dost řečí. Jen si jdi svou cestou. Já ti přeju zdraví a štěstí. Hodně myší mezi trámy a vrabců pod okapem.
0: Ale já...
1: Neodmlouvej.
0: Jak chci, zrcátko. Já jdu. Ale kdyby ses rozmyslel, stačí za mňouka.
1: Ach, ich, ach. Kde pak bych já mňoukal za nevěstou? Hlásek. Mi postačí sotva na poslední pořízení. Tuhle si lehnu. Třeba se mi ještě zazdá o kousku vonavé pečínky, než usnu. Na věky. Amen. To je žalost na tom světě.
2: Kdo pak toto vzdychá?
1: To já.
3: Kocour.
1: Ano, ctěný pane.
2: Polez na světlo. Jsem pod lucernu. No, připadáš mi povědomí. Jak pak ti říkají?
1: Já jsem, prosím, zrcátko.
2: Cože? Zrcátko? Ten krásný, lesklý, vypasený kocour?
1: Ano, pane.
3: Co mi to chceš nabulikovat, ty ježatý a vychrdlý šmudlo? Jsi ubohá kocouří chudinka. No,
1: protože mě vyhnali z domu. Hlad mám jako vlk, nevím, co si počít. Potkalo mě zkrátka velké neštěstí, pane Pinajs.
2: Ty víš, kdo jsem?
1: Ano, prosím. Račte mít na rynku krám. Prodáváte zázvor a pepř a cvočky do bod.
2: To tedy o mě víš moc málo. Já totiž nejsem jen obyčejný kramář. Umím na tisíc řemesel. Kurýruju nemocné, hubím štěnice, zhotovuju pasti na krysy, trhám zuby, vařím inkoust, půjčuju na vysoký úrok peníze. A taky umím hádat z ruky.
1: A nemohli byste se mi podívat na tlapku, co mě čeká a nemine?
2: Já věštím pánům, ne tou hlavým kocourům. A taky se ještě letos hodlám stát mistrem čarodějnického kumštu.
1: Jako ta ohavná Hildegarda z Rasovny.
2: Netak na hlas, Mourku. Mohla by nás poslouchat a s mým plánem by byl konec. Kdyby se čarodějnice dověděla, že proti ní chystám konkurenci, ta by se mnou zatočila. Já už koupil za 100 zlatých starou čarodějnou knihu, měsíční kámen a kořen mandragory.
1: A k čemu to, pane Pinajs?
2: No, samé kouzelné instrumenty pro čarování. Teďka musím ještě namíchat divotvornou mastičku z křídel netopírů a ropuší kůže. Jenže mi chybí to nejhlavnější, aby mast držela pohromadě.
1: A co, že jsem tak zvědavý?
2: Kočičí sádlo.
1: Je. Koko. Kočičí.
2: Ano. Ano, chlupáči, to je ohromně důležitá přísada do všech čarodějných lektvarů.
1: Ano.
2: Bez kočičího sádla nedá opravdický čaroděj ani ránu.
1: Ne.
2: Proto ho musím co nejdřív splašit aspoň hrnek.
1: Od koho? Asi.
2: Přece od kocoura. To dá rozum.
1: Já už radši půjdu, pane Pinajs. Dobrou noc.
2: Kam bys chodil?
1: Je. No ovšem, Rome, že mě to nenapadlo hned.
2: Zrcátko, pozlíš, ty bys mi neprodal libérku nebo dvě ze svého sádla.
1: Proč si nekoupíte Urasa po kocůrovi, co zrovna umřel?
2: V tom je právě ten háček. Aby kočičí sádlo mělo kouzelnou sílu, musí mi ho kocour poskytnout dobrovolně. Dokonce se musí uzavřít o tom kupní smlouva. Ku příkladu mezi mnou a tebou.
1: Ale vždyť já jsem hubený jako lund.
2: Když se spolu dohodneme, zařídím, že zakrátko budeš zase jako dřív.
1: To jako, že byste mě pustil k vám na půdu.
2: Nejenom to, milý zrcátko. Já bych si vzal na starost celou tvojí, tak říkajíc, životosprávu. Vykrmil bych tě nejvybranějšími lahůdkami. Mlsal bys jítrnice a klobásky. Pečené kvíčaly, paštiky s náhadívkou. A k tomu ulizoval sladkou smetanu.
1: Přestaňte už, pane Pinajs. Mně se strašně zbíhají sliny.
2: Zrcátko, poslouchej mne pozorně. Žádné kočičí stvoření na světě nemělo tak skvělou příležitost jako ty. Hleď, abys ji nezmeškal. Nabízím ti všestranný blahobyt a nechci za to nic, než abys mi slíbil svoje sádlo.
1: A kdybyste ho ode mě chtěl?
2: Až budeš vykrmený.
1: Ale to bych si vašeho blahobytu moc neužil.
2: Žádné strachy, kocourku. Nebudu na tebe spěchat. Hoduj si, dokud ti bude libo. Zatím postačí, když si plácnem a ty mi tuhle drábkem podškrábneš, na čem jsme se domluvili.
1: Ale já neumím psát.
2: Nevadí, to jsou stejně jenom formality. Nadrápni tam třeba jen klikyhák.
1: Já si tedy s váma dávám pac na to, že mě budete živit. A já, až budu starý a sejdu ze světa, odkážu vám svoje sádlo.
2: Uvidíme na podrobnosti času dost. Teď můžeš jít rovnou ke mně do komůrky
3: Vystrojím ti slavnostní večeři, že se bude stůl prohýbat.

0: Už nemůžu. Uf.
1: No, však si to spořádal za dva. Jen když ti chutná.
0: Jako v pohádce, pane Pinajzi? Předevčírem nadívané kvíčely, včera štika na smetaně, dnes šunka a navrch ještě jítrnice. Bříško mám jako buben.
1: Však ses už za těch pár dnů pěkně zakulatil. Jen tak dál a brzy budeš jako soudeček. Ale po večeři rovnou do pelíšku. To pak jeden teprv, jak se patří, přibývá na váze.
0: Já myslel, že bych se trochu proběhl po střeše.
1: Abys vylítal večeři? Kde pak, hochu? Žádné toulání, drž se doma, dřímej, polehávej a spravuj se krásně do kulata.
0: Aspoň docela krátkou procházku bych si dopřál. Jen ta okolo komína.
1: Už jsem řekl. Ani na krok. Žádné noční výlety nestrpím. Čím dřív budeš vykrmený, tím líp. Je to tvoje povinnost jíst, zahálet a sádel natět.
2: A ty jí splníš, jinak s tebou zatočím.
1: Dobrou noc.
0: No podobně, pane Pinajs. A dobře mi tak. Byla to hloupost sjednat s Pinajzem smlouvu, aby si mě vykrmil na sádlo. Co hloupost? Hanebnost! A ještě ke všemu se krčit v koutku a skákat, jak on píská. Nehnout se ani na krok z komůrky, zrovna když je měsíc jako rybí oko a moje bílá krasavice určitě někde na Římse čeká, až se objevím. Kde pak, pane Pinajs? Mne si jen tak neotočíte kolem prstu. Jestli do rána zhubnu, aspoň si prodloužím život. Mňau. Mňau. Mňau.

0: Zrcátko, můj milý zrcátko.
1: Ty jsi mě slyšela.
0: Už z dálky jsem poznala tvůj hlas. Ukaž se mi. Vždyť ty už vypadáš jako kdysi. Kožíšek se ti jen blejská. Jsi zase krásný a statný zrcátko. Máš novou paní?
1: Pána. Bělinko pána. A přeje mi, jej, až moc.
0: Můžeme se spolu proběhnout po střechách okolo celého rinku?
1: No, když se to pan Pinajs nedoví.
0: Říkal si, že ti přeje.
1: Pravda, jenom kočičí promenádu mi přísně zakázal.
0: Ale co budeme dělat?
1: Dovádět na prejzových střechách. Tancovat kočičí štverilku. Samým prosím?
0: S největší radostí, můj pane. Jaké pak ještě máte pro mne překvapení?
1: Budu ti skládat básně, jak je mi s tebou krásně. Zaspívám ti jako slavík tu nejúchvatnější serenádu.
0: Podívej, tamhle na mne žourají dva cizí kocouři.
1: Já je spořádám. Já jim ukážu, zač je toho loket. Koukejte, kde nechal tesař díru, dotěrové!
0: Zrcátko, ty jsi úžasný.
1: A ty jsi ta nejroztomilejší bílá kočička? Pojď poběž. Dnes v noci jsou všechny střechy, okapy a římsy naše. Vylezeme spolu na nejvyšší komín.
0: Co tam?
1: Přednesu ti vyznání lásky. Požádám tě o tvou spanilou pacinku. A do celého světa vymňoukám, že jsi mé kočičí štěstí.

0: Kdo pak to cape po půdě?
1: Nikdo, asi se vám něco zdálo.
0: To jsi ty, zrcátko?
1: Kde pak, pane Pinajs?
0: Nepovídej, já tě poznal podle hlasu. S kým pak ses to vybavoval?
1: Šla kolem náhodou moje přítelkyně.
0: Tak pojď dolů, zrcátečko.
1: Mně se ještě nechce do haja.
0: Vždyť už bude hnedle ráno. Pojď, zrcátko, pojď do komůrky, čeká tam na tebe stříbrná mísa a na ní nasáh dlouhá jítrnička.
1: No, to je jiná věc. Už jdu.
2: Dobré jitro, můj milý pane chlebodárce.
0: Co to vidím? Nešálí mě oči. Jak to vypadáš? Co jsi mi tu provedl, ničemo? Kde jsi byl?
2: Navštívil jsem noční korzo zdejších kocourů.
0: Ty se spral si samý šrám, kožich uválený a hubený jako šindel, co si vyváděl.
2: Prožil jsem idylický večírek se svou snoubenkou.
0: Tak, ty nejenom, že nedbáš, co ti poručím, ale ještě se touláš s nějakou kočičí popěhlicí.
1: Ještě jedno křivé slovo o bělince a podepíšu se vám drápkem rovnou mezi oči.
0: Počkej, no tak opovaž se, zrcátko. Zrcátko, tohle je tvůj vděk. Prskáš na mne jako děs. Ale hlavně si vylítal všechno sádlo, co jsem na tobě vykrmil. Co mám s tebou dělat?
2: No, nabídnout mi smaženou jitrnici nebo radši dvě, abych se zas hezky zakulatil.
0: Tak si prohnítí. Tamhle, do komůrky. Stůl je pro tebe prostřený.
2: Konečně rozumná řeč. Po vyčerpávajícím špacíru přijde k chuti vydatná snídaně. Jitrničky, já vám teď krátký konec udělám. A mňam.
0: Dobrou chuť, zrcátko.
1: Co to má znamenat, pane Pinajs?
3: Zavřel jsem tě do komory a na petlici dal zámek.
1: Ale proč?
3: Protože nejsem padlý na hlavu, abych ti podstrojoval nadívaný křepelky, kvíčaly a sluky a ty pak všechny lahoutky probendil po střechách. Ode dneška budeš sedět v komoře a ven ani na krok.
1: Ale já bělince na zítřek už slíbil.
3: Sliby? Chyby? Nepřivedl jsem si tě pro tvoje zamilované oči, si tu proto, aby ses jak se patří vykrmil, jelikož já se chci co nejdřív stát čarodějem a k tomu potřebuju. Co?
1: Co?
3: Tvé sádlo.
1: Vždyť jsme se domluvili, že s tím nebudete spěchat.
0: Já bych ti nasliboval třeba hory doly, aby se zdal obalamutit.
1: A jak to se mnou myslíte doopravdy?
0: Jednoduše. Za 3 dny bude úplněk. A to je den, kdy se musí kočičí sádlo vyškvařit. Aby mělo největší čaromoc. Takže do 3 dnů musíš být pořádně sádelnatý.
1: Snad byste mě nechtěl připravit o život.
3: To bys byla radši, kdybych ti stáhl sádlo zaživa?
1: O tom v naší úmluvě napadlo ani slovo.
3: Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.
1: Tak to ne, pane Pinajs. Ptáček jste leda vy. A já jdu od vás, protože jste mě ošidil. Má úcta.
3: Chyba lávky, zrcátko. Vikýř jsem sklapl, v okně je hustá mříž, dveře na petlici, teď by se z komory dostala leda míš.
1: Vy jste ale klubian, takhle mě zavřít jako do klece.
3: Nelamentuj, okrášlím ti tu klícku koroptvičkou, srnčím hřbetem a čokoládovým dortem.
1: Já teď mám zrovna myšlenky na mlsání.
3: Ona ti přijde chuť, jen co vyhládneš. Brzy budeš zase jako buchtička.
1: Jo, a vy si na mne dokročíte s nožem.
3: Až za 3 dny, při úplňku. Do té doby si užívej.
1: Moc ošklivě jste mě ošidil, pane Pinajs.
0: Tvoje chyba, neměl se zdát. Jenže ty jsi jenom hloupý kocour, kdežto já jsem chytrý pan Pinajs. Až to dotáhnu na čarodějníka, teprv bude svět koukat, jaká jsem prohnaná kapacita. Čarodějka Hildegarda bude zkrátka vyřízená.

0: Cátko, spíš?
1: Kde pak bych já měl pomyšlení na spánek?
0: Tak mi otevři okýnko.
1: Jak jsi mě našla, bylinko?
0: Když jsem nadarmo čekala ve likýři, začala jsem tě schánět po celém domě, jestli se ti nepřihodilo něco zlého.
1: No, a přihodilo. Vidíš, Pinajs mě uvěznil. Vykrmí si mě na sádlo. A konec. Tentokrát se musíme rozloučit na do smrti, bělinko.
0: Já se s tebou nechci loučit ani na den.
1: Jenomže zítra večer za úplňku nastane má poslední hodinka.
0: Musíme něco vymyslet, jak by ses dostal ven.
2: Já bych možná měl nápad, jak z toho. Ale to by nám musela pomoct stará Hildegarda.
0: Ta čarodějnice,
2: no,
0: k té se nikdo nedostane, sedí ve svém domě za sedmerou závorou.
2: Co pamatuju, hlídala u ní stará sova. Za tou bys mohla zajít, jestli by tě nepustila dovnitř.
0: A ona mě vyklove oči.
2: Musíš přijít se zdvořilou poklonou a s dárečkem.
0: Co pak vím, čím udělat radost sůvě?
2: Oči už jí neslouží a přitom ráda mlsá. A já si tuhle dal stranou tlustou myšku.
0: Ta voní.
3: Zrcátko, spíš?
1: Jako zabitý, pane Pinajs.
2: Utíkej honem, všechno těm dvěma popravdě vypověz a přijď mi potom říct, jak jsi dopadla.
0: Ale nech okýnko pootevřené.
4: S kým jsi to povídal?
1: To já? Nejspíš ze spaní.
4: Ukaž, jak vypadáš. No, takhle se mi líbíš. Tlustý, kulaťoučky. Koukej přibrat zítra do večera ještě aspoň libru poctivého kočičího sádla.
1: Přičiním se, abyste byl spokojen, pane Pinajs. Třeba smrt odčiní moji velkou vinu a já odejdu ze světa s klidným svědomím. A jo, čím dřív to bude, tím líp.
4: Kocoure, ty nemáš strach.
1: Já už se na tu chvíli těším. Jen kdyby mě netrápila křivda, které jsem se dopustil. Nesplnil jsem jednu důležitou povinnost. A to mi stěžuje myšlenku na smrt.
4: Podívejme se na hříšníka. A jakou pak máš na svědomí křivdu, zrcátko? O jaké povinnosti to mluvíš?
1: Co se stalo, to se stalo. Pozdě bych chahonit, marně vzpomínat.
4: Čeho ses u všech všudy dopustil?
1: O tom už jsou málo platné všechny řeči.
4: Neukradl jsi mi něco?
1: Co vás nemá?
4: O, nebo si natropil ještě horší věci?
1: Už o tom nemluvme.
4: Okamžitě mi to povíš. Teď hned se mi vyspovídáš, nebo... No tak co pak si provést?
1: Vám ani co by se za nehet vešlo. Nesplnil jsem poslední přání své zesnulé paní.
4: A jaké pak měla přání? To je tajemství. Tak mi ho svěř. Uleví se ti.
1: Nemůžu. Jde o drahocennou věc, kterou nebožka odkázala neznámé osobě.
4: To je řeč sama hádanka.
1: Má paní měla velkou zlatou mísu. Nejmíň za 1000 zlatých.
4: Cože? 1000 zlatých? Celé jmění. Kam pak jí ukryla, milý zacátko?
1: To vám neprozradím.
4: Aspoň tak nějak nenápadně mi to naznáč.
1: Kde pak? Chce se mi spát. Dobrou noc.
4: No, to nemůžeš. Takhle mě napnout a dát se do chrápání. Nespí, zrcátko. Dokonči, co si nakousl. Vždyť se mi z toho hlava rozkočí.
2: Viděl to svět? Usnul jako špalek.
3: Ale počkej, však já ráno z tebe to tvoje tajemství vydoluju po dobrém, anebo po zlém.

0: Dobrý večer přeju, vážená paní Sovo. To jsem já, kočka bílá.
1: Uhu, zdvořilá bílá micinka, co pak tě přivedlo?
0: Dostala jsem moc krásnou myšku. Tak mě napadlo, že by vám třeba přišla k chuti.
1: Skvělý nápad, kočičko, jsem s ní.
0: Prosím, a nechte si chutnat.
1: Znamenitý zákusek, srdečné díky.
0: To nestojí za řeč.
1: Kdybych ti mohla nějak oplatit.
0: Opravdu byste byla tak šlechetná.
1: Stačí mňouknout, udělám, na co pomyslíš.
0: O vás se darmo nepovídá, že jste nejmoudřejší v celém světě.
1: To je pravda. Však taky mám už úctyhodný věk.
0: A já bych zrovna teď potřebovala velice moudrou radu.
1: Co pak tě trápí?
0: Mého snoubence potkalo neštěstí. Padl do spáru pana Pinajse a ten ho chce připravit o život.
1: To je ale krobián.
0: Hrozí mu, že ho zprovodí ze světa už zítra večer, jen co vyjde úplně.
1: To jsou smutné vyhlídky, drahoušku.
0: Byly by veselější, kdybyste nám pomohla zlouže.
1: Jak? Musela bych přemýšlet nejmíň měsíc. Do zítřka nic nevymyslím.
0: Já bych věděla, jak napínají se. Jen kdybyste mi vyprosila audienci u své paní. Třeba by jí zajímalo, jaké úklady proti ní strojí.
1: Co pak má za lubem ten starý pletichář?
0: Teď by se ještě dali jeho plány skřížit. Ale až se zmocní kočičího sádla, dostane se vaše panička do pěkné kaše. Pan Pinajs je všemi mastmi mazaný. A taky mnohem mladší.
1: Pravda. Hildegardě táhne na třetí stovku.
0: A to si ještě v tomhle věku troufne vyletět na koštěti.
1: Dvakrát do roka. Vždycky o slunovratu, když začíná úplněk.
0: No to je zrovna zítra.
1: Však už se chystá. Promění se v krásnou mladou dívku. Sedne na koště a užívá si na čarodějnické merendě až do půlnoci.
0: Paní Sovo, vyproste mi u ní slyšení. Jestli se podaří zachránit zrcátka, večer co večer budete od nás mít vrabce nebo myšku.
1: Počkej tady, kočičko. Uvidíme, co se dá pro tebe udělat.

0: Jakže ti říkají?
1: Bělka, velemocná čarodějná paní, Běla, Bělinka, jak kdy?
0: Kramář Pinajs chce prý zmarnit tvého ženicha.
1: Kdyby jen to, vzácná paní, on má ještě i zálusk na vaši vyhlášenou živnost.
0: Co? Co je to za nehorázný tlach?
1: Už je to tak. Pinajs vám chystá nekalou konkurenci.
0: A, to by si netrouf.
1: Schání čarodějné recepisy, muří nohy, mandragory, elixíry.
0: Cože? Ten starý obejda by se opovážil pytlačit v mém revíru?
1: Holedbá se, že vám zatne. Tipec.
0: No, to je ale holomek.
1: Přivede vás do čista na mizinu.
0: Bíďák, rošťák, otrapa.
1: Zakrátko vám z celé slávy zbudou jenom oči pro pláč. Pro něho jste prý už dneska odbitá čarodějnická veličina.
0: No.
1: Ubohá stařena,
0: no.
1: Co půjde žebrotou a on vám z okna hodí krejcárek.
0: Já mu dám ubohou stařenu.
1: Tak.
0: Já mu osladím odbitou veličinu.
1: Ano.
0: Počkej, mizero, až se ti dostanu na kůži, já tě poženu do kouta, lumpe. Vytluču ti černou duši z hanebného těla, ty lotře, já si na tebe v šiváku vymyslím takovou past, že v ní uvázneš jako tchoř v lapáku.
1: Je.
0: No jo, jen co se mi v hlavě vylíhne kloudná myšlenka.
1: Paní Hildegardo, já bych měla nápad, jak se Pinajsovi dostat na kobylku.
0: Nejlepší by bylo mít ho ustavičně na očích.
1: No právě.
0: Vědět o každičkém jeho hnutí, aby proti mně nemohl strojit úklady.
1: Mluvíte jako kniha.
0: Ze všeho nejlepší by bylo držet ho tady v mém domě jako sluhu. Jako poskoka.
1: Co slovo to, perla?
0: Jenže ten fiškus se schová přede mnou v krámku. Na míli se mě vyhne. A sem by nevkročil ani za stovku zlaťáků, jaký má země vítr.
1: Musí se to zkusit po dobrém.
0: Takový šibal se na medové řeči nenachytá. Na mou věru si nevím rady, čím ho zlákat.
1: Prý se docela rád ohlídne za leckterou sukní.
0: Co? Ten plesnivý dědek.
1: Jenomže zrovna takový má největší slabost pro hedvábné líčko.
0: A co z toho? Co pak nevidíš, jak vypadám?
1: Ale zítra, večer, se chcete proměnit.
0: To je pravda? Tisíc hromů? U všech děsů. Kočička jako nic, ale hlavičku má za tucet mudrců. Jenomže, co pak můžu jen tak z ničeho nic vpadnout k němu do dveří ve svém průsvitném hávu?
1: To už nějak se zrcátkem vymyslíme. Hlavně, že jste svolná, madam.
0: Schutí si schladím žáhu na tom vykukovi.
1: Tak dobrou noc, paní Hildegardo. Moc mě těšilo.

0: Jak pak se ti vedlo u mé paní, kočičko? Koukám, že ti očka jen hrají.
1: Protože jsem bez sebe radostí, hned bych se dala do tance. Jenže bez vaší pomoci bych nejspíš poplakávala někde v koutku.
0: To víš, znám svou starou bábu, vím už jak na ní.
1: Však já povím Zrcátkovi, jaký jste diplomat. Ale měla bych k vám ještě jednu prosbičku.
0: Třeba z dvě.
1: Mám starost, aby se paní Hildegardě do zítřka nevykouřilo z hlavy, co mi dneska slíbila. Aby neulítla na svém koštěti, kdo ví kam. Připomenete jí, co mi slíbila?
0: Pro jistotu ji radši doprovodím až na práh Pinajsova domu. Můžeš se na to spolehnout, Mindo.
1: Tam vás bude čekat pečený zajíček. A já po celém městě rozhlásím, že jste nejmoudřejší stvoření pod sluncem.
0: Spíš pod měsícem. Však víš, že mám budíček až na večer.

0: Kocourku, můj milý zrcátečko. Prospal ses do aleluja. Podstrojil jsem ti holoubátko. Tuhle máš kalíšek se smetanou. Tak a teďka hezky pověz, co jsi včera večer jenom nakousal.
1: Já? Že včera co jsi nakousal? Snad nemyslíte na dívanou koroptvičku? Ale tu jsem přece spořádal do posledního kousku.
0: Ne, já myslím to tvé velké tajemství.
1: Já, pro pána, snad jsem vám něco neprozradil?
0: Právě, že ne. Zmínil ses jen o vzácné zlaté míse.
1: No, to jsem neměl dělat, že já nedržel jazyk za zuby. Jednou mě moje upovídanost přivede do neštěstí.
0: Já ti za ní naopak přilepším, když se mi teď svěříš.
1: Kde pak? Ze mě už nevypáčíte ani slovíčko.
2: Zrcátko, nebuď bezcitný, vždyť já celou noc oko nezamhouřil. Řekni mi, jak je to s tou mísou, jsme přece dobří přátelé.
1: Jaký pak vy jste můj přítel, když mě držíte pod zámkem?
0: Musel jsem se pojistit, abys nevzal do zaječích. Ale když mi dáš čestné slovo, že neutečeš, pustím tě. Povítej, tak už konečně spust.
1: No dobrá, ať mám od vás spokoj. Než moje živitelka naposled vydechla, svěřila mi, že nejdrahocennější kus ze svého jmění, tu vzácnou zlatou mísu, odkáže nejkrásnější dívce v našem městě. Ta líbezná dívenka je ovšem chudá jako myš a proto dodnes o ní neprojevil zájem žádný ženich. Ale kdyby si ji někdo z nezištné lásky vzal za ženu, mám jí při zásnubách odevzdat zlatou mísu jako věno.
0: Hrome, to zní jako pohádka. Nejkrásnější děvče.
1: Ale chudobné.
3: Když dostane zlatou mísu, udělá s ní každý ženich terno.
1: Napřed by se do ní musel nesobecky zamilovat.
3: A to takové by se zbláznili, pařez.
0: Srdcátko, věř mi nebo nevěř, ale já pro tu neznámou krasavici zahořel už teď planu horoucí láskou. Srdce se mi rozbušilo. No, chci si sáhnout?
1: Vy byste si ji vzal za ženu?
0: Já bych se stal jejím sluhou, nevolníkem, otrokem.
1: A zavázal byste se k tomu podpisem na svatební smlouvě?
0: Upíšu se jí tělem duší, podepíšu, co bude chtít, odpřísáhnu, čestným slovem se zavážu a slíbím hory doly.
1: Mně jste toho taky nasliboval?
0: Ale tohle je jiná věc. Já se na smrt zamiloval. A když ty mi dopomůžeš k překrásné nevěstě a k zlaté míse, zruším za to smlouvu s tebou. Ať se propadnu, jestli to neudělám. Tady je má ruka.
1: Platí.
0: A teď mi prozraď, kde najdu svoji líbeznou nevěstu.
1: Nemusíte hledat. Přivedu vám ji večer ke stolu.
0: Ještě si mi neprozradil to hlavní. Kde pak tvá nebožka paní ukryla tu vzácnou mísu?
1: Všeho se dočkáte večer. Nevěsty i věna.

0: O, to je dneska měsíc. Leskne se jak rybí oko. Jak živ se mi nezdál tak velkolepý.
1: Mně se taky víc líbí takhle, než abych k němu vzhlížel mřížemi a čekal na svůj konec.
0: Už o tom nezačínej. Co bylo, bylo. Teď jsou před námi jen radovánky. Zrcátko, ty můj kocourku přemilený, splň mi docela malinkou prosbu.
1: Co jste si

0: Krása. Nevěřím svým očím. Zlatá, okrouhává a velká jako měsíc. Kde je žebřík honem? Spustím se dolů, vylovím jí z hlubiny.
1: Ještě ne, pane Pinais. Napřed musíte podepsat svatební smlouvu.
0: No, dočisto jsem zapomněl. Honem domů, ať nezmeškám, až mi na dveře zaťuká něžná bílá ručka.
1: Jak pak se vám líbí ta půvabná žínka, pane Pinaisi?
0: Překrásná. Až se tají dech. Hlava se točí. Uši jen hoří.
1: Nesmíte být nedočkavý.
0: Ale proč nic neříká? Proč se jen usmívá? Není němá?
1: Ostýchá se nejspíš, je plachá. Když chvíli počkáte, osmělí se. Vidíte? Krásná panno. No vidíte? Přikývla.
0: Však ona rozváže. Jen co si se mnou pořádně přihne. Nenapijeme se spolu. Krásko. Proč jen vrtí hlavou?
1: Počká prý s přípitkem, až bude svatba spečetěna smlouvou.
0: Tak dělej, dělej. Kde máš ten kontrakt? Přines mi lístro a taky brk a kalamář, no.
1: Pane ženichu, panno nevěsto, jako váš starosvat kladu k vašim ctěným rukám svatební smlouvu.
0: Jsem s ní a ti konečně ruka v rukávě.
1: Pane ženichu, vám jako starosvat kladu na srdce, že podpisem na této smlouvě se zavazujete k poslušné službě své choti, nikdy ani na krok se od ní nevzdálíte a na do smrti ji budete ctít a milovat.
0: Dost řečí, kocoure, chci už konečně od své nastávající houbičku. Podej mi pero. Pí, na, je, sa. Ber to, lomněj. Hotovo? A můžeme začít se svatební veselící, než bude půlnoc.
1: Však jsme to stihli jen tak tak. Zrovna odbíjí 12.
0: A teď mi už konečně dej políbení.
2: Ach.
0: Čarokrásná panenko.
2: Třeba tucet Pinais, třeba celou kopu.
0: Je, mine.
3: Čeho se spolekal?
0: Kam se poděla ta kráska? A co tu chce tahle šereda?
3: No, no. Přišla jsem si pro ženicha. Půjdeš se mnou a to hned.
0: Pro pána, vždyť je to Hildekarda. Nesahej na mne. Babo.
3: Co?
0: Pryč z mého domu.
3: Půjdu, ale ty půjdeš se mnou.
0: To radši uteču na kraj světa.
3: Stůj!
0: Pomoc. Nemůžu se hnout.
3: No jo, bez mé vůle neuděláš ani krok. Upsal ses mi k poslušnosti a lásce.
0: Já se zasnoubil s krasavicí.
3: A kdo myslí, že byla ta sličná panenka? He?
0: Čarodějnice vína, kéž by ses propadla do horoucích pekel.
3: Ty bys tam teď musel se mnou, Pinais. Chtěl jsi být čarodějem, ale to se ti nepoštěstilo. Budeš tedy mým sluhou. Zbal si svoje saky paky a hajdy jdeme.
0: Kdybych tak věděl, kdo mi spískal tuhle patálí.
1: Zeptej se. Zrcátka.
0: Ty šelmo, ty šizuňko, ty podvodníku.
1: Pane Pinais, proč se rozčilujete? Já vám jen trošku oplatil, co jste provedl vy mě. Ale o život jsem vám nikdy neukládal. O vaše sádlo nestojím a ještě jsem vám pomohl k nevěstě.
0: Děkuji za takovou starou bábu, co já s ní.

0: No, napřed prožijete líbánky.
1: Čert, aby to vzal.
0: A pak nastoupíte do učení. Vyučíte se u odbornice. Mnoho zdaru. Já se s vámi loučím.
2: Počkat. Když už si mi pověsil na krk tuhle babiznu, chci taky věno. Jdeme pro zlatou mísu.
0: Je? Kde pak zlatá mísa, pane Pinhais? To byl jen úplněk na hladině studny.
1: To je ale pekelník, že svět neviděl.
0: Sám jste řekl, že si svou nastávající vezmete z nezištné lásky.
1: Ty lišáku.
0: Já jsem jenom obyčejný kocourek.
3: Dost řečí, Pinhais, konec klábosení, čeká tě fůra práce, máme úplněk. Já ti vyženu roupy z těla.
0: Jestli vám na rozloučenou smím dát radu, pane Pinhais, nekupujte už víckrát od kocoura sádlo.
4: Poběž honem, zrcátko. Proběhneme se po našich střechách. Zatančíme si u komína kočičí čtverilku.
0: Počkej chvilku, Bělinko.
4: Proč pak?
0: Pinhaisovi se už svůj dluh splatil, ale ještě dlužím něco tobě.
4: Já o žádném dluhu nevím.
0: To nebylo nic, že jsi za mnou přišla, když mi bylo zlé.
4: Mně bez tebe bylo ještě hůř.
0: A že kvůli mně ses odvážila až k čarodějce.
4: Pro tebe bych šla třeba do pekla.
0: A jak jsi na mě věrně čekala.
4: Vždyť jsem tvá nevěsta.
0: Řekni, jak ti ten dluh splatím?
4: Měj mě pořád stejně rád.
0: To ti slibuju. A tu smlouvu s pečetím hubičkou na místo podpisu.
3: Já totiž hrozně škrábu.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Jak se z milionářského kluka stane pravý a nefalšovaný námořník? To zjistíme právě teď v rozhlasové hře Stateční kapitáni, ve které 15-letý Harvey stráví na rybářském škuneru několik týdnů a zažije takové věci, které by možná nezažil za celý život. Na motivy Rudyarda Kiplinga napsala Martina Driverová. Režie v roce 1998 Mária Křepelková. Účinkují Vít Ondračka, Ladislav Trojan, Dana Sislová a další.

0: Ježíš, mama, za chvíli bude večeře.
1: Ach, bože, já nemohu jíst. Moje hlava a žaludek. Mořská nemoc mi určitě nějaký čas vydrží. Ty se cítíš dobře?
0: Jistě, vůbec se mi nedělá špatně, ani trochu ne.
1: Tak se jdi najíst. Já požádám stevardku o suchar a čaj. Snad se to zlepší, než dojedeme do Evropy. Jsem tak ráda, že budeš studovat v Oxfordu. To z tebe udělá skutečného gentlemana, americký západ.
0: Mně se na západě líbí, ale vůbec v Americe. Pokud jde o mě, já bych do Evropy nemusel.
1: Dosud nevíš, co je pro tebe dobré. Tvá výchova.
0: A je.
2: A ta výchova. Matka je Angličanka, rozmazluje kluka, kde se dá, a otec to trpí.
3: Je prý neuvěřitelně bohatý.
2: To teda je. Má železnice, doly, dřevařství i nějaké lodě. Taky pár domů. Já viděl ten v San Diego a řeknu vám, že je to hotový palác.
3: A to všechno zdědí ten uličník. To je hrůza. Už teď prý dostává $200 kapesného na měsíc.
2: No, chlubí se tím. Je to protivní spratek.
3: Matka ho nezvládá, to je vidět.
2: A otec pro samé obchody nemá na kluka čas. No, jednou se mu to vymstí, uvidíte.
3: To ano. Na děti musí být přísnost, jestli z nich má něco být. Já vždycky říkám...
0: Co pak vždycky říkáte? To bych rád věděl.
2: Že lidé obvykle zdraví, když vejdou do místnosti.
0: To jsou zbytečné caviky. Pánové, venku se zvedá mlha. Viděl jsem pár těch rybářských kocábek. To by byla švanda, kdybychom na nějakou najeli.
3: Ano. A poslali pár lidí ke dnu, že? Vy jste ale cynický mladík, Harvey.
0: Cynický? Třeba. Je tady nuda. Taková nehoda by přinesla aspoň nějaké vzrušení. A když jsme u vzrušení, pánové, co takhle partička pokru?
2: Na hazardní hry jste ještě mladý, ne?
0: Už mi bylo 15. Pokr jsem hrál moc krát.
3: A nejspíš taky pijete, kouříte.
0: Samozřejmě. Nevěříte? Dejte mi cigaretu.
2: Cigaretu? A proč nerovnou doutník? Vemte si.
3: Franku, to snad ne.
0: Co pak? Doutník mě neporazí, nemyslete si. To je Havana, vidíte?
2: Ovšem, vám přece nabídnu jen to nejlepší. A prosím.
0: Skvělý. Ohromně vonavý.
3: Franku.
2: Aha, mlha zhoustla. Kapitán varuje ostatní lodě. To poplujeme pomalu. Ale vy jste nějak pobledl, Harvey. Není vám špatně, že ne?
0: Ne. Vůbec ne, ale musím za matkou, pánové.
3: No, ovšem, jen jděte. To jsi neměl dělat, Franku.
2: A proč ne? To ho něco naučí. A my budeme mít aspoň do zítřka pokoj.
3: Večeře. Půjdeme?
2: No jistě.
0: Ještě nikdy mi nebylo tak špatně.

0: Skvělá večeře. Škoda, že si ten mládenec nemůže dát s námi.
1: Teď by ani jíst neměl, musel se pořádně napít mořské vody a navíc je jako omámený. Jen mi nejde na rozum, kde se to vzal.
2: Nad tím si taky lámu hlavu, kapitáne. Na Jenny jsou kompletní a Ohio taky nikoho nestratila. Mohl by to být Francouz. Ti projeli kola.
1: Nevypadá na námořníka. Ty šaty.
3: A ruce. Jak ti živ nic nedělal, to je vidět.
4: Je to ztracené dítko boží. Proto se jej ujmeme, ať je to kdokoliv a odkudkoliv. Pomáhej a bude ti pomoženo.
1: Ovšem, nechte ho vyspat. Ráno nám snad poví víc.
0: To jsem tedy zvědav, kapitáne.
5: Ale vždyť vám to povídám. Dovezete mě do New Yorku. Můj otec je William Chen. Zaplatí vám.
6: My neplujeme do New Yorku, chlapče.
5: Když pošlete telegram.
3: Kde myslíš, že jsi? Tohle je rybářská loď. Tady telegrafistu nemáme.
5: Tak mě musíte dopravit domů. Copak to nechápete? Že jste mě vylovili, to je největší štěstí vašeho života. Otec vám dá, co si řeknete. Budete si moct koupit lepší loď, než je tahle špinavá kocápka.
3: Lepší loď? Ta naše je nejlepší na téhle straně oceánu. Nikdo neuloví tolik ryb, co my a...
6: Tiše, Dane. Poslechneme si, co nám ten hoch chce říci. Třeba, že nemá vychování a neví, že urazit kapitánovi loď je na moři největší zločin.
5: Nemyslel jsem to tak. Já jen, že dostanete spoustu peněz. Můj otec...
6: Neznám tvého otce, chlapče. O něm budeme mluvit později. Teď mi raději pověz, jak ses dostal do moře.
5: Byla bouře, strašná bouře a já stál na palubě.
6: Včera žádná bouře nebyla.
5: Ale byla. Foukal vítr a já... Něco mě uhodilo do hlavy.
6: Ano, toho jsme si všimli. Náš kormidelník ti ráno ošetřil. Z jaké lodi jsi spadl?
5: Z parníku. Z luxusní lodi Philadelphia.
6: Nesmysl. Touhle trasou velké lodi neplují.
5: Byla mlha, tak možná, že jsme zabloudili.
6: Podívej, hochu. Trošku se ti to v hlavě pomotalo. Byla bouřka, byla mlha, něco tě uhodilo do hlavy. Co by to tak mohlo být? Ráhno?
5: Ano, myslím, že ano.
3: Jenomže parníky nemají plachty, takže ani ráhna.
5: Vy mi nevěříte. Nevěříte mi. Ale já jsem Chen, Harvey Chen. Můj otec patří mezi nejbohatší lidi v Americe. Už jenom kapesné, co mi dává na měsíc, by vám stačilo na půl roku života. Počkejte, ještě mám v kapse $130.
3: $130?
5: Ano, tady. Ale ne, nejsou tu. Vy jste mi je vzali, okradli jste mě. Au! Vy jste mě uhodil. Ještě nikdo mě takhle...
6: Nikdo tě neuhodil? To byla chyba, hochu. Jinak bys věděl, že to není žádný špás obvinit z krádeže člověka, který tě zachránil. Teď jdi do podpaluby, táhnou tresky a já na tebe nemám čas.
3: No tak, už je to lepší?
5: Ano, díky.
3: Tak sněz polívku a běž za tátou. Chce si s tebou ještě promluvit.
5: Kapitán, je tvůj otec?
3: No jo, už 15 let. Teď tu sloužím jako plavčík, ale za takové 3 roky se stanu kormidelníkem. Jen to počítání mi ještě moc nejde. Víš, podle kvadrantu. Ale zvládnu to. Proč nejíš?
5: Bylo to horké. Páni, to je dobrota. Takovou polévku jsem nikdy nejedl.
3: Je z rybích hlav a ocasu. Přidají se suchary a pár škeblí. Tatě postaví na nohy, uvidíš. Na naší lodi se jí báječně.
2: Tak snědeno, jdu si pro hrnek. Jak je, chlapče?
5: No, dobře.
2: To rád slyším. Budu mít u pána Boha jeden skutek k dobru.
5: Co ti myslel?
3: Manuel? No to byl on, kdo tě vytáhl z vody.
5: Černoch? On na mě sahal?
3: Koukej, kamaráde, na moři neplatí, jako kdo má barvu kůže, ale jaký je. Tady jsme si všichni rovni. A kdyby na tebe Manuel nesáhl, kdyby se tě štítil, že jsi bílej, tak tě už na dně okusovaly ryby. Chápeš?
5: Chápu. Promiň, já nemyslel jsem to tak.
3: Já ti nic promět nemusím, ale tátovi by ses měl omluvit. Říct mu, že je zloděj...
5: Ale já ty peníze vážně měl.
3: Jestli jo, tak ti je vzala voda. Na cizí by nikdo z nás ruku nevstál. To mi věř.
5: V září. Až v září. Teď je přece květen, já nemohu.
6: A já zas nemohu otočit loď. Mám smlouvu o dodávce ryb. Živím všechny lidi tady na palubě a jejich rodiny. Když potkáme někoho, kdo popluje do New Yorku, dáme mu pro tvou matku zprávu.
5: Ale otec...
6: Podívej, hochu, jestli tvůj otec je opravdu tak bohatý, jak říkáš, může nás odměnit. Ale až v září. Do té doby zůstaneš s námi. Jídlo si odpracuješ. Dan ti ukáže, co je třeba. A jestli budeš pilný, dostaneš i výplatu. Jako plavčík.
5: Já mám pracovat?
6: Dostaneš 10,5 dolaru měsíčně. Stravu jako ostatní, ale zahálet nebudeš. Jinak bys musel z téhle lodi vystoupit.
3: Do moře. Neboj se, všechno tě naučím.
5: Tak dobře.
6: Jsem rád, že jsi dostal rozum, hochu. Teď jdi dolů a převlékni se. Dan ti půjčí pořádné šaty. A dáte se do kuchání ryb.

0: Jeden prst poďábry, takhle, podívej. Druhý do oka, takhle, a řízneš. A teď šup, hodíš ji Penovi, ten vyndá játra, Manuel vnitřnosti a Daný na solí.
1: A potom?
0: No, uloží se tamhle, do těch příhrad. Až budou plné, pojedeme domů.
1: V září.
2: Jo, v září. Ale do té doby budeme mít plné ruce práce. Tak dělej, nabrus nůž a jedem.
0: Už minul duben a sněhy roztály, rybáři musí z domova dodály, z Bedfordu odjedem na moře za chvíli.
2: Takhle ne, Harvey, řízneš se. Pozor!
1: Au, zatraceně. Hnusné ryby kloužou a taky jsou cítit. A ten nůž?
2: Nůž je v pořádku, jen ty máš obě ruce levý. Zavaž si to kapesníkem a pokračujem.
1: Pokračovat? To mám dál řezat ryby, když jsem zraněný.
0: Zraněný? Prý zraněný? Slyšeli jste to?
1: Dejte sem tu pitomou rybu.
2: $30 milionů? To snad není možné.
1: Když ti to říkám, máme zlaté doly na západě.
2: Na západě? Nikdy jsem tam nebyl, ale vím, jak se tam žije. Jezdíte na koních, máte revolvery a honíte krávy.
1: Tak žijí leda chudáci. Můj otec, když chce někam jet, vezme si vůz, soukromý železniční vagón. Má dva, jeden se jmenuje po mně Harvey a ten druhý Konstanc po mamince.
2: Hele, jestli nejsi blázen, tak se mi zaklej, že to všechno, co říkáš, je pravda.
1: Je to pravda. Jak se mám zaklít?
2: Musíš říct, ať na místě umřu, jestli lžu.
1: Ať na místě umřu, jestli lžu.
2: Tak já ti teda věřím. Páni, to bude můj táta koukat, až to všechno uvidí. Ty vlaky a vůbec. Něco ti povím. On si stejně pořád myslí, že jsi blázen jako Pen.
1: Pen to nemá v hlavě v pořádku?
2: No, je to takhle. Pen není námořník, býval kazatelem. Měl ženu a 5 dětí, jenže při tom velkém požáru v Jonesboro všichni umřeli. On se zachránil, ale ztratil paměť. Neví, kdo je a odkud je. To táta mu řekl, že se jmenuje Pen a vzal ho na loď, když ho nikde nechtěli zaměstnat. Na rodinu si nevzpomněl, jen občas ho napadne citát z Bible a pak káže.
1: Tvůj otec musí být hodný člověk.
2: Hele, zavíraj se ti oči, jdem spát.
1: Jestli vůbec usnu, všechno mě bolí. Dané, Dané, už spí? Oh, maminko, kdybys věděla, jak

0: kousek slaniny. To je na mořskou nemoc nejlepší.
1: A fuj, nemluv o tom. Já snad už v životě nebudu jíst.
0: Ale budeš. Nic si z toho nedělej. Já taky ze začátku chodil krmit rybičky. To přejde.
1: Přejde. Ale kdy? Až skončí ta bouře?
0: No, ale kdy ta skončí, Bůh ví.
2: Skončí brzo. Zapálil jsem svíčku paně Marii a slíbil jsem jí 3 další, až se vrátíme do Glasna.
3: Svíčky? Tak to. Svíček můžeš koupit, kolik chceš. Já dávám svatým svoji práci, to je něco jiného.
1: Práci? Jakou práci?
3: No, jednou, než jsem potkal kapitána Trupa, jsem se plavil na obchodní lodi Katrina. Z Bostonu vyjela. A její kapitán byl ochlastá, že jste to neviděli. Přijeli jsme za Minocké skály a ze severovýchodu šel vítr 1. stupně a mlá jak ovesná kaše. V té době už kapitána oči neviděl, brada mu tloukla o kormidlo. No, hrůza povídat. Tehdy jsem si řekl, Tome, jestli se odtud dostaneš, ukážeš svatým, z jaké lodi tě vysvobodili. A tak, když jsem se ve zdraví vrátil domů, vyřezal jsem model té Katriny a dal ho farářovi. Vysí v klastru, v kostele svatého Jakuba.
1: Ten bych rád viděl.
4: Ach, stojí za vidění. A svatí v nouzi rádi pomohou, když jim důvěřujete. I v nemoci se na ně můžete spolehnout. Věř a víra tvá tě uzdraví.
2: Jo, jo, je to tak. Akorát, když je na lodi Jonáš, to je pak zlé.
1: Jonáš? Myslíš ten, co ho spolkla velryba?
0: Jonáš je to, co přináší lodi smůlu. Někdy je to člověk, ale někdy taky věc. Třeba vědro.
3: A třeba nůž. Jednou jsme měli nůž na kuchání. A trvalo nám 2 plavby, než jsme přišli na to, že je Jonáš. Ryby pořádně nebrali, dokud byl na palubě.
4: A Jim Bulke byl Jonáš, než se utopil. S Jimem bych nejel na jedné lodi, to tedy ne. Kde byl, tam se něco dělo. Narazili na skálu, nebo jim uplavala kotva.
2: Jo, jo, to je pravda. A na Ezra Flut měli zelený člun a to byl taky Jonáš. 4 muži se na něm utopili a v noci ohnivě svítili.
1: Vážně věří takovým pověrám?
0: Na zemi ne, ale víš, když je člověk na moři, to se může stát ledacos. Však časem uvidíš.
3: Vida, je po bouři. Takže do práce!
0: Musíš zabírat rovnoměrně a krátce. Strašně cákáš, člun se stáčí. A taky tě může veslo praštit do brady. A to si nepřeji, jak ti cvaknou zuby. Jazyk si můžeš překousnout.
1: Takhle to je dobře.
0: No, to by šlo.
1: Kdyby mě tak nebolely ty puchýře. Strhávají se a teče z nich krev.
0: Každý pořádný námořník má mozoly. A ty se udělaj z těch puchýřů, to jinak nejde. Ale počkej za pár týdnů. To už neucítíš nic. A taky svaly ti narostou. Jako mě, vidíš?
1: Vidím.
0: Budeš se líbit holkám.
1: Holkám?
0: No jasně. Holky mají rády pořádný chlapy, chápeš? Ne takový tintítka jako... No, jako jsou některý kluci. Já ti něco povím. Tenhle člun, ten je můj. A všiml jsi, jak se jmenuje?
1: No Hety.
0: To je po jedný holce z Vástru. Myslím si na ní a až vyrostu, tak si ji vezmu. Je moc hezká. Uvidíš, ukážu ti její obrázek. Taky mi dala pramínek vlasů, pro štěstí. Má mě ráda a počká na mě. Co budu na moři, tak se na jinýho kluka ani nepodívá.
1: Máš štěstí. U mě zatím žádná nestála.
0: Ale bude, uvidíš. O námořníky je vždycky zájem, protože jsou chlapi, jak se patří. Tak, tady vyhodíme kotvu. Hej, opatrně!
1: Au!
0: Vždyť jsem ti to říkal. Máš všechny zuby?
1: Ano, zdá se, že ano.
0: No, teď si budeš dávat na vesla pozor. Počkej, zjistíme, jaká je tu hloubka.
1: Co to děláš?
0: Měřím hloubku olovnicí. 30 sáhů. To by šlo. Tak, navlíkni na udici, ale pozor, ať nezamotáš šňůru. A připrav si muklu.
1: Co je to mukla?
0: Tahle ta palička. Jak ti treska zabere, tak jí popotáhneš hlavu z vody a praštíme jí muklou. Jinak bys jí táhal hodinu. Má sílu a z moře se jí nechce. Tak, udit se do vody a ať berou.
5: Už táhnou! Připravte se!
2: Kdo chytí největší, dostane dva kousky koláče!
0: Citronový koláč, ten mám děsně rád. Doufám, že chytím pořádnou. Pozor, zabírá ti!
1: Au, nemůžu ji udržet. Ta šňůra mě řízla do dlaně.
0: To nic není, přitahuj, jestli nebudeš moc, pomůžu ti.
1: Ne, já sám.
0: Páně Harvey, to je platý a obrovský. Vážně nechceš pomoct?
1: Ne, zvládnu to, myslím.
0: Ještě kousek, tak vydrž, já ho vezmu po hlavě. A máš ho, do člunu s ním.
1: Ježíši, je obrovský. Já už platý se jedl, na másle a s oblohou. Ale nevěděl jsem, co dá práce dostat ho z vody.
0: Přeji ti štěstí, to je fakt. Tvoje první ryba a hned takovej chlapík. Myslím, že ten koláč už máš vyhraný.
1: Já se s tebou rozdělím, Dané.
6: K čemu ti to bude, hochu? Ty si přece můžeš koupit obrovskou loď. I s celou posádkou, s kapitánem.
1: Nesmějte se mi. Já vím, že jsem se choval hloupě, ale teď, co jsem tady...
6: Co jsi tady, stává se z tebe docela slušný plavčík. A že dokážeš přiznat chybu, to je taky dobře. Už se ti posmívat nebudu. Tak co bys chtěl vědět?
1: Jak to děláte s kvadrantem? Jak měříte polohu a jaké k tomu máte knížky?
6: Tohle je Eldridgeova mapa. A tadyhle Blantova příručka Pobřežní lodivod. Kniha Plavec... A to je všechno. Můžeš si v nich ve volném čase číst. A zkus si změřit polohu. Takhle na mapě, kružítkem. Ale ne, aby spočítal jako Dan. Pokaždé někde udělá chybu.
1: Mně šla matematika docela dobře. Třeba bych mohl Dana učit, když on mě učí námořnickému řemeslu.
6: Výborně, chlapče, to je slovo. Na lodi si musíme pomáhat, to jinak nejde. Těší mě, že jsi na to sám přišel. Mám s tebe radost.
1: Vážně, kapitáne?
6: Vážně, Harvey.

0: Nepřestávej zvonit, Harvey! Tome, rozsvít všechny lampy, co máme, a pověs si na stožáry. Kde je Dan?
1: Tady!
0: Vylez do strážního koše a dávej pozor. Hlas mi každý stín, co uvidíš.
2: Sakra, takováhle mlha a zrovna tady.
3: A proč je nebezpečná zrovna tady?
2: Křižují tu velké lodě. Takový parník v mlze někdy ani nepozná, když najede na rybáře. Někdy si myslím, že z toho ti bohatí mají zábavu. Vidět, jak se chudáci plácají v moři, jak se potápí loď.
3: Když oni nevědí, jak to na rybářských lodích vypadá, neumí si to představit. Já taky nevěděl.
2: Nemusíš se bát, hochu. Náš kapitán si ví rady. A jsme pod boží ochranou.
0: Pozor na levou boku! Kormidlo doprava!
2: Chvála tobě, pane. Už je mimo nás.
4: Narazili! Najeli na někoho! Východně od nás!
5: Slyším píšťalu, to bude Francouz.
0: Jedeme tam! Otoč loď, rychle!

0: A tak tedy přijmi, pane duše, těch, jejich štěla odevzdáváme moři. Neznáme je dobře a nevíme tedy, zda byli ve stavu milosti. Ale ty, všemohoucí Bože, se nad nimi slituj, ať byly jejich hříchy jakékoliv. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Bůh s vámi. Rozejděte se. Dnes je neděle, den Boží. Dnes nelovíme.
3: Zůstaneme na palubě, ne? Ale Harvey, ty jsi bledý jako stěna. Je ti něco?
1: Když si pomyslím, že jste mě mohli taky takhle.
3: Nemysli na to. A i kdyby. Každý musí umřít. Někdo dřív, někdo později. Co je ti souzeno, tomu neunikneš.
1: Myslíš, že na lodi byli jen ti tři?
3: Ne, to ne. Aspoň pět jich bylo určitě. Samí Francouzi. Ale jestli se ti zbývající zachránili na nějaké lodi, nebo jestli jsou u dna, to nikdo neví. Uvidí se na podzim.
1: Ty jsi je znal?
3: Jo, tak trochu. Nebyli to špatní námořníci, jen dost divocí. Jeden, ten François, ten se v každém přístavu porval. A říká se, že při poslední plavbě zabil člověka. Nožem. Večer bude dražba, tak bych si ten nůž chtěl koupit. Je moc krásný. Má červenou střenku, pěkný pouzdro a patří k němu i opasek.
1: To si chceš koupit po někom, kdo umřel?
3: Proč ne? Tak se to na moři dělá. Jemu už nic scházet nebude a my ty věci, co jsme vylovili, můžeme použít. I jejich šaty.
1: Šaty? Jejich šaty?
3: To se rozumí. Mrtví se zašijou do plátna a šaty si rozdělej živí. Víš, co takovej boskovaný rybářský oblek stojí?
1: Nevím, ale stejně.

0: Tak, vysoký boty, jsou pěkný, nemoc nošený. Dolar.
1: Dolar 30.
2: Ale Tom, tobě budou malý určitě.
1: Myslíš? No počkej, zkusím je.
2: No?
1: Ne.
2: No, vidíš.
1: Máš pravdu, tačí. No, tak jsou tvoje.
0: Takže boty připadly Manuelovi za dolar 20.
3: Něčemu nerozumím. Když ty věci, jak říkal Dan, mrtví už nepotřebují, proč si je tedy rovnou nerozdělíte? Proč pořádáte dražbu?
4: Pro pozůstalé, hochu. Ty peníze dostanou, až se vrátíme do přístavu. Rozdělíme je na 3 díly. Pro rodiny těch 3 mrtvých. Můžou pak za ně nechat vyrýt pamětní desky do kostela. Nebo dát sloužit mši. Tak je to.
0: No a poslední, co tu je, je tenhle nůž. A ten určitě nikdo nebude chtít.
5: Ale ano, já ho chci.
2: Dané, nechávat si po mrtvých něco od železa, to přináší smůlu.
5: Ale prosím tě, Ben si přece taky při minulý plavbě koupil udice. A nic.
0: Jenže na těch udicích nelpěl hřích. Tenhle nůž, no víš, co se povídalo.
5: Ani to nemusí být pravda. A i kdyby, já ho budu používat na ryby.
0: Dobře, jak chceš. Kolik dáš?
5: Dolar. Víc ani nemám.
0: Dobře, nůž připadl Danovi za 1 dolar. Dražba končí.
5: Krásný den, viď? Konečně zase svítí sluníčko. A ty už docela pěkně vesluješ, člun tě poslouchá.
3: Ale ryby neberou.
5: Hle, promluvil námořník. Hodně ti záleží na rybách?
3: Kdybychom už měli celý náklad, jelo by se domů.
5: Stýská se ti?
3: Někdy večer myslím na maminku. Myslíš, že dostala tu zprávu, že jsem naživu?
5: To záleží na tom, jestli Jenny už doplula do New Yorku. Ale neboj se, matky jsou zvyklí čekat. Moje máma čekala 5 let, že se Srejda George, její bratr, vrátí.
3: A vrátil se?
5: No, nevrátil. On se plavil na velerybářské lodi a vorvaním potopil 2 čluny. Zůstala po něm vdova a 3 kluci. Taky jsou už námořníci.
3: To šli potom všem na moře.
5: To se rozumí. Co by dělali? A jejich táta, jestli je z nebe vidí, je na ně pyšnej. Vedou si dobře a živí mámu.
3: Je na ně pyšný. Můj otec ani neví, že existuju. Stará se jen o obchody, nemá na mě čas.
5: Kdybych s tátou nepracoval, taky bych ho ani neviděl. To je normální. Musí přece vydělávat. Třeba bys mohl tvýmu tátovi taky pomáhat.
3: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Koukej, bere!
5: Jo, vypadá to tak. Sakra, co to je? Nemůžu s tou udicí hnout. Asi se zapletla do chaluk nebo co? Pojď mi pomoct.
3: Ukáž. Páni, to je tíha. Teď povolila. Ježíši, Dané, to je přece...
5: To je François. Nemá na mě klid. Přišel si pro ten nůž.
3: Tak mu ho dej, pane bože, dej mu ho.
5: Jo, hned. Jen co rozepnu tu přesku. Tak si ho vem, vracím ti ho, abys měl klid. A ani ten dolar nebudu chtít zpátky, připadne tvý ženě. Jenom mě nechoď strašit, François, prosím tě. Harvey, pomoz. Pomoz mi ho sundat z té udice.
3: Jo, pomůžu.
5: Aby se ještě nevynořil. Má přece na nohách kámen, to není jen tak.
3: Nevidím ho. Je asi dole.
5: Pať pámbu. Ještě se za něj pomodlíme.
3: Myslíš, že ho přihnal příliv?
5: Potopili jsme ho 6 mil odtud. Myslím, že si vážně pro ten nůž přišel. Asi ho musí odevzdat o soudném dnu, když s ním zapel.
3: Bre, nemohli bychom se vrátit na loď. Nelíbí se mi tu.
5: Jo, to mě taky ne. Ale vidíš, kať máme prázdnou. Bez ryb se vrátit nemůžeme.
3: Tak dobře.

0: No, už se nemusíte bát. Tohle je opatření, aby se nevrátil.
1: Modlitba za duše v očistci učiní své, ne takové čáry.
0: Modlitba je dobrá, to určitě. Ale taky je třeba teďka při západu slunce spustit na vodu člunek pro jeho duši.
1: Pověry, modlářství.
0: Třeba jo, ale pomáhá to.
2: Proč je na tom prtínku ten chleba a svíčky?
0: Chleba proto, aby na onom světě netrpěl hladem. A svíčky, aby ho nedržela v zajetí tma. Tak spustíme ho opatrně, ať plamínky nezhasnou. Blíží se nějaký mrak? Asi bude bouřka. A máte vy staráno. Pozor na plachtu, Pene. Zvedá se vítr.
3: Honem, vodu. Polejte mu hlavu. Taková rána.
0: Vzalo ho to pořádně. Jo, ráhno, to je prevít. No tak, Pene, kamaráde.
1: Kde to jsem?
0: Kde bys byl? Na lodi, Pene.
1: Pene? Mé jméno je James Stuart. Jsem kazatelem Jonesboro. Má rodina... Bože, pomoc, hoří.
3: To je jen západ slunce.
1: Ne, ne, to jsou plameny. Město hoří. Moje žena, mé děti...
0: Pán Bůh s náma a zlý pryč. Vzpomněl si.
3: No tak, Harvey, pojď něco dělat. Třeba budeme počítat, naučíš mě zase něco nového.
2: Já chci pryč, chci odtud.
3: Ale jdi.
2: Určitě se něco stane. Na téhle lodi se pořád něco děje, něco strašného. Všichni se utopíme, nikdy se nedostaneme domů. A možná se utopím jen já. Dřu tady za pár dolarů a nakonec pošlete našim pramen mých vlasů a rozdělíte si mý šaty.
3: Ony jsou to ale moje šaty, víš? Máš jen půjčený. A už toho nech, ale začínáš bláznit.
2: Aby ne, ten Francouz, ta bouřka a teď zase Pen.
3: Penovi je dobře, vrátila se mu paměť. Táta s ním promluvil, zůstane s náma na lodi. Rodinu si už oplakal. A teď může žít dál.
2: Jak to můžeš vydržet všechny tyhle věci? Pořád se něco děje, nikdy není klid.
3: No tak to na moři chodí, zvykneš si.
2: Zvykneš si. To se ti to mluví. Všechno víš nejlíp, co? Dělá ti to dobře, že se na mě můžeš vytahovat.
3: To není pravda, Harvey.
2: Ne? Jak to, že ne? Pořád mě jen poučuješ jako nějaké nemluvně. Ale já jsem chlap, rozumíš? Podívej se na mou pěst.
3: Nech toho, přece se nebudeme prát.
2: Ne, a proč ne? Bojíš se?
3: Ne, ale táta...
2: No jo, pan kapitán. Chová se ke mně jako k malýmu klukovi. A přitom bych si ho mohl koupit. S celou touhle špinavou lodí i s jeho rybama.
3: Tak dost!
4: Co to má znamenat? Na mé lodi rvačky trpět nebudu. Na palubu, oba!
3: Sakra, ještě levobo.
2: A všechno kvůli mně. Moc mě to mrzí, Dané. Já vážně nevěděl, co se mnou děje.
3: No jo, bylo toho na tebe moc. Když je člověk poprvé na moři...
2: A to není jen to. Já doteď žil pořád v klidu. Nemusel jsem se o nic starat. Nikdy jsem nepracoval. Doma bylo služebnictvo. Každý se ptal, co si přeji, co bych chtěl.
3: No, to by se mi taky líbilo. Kdyby teď za mě někdo vyčistil tu palubu.
4: Tak jak jste daleko, plavčíci. Vedete si dobře. Ta prkna už potřebovala vydrhnout. Až skončíte, přijďte za mnou. Moře je klidné, budete se učit kormidlovat.
3: Hurá!
2: To už jste mi odpustil.
4: Ono ovšem, chybu jste si odpracovali. Není už o čem mluvit.
0: Vstávejte, plavčíci. Začíná vaše směna. A na stožáru vlaje modrá vlajka.
3: Hurá, hurá, honem, Harvey.
2: Co? Proč křičíš? Co se stalo?
3: Táta vytáhl modrou vlajku. Máme plný náklad, jedeme domů.
2: Vážně?
0: No jo, už je to tak. Tak se přijďte nasnídat, napekl jsem v dolky.
3: Tak honem, oblíkej se. Páni, myslel jsem si, že už končíme. Ale táta nikdy neřekne, kdy to přesně bude. No, teď nás budou ostatní zastavovat a předávat dopisy. Víš, na co se nejvíc těším?
2: Na Hetty nebo na maminku?
3: No, to je samozřejmý. Ale strašně se těším, že se zas vyspím v opravdický posteli. S peřinama a ve vyžehleném pyžamu.
2: A já se vykoupu ve vaně plné teplé vody.
5: Tak honem, kde věříte?
4: Slavíme dobrý lov!

0: Konstanz? Konstanz, jak se cítíš?
1: Proč se ptáš? Jak se mohu cítit? Ale co je, co se stalo? Ty se usmíváš.
0: Usmívám se, ale taky jsem si poplakal, víš? Zdá se, prosím, nerozruš se příliš. Zdá se, že náš Harvey je naživu.
1: Jak? Co? Odkud to víš?
0: Poslal nám telegram. Poslouchej. Zachránil mě rybářský škuner. Měl jsem se dobře, vydělal peníze. Čekám v Gloucesteru, přijdu za vámi na nádraží. Přivezte odměnu pro kapitána. Těším se na vás, váš Harvey. Ale Konstanc, neměla bys po takové nemoci...
1: Už je mi dobře. Už jsem zdravá. Pojedeme hned, že ano?
0: Jistě. Víš, Konstanc, teď ti to mohu říci. Dosud jsem si neuvědomoval, co pro mě náš syn znamená. Ale když se zdálo, že jsme jej ztratili...
1: Ale já nechápu, když jsi mu řekl, kdo jsi.
2: Přece nemohl kvůli jednomu člověku otočit loď, mami. Má smlouvu na dodávku ryb, živí rodiny mnoha lidí.
0: Byl bych se s ním vyrovnal, to přece víš.
2: Ano, vím, ale on mi tak docela nevěřil a nevěří ani dodnes, že jsi bohatý. Peníze, co jsem měl u sebe, mi v moři uplavaly, tak jsem to nemohl dokázat. A choval jsem se hloupě, moc hloupě, až jsem si vysloužil pořádnou ránu.
1: Bože, týrali tě.
2: Ale kdepak, bylo to po zásluze. A kapitán říká, že mi to jen prospělo.
0: Ale podívejme.
1: Ale že tě nechal pracovat. Ty tvoje ruce, chudáčku.
2: Teď už to nebolí, mami. Pořádnej chlap musí mít mozoly. Tedy, promiň, tati.
0: No, myval jsem je taky, než jsem našel svoje zlato. Kopal jsem jako nádeník. Pro cizí. Dávali mi $8 za měsíc.
1: Ale, Williame, to se nehodí.
2: A proč ne? Je to úžasné. Proč jsi mi o tom nikdy nevyprávěl, tati? Já vydělal 10,5 za měsíc a ještě dostanu podíl na úlovku, až zítra prodáme v Easthamptonu ryby.
1: Snad se k těm rybářům nechceš ještě vracet. Otec jim pošle peníze a...
2: Ale to nejde, mami. Víš, my jsme letos přijeli první. Wouvermen nám musí zaplatit nejlepší cenu, $4.25 za cen. A já budu kontrolovat váhu. Mám tady soupis úlovku.
1: To by nemohl někdo jiný?
2: Nemohl, mami. Je to práce plavčíka. A Dan, kapitánův syn, tak dobře nepočítá jako já. Ale jinak umí všechno. Je to báječný kamarád.
0: Já si myslím, že bychom tam měli zajet. Chci těm lidem poděkovat osobně. A když má Harvey ještě povinnosti, no to se nedá nic dělat.
2: Díky, tati.
1: No, když na tom trváte...

0: Pojďte dál, kapitáne. A vy ostatní také. Syna jsem poslal do města, abychom si mohli nerušeně promluvit.
1: Děkuji. Tak on si Harvey nevymýšlel. Vy opravdu máte soukromý vagon.
2: Něco takového jsem ještě neviděl. Páni, až to povím ženě.
3: Já vám povídal, že se budete divit.
4: Jo, to teda jo.
5: Prosím, posaďte se, pánové. Je zde malé občerstvení.
6: Děkuji.
3: To vypadá lákavě. Ale u nás na lodi se taky jí moc dobře.
1: Tiše, Dana. Dovolte, madam, abych vám nejdřív představil své námořníky. Pen.
7: Těší mě.
1: Tomplet. Manuel.
8: Tady.
1: A můj syn Dan. Já jsem kapitán Trup.
5: Těší mě, pánové. Posaďte se. Prosím, vezměte si. Trochu vína?
7: Děkuju, madam.
3: To je ale výborná šunka.
5: Jeste, prosím, podle chuti. A povězte mi, kdo z vás, kdo vytáhl mého syna z moře?
4: To jsem byl já, paní.
5: Vy. Ach, nepřestanu vám být vděčná. A vám ostatním také. Williame.
0: Ano. Tady mám pro vás odměnu.
1: To ne, pane. Vím, že to myslíte dobře, ale my si od vás nic nevezmeme. Vašeho syna jsme vytáhli jako každého jiného. Jídlo si odpracoval a celou cestu nám pomáhal. Takže si zaslouží i plat, který dnes dostal.
0: Kapitáne, byl bych rád, kdybyste odměnu přijal. Udělal jste pro mě víc, než tušíte. Můj syn býval jiný než teď.
1: Co jsem pro něj udělal? Jen jsem ho trošku přitáhl k práci. A naučil jsem ho zacházet s kvadrantem.
0: Udělal jste z rozmazleného chlapce muže. A to je něco, co se nedá ničím splatit.
1: Harvey je dobrý chlapec. A já, no co, choval jsem se k němu stejně jako k Danovi. To je všechno.
0: Váš syn chce být také námořníkem, předpokládám.
3: Samozřejmě.
0: Vidíte, a můj syn si moře také oblíbil.
9: Už jsem tu. Všechno je zařízeno, tati. Dobrý den, mami. Kapitáne. Ahoj, Vespole.
0: Máš ty papíry?
9: Tady.
0: Kapitáne, toto jsou dvě přihlášky do námořní školy. Můj syn a váš syn mohou studovat společně. A pak, až získají patřičné vzdělání, nastoupit na některou z mých lodí.
5: Já byla zpočátku proti tomu, ale nakonec. Harvey přece bude majitelem těch lodí, jakmile dospěje.
1: Jakých lodí?
5: Můj manžel je majitelem 8 obřích nákladních parníků. Linky Blue M, jestli je znáte.
7: Aby ne. Promiňte, pane.
1: Znám je. Vozíte čaj a kávu. Vaše lodě mají tu nejlepší pověst. Ale Harvey, proč jsi mi neřekl?
9: No, já se totiž o tatínkův majetek nezajímal. Ani jsem nevěděl, že koupil také nějaké lodě. A potom, co pak byste mi věřil?
1: Udělal jsem chybu, že jsem nevěřil. Ale pane, ta škola...
0: Samozřejmě hradím všechny náklady, to je to nejmenší, co pro vás mohu udělat.
1: Pane, nerad přijímám dary, ale tato nabídka... Prosím, berte výdaje jako půjčku, kterou vám splatí můj syn.
0: Když jinak nedáte.
3: Harvey, budem spolu chodit do námořní školy. Budou z nás kapitáni.
0: Ano, hochu, budou z vás stateční kapitáni. Takový, jako je tvůj otec, Dane.
2: A já jenom doufám, že nás taky najmete, až se budete plavit na vlnách oceánu.
9: Samozřejmě, vás všechny.
3: To se rozumí.
10: A to je krásná loď.

0: kluci, ahoj Jano.
1: Ahoj Ušoune, vítejte v Ušounově pohádkové školce.
0: Kde pro vás dneska máme super perfektní překvapení.
1: Ale víte co, holky a kluci, začneme hádankou.
0: Pustíme vám zase jeden zvuk a vy poznáte, k čemu patří. Ušounova hádanka.
1: Tak, připravte si uši. Tak holky a kluci, co pak to bylo?
0: Jani, už slyším holky a kluky hned od začátku, jak volají, že to jsou hodiny. Super, holky a kluci, zase jste to poznali.
1: Víte, proč jsme dneska vybrali hodinky? Protože si dneska budeme hrát s časem.
0: No a proto hodinky, protože hodinky měří čas.
1: A my jsme na dnešek s Ušounem vymysleli,
0: že poprosíme pana čas,
1: aby jen tady u nás v Ušounově pohádkové školce ten čas trošku urychlil.
0: A tak my během jediné pohádkové školky prožijeme celý rok.
1: Všechna čtyři roční období.
0: Jaro, léto, podzim i zimu.
1: Co říkáte, holky a kluci, chcete zažít Ušounův rok?
0: Jo, slyším, jak volají, hurá, hurá, no tak dobře, hurá na to.
1: A začneme ho krásně písničkou.
0: Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. Je jaro a všude to voní.
1: Tohle já mám moc rád. Třešňové kvítky na stromech vypadají jako závoje nějaké princezny.
0: A já už dostala další dobrou zprávu. Na statku za lesem se narodila kuřátka a kachňátka a selátka a dokonce i hříbátko.
1: No prostě mláďátka.
0: To je jaro. Příroda se probouzí.
1: Podívej, Jani, ty kytičky, žlutý Petr Klíč.
0: Jaro, to je čas pro básničky.
1: Vážně? Jo, já jednu jarní znám.
0: Jo, tak jsem s ní, Ušonku.
1: Sluníčko se vyspinkalo, umylo se v raní rose, zamrkalo, protáhlo se, na oblohu pospíchalo.
0: Krásná jarní básnička. Ale připrav se, po písničce nás čeká léto.
1: Jo. Ušounova písnička.

0: kluci.
1: Je léto.
0: Teplíčko, paráda.
1: Jo, jo, jo, jsme na plovárně a já právě lížu zmrzlinu čokoládovou.
0: Už ji má Ušoun na sobě. Ale to nevadí, Ušoune, jen se lehce opláchneš a bude to. Vždyť je léto a horký větřík je skoro jako fén.
1: No ano, máš pravdu, Jani, jako fén.
0: Tak co, Ušoune, jdeme plavat.
1: Jasně.
0: Tak, holky a kluci, my si s Ušounem zaplaveme a uvidíme se na podzim.
1: Protože čas dneska v mé pohádkové školce běží rychle.
0: Bylo jaro. Teď jsme v létě, v době, kdy můžeme řádit venku u bazénu, u rybníka.
1: Prostě u vody a taky si můžeme pochutnávat na ovoci. Mňam, mňam, mňam, mňam.
0: A dáš si jahodu, nebo angrešt, nebo jablíčko, a nebo snad broskve. Všechno mám tady v košíčku, vždyť je přece léto.
1: Jo, jo, jo, ale po písničce už bude podzim. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, stále posloucháte moji pohádkovou školku?
1: A už se nám tady začíná pomalu ochlazovat.
0: Jo, jo, je totiž podzim.
1: Já tedy miluju i podzim.
0: Já taky, vždyť jedna z barev podzimu je oranžová a to je, prosím pěkně, moje barva.
1: To máš pravdu, ale tyhle podzimní barvy jsou moc krásné dohromady. Tmavě červená, žlutá.
0: Ano, ano, je to tak. My jsme s Janou právě v lese a tady je ten podzim snad nejhezčí.
1: Ještě ty barvy každou chvíli rozsvítí sluníčko.
0: A když prší listy, jo, když padají, tak je to legrace. Rád v nich tak pak poskakuju.
1: A já taky.
0: A rostou houby. Podívej, Jani, to je Václavka. To je houba podzimní.
1: Krásná.
0: Ano, pozor, pozor. Všem tedy hlásím, že houbař ušoun rušoun našel úlovek.
1: A houbařka Jana hlásí další písničku.
0: A po ní, holky a kluci, bude zima.

0: je to tady, holky a kluci. V dnešní pohádkové školce už se vystřídalo jaro, léto, podzim.
1: A vládu převzala zima.
0: Ano, děkujeme pěkně, pane čas.
1: Že jste nám ten rok tolik zrychlil.
0: A Jani, víš, co patří k zimě? Viď?
1: Myslíš sníh a lyže a sánky a boby, čepice, rukavice, sněhuláci?
0: No, vidíš, a mě jako první napadly Vánoce a pohádky.
1: Ojo, tak si pojďme jednu pohádku dát, když tu máme tu zimu.
0: Jo. Ušounova pohádka.
2: Představte si, že váš tatínek je námořní kapitán a protože tráví dlouhý čas na moři, nemůže být s vámi doma. A právě to se stalo malé Klárce. Jenže její táta si uměl poradit. Aby se Klárce nestýskalo, psal jí často dopisy a v každém pro ní vždycky byla nějaká povídačka. Tahle je o kouzelné kolečkové brusly.

Bohunka bydlela s tátou, s maminkou a dvouletým Kubou na samém kraji města v krásném domku se zahradou. Za domkem byly už jen louky, pole a les. A starý lom, takový vykousnutý kus svahu, z kterého se dřív dobývaly kameny na podezdívky podobných domků, v jakém bydlela Bohunka. Do lomu teď nákladní a popelářská auta se zhora vyklápila a vysypávala smetí a haraburdí z celého města. Bohunka svůj volný čas trávila sama, protože v okolí žádné děti nebydlely. A právě díky starému lomu si bohatě vystačila hrát sama, protože tam každý den nacházela něco nového a zajímavého. Hračky, někdy i nerozbité, staré škrpály, kytaru jen s jednou strunou, kočárky a židle. I postel tam byla, opravdická trumpeta, hodinky bez ručiček, desítky krabic, bedínek i beden, vázy, hrnce a hrnečky, starý kabát, vojenská čepice, pomačkaný tvrďák, věšák, vlastně všechno, co člověka napadne. Bavilo jí ty věci vytahovat z hromad a rozšiřovat si jimi své království. Měla v něm už několik pokojů a kdyby bývala chtěla, mohla si postavit i celé město. Proto byla docela ráda, že je na to sama, alespoň ji nikdo nerušil a nekazil jí hry, které si vymýšlela. Až našla kolečkovou brusli. Ležela stranou od všeho hrampádí, jak ji nahoře vyklopili z nákladňáku, a ona se skutálela dolů a pak po kolečkách ještě kus popojela. Bohunka hned poznala, co to je. Už poprvé, co viděla v televizi, jak se na takových bruslích dá jezdit jako po ledě, zatoužila něco takového mít. Vzala ji proto domů. A když se táta večer vrátil z práce, poprosila ho, aby u brusle namazal kolečka. Trochu se bála, jestli se jí nevysměje. On se ale na brusli chvilku usmíval a řekl, že si někdo nejspíš myslel, že ztratil jednu brusli a proto tu druhou hodil do popelnice. Takže se vlastně může stát, že ten někdo tu první brusli zase najde a hodí do popelnice i tu, když druhou taky vyhodil a zase mu zbyla jen ta jedna. A ta se jednoho dne taky objeví ve starém lomu. Po vyčištění a namazání byla brusle jako nová. Bohunka neodolala a ještě před spaním se zkusila na brusli svést na hladkém chodníku pod okny. A ono to šlo, i když pravda párkrát

Sotva usnula, zdálo se jí, že někdo volá. Posadila se a poznala, že je to brusle. Za to, Bohunko, že jsi mě nenechala ležet a rzivět na smetišti, tě povozím tak, jako ještě nikdy žádná kolečková brusle nikoho nepovozila. Až půjdeš ráno do školy, připni si mě na nohu. Ráno Bohunka nevěděla, jestli to byl sen nebo nebyl, a radši si ale brusli před domem připnula. Odrazila se a stala před školou. A po vyučování zase. Nasadila si brusli a šup, byla doma. To ještě nic nebylo. Stačilo pomyslet, že by se ráda projela po hlavní silnici ve městě a už tam byla a nemusela vůbec nic dělat. Ani držet rovnováhu, ani se odrážet. Prostě jela stejnou rychlostí jako auta. Některá z nich dokonce předjížděla. Měla tu chutí to říci mamince nebo tátovi, protože co je to za radost, když se s ní člověk nemůže nikomu svěřit. Ale strach, že by tím třeba mohla to kouzlo pokazit, byl větší. Proto radši zmizela někam, kde byla docela sama, a teprve tam brusli tiše poprosila, aby jí povozila po lese nebo nahoru a dolů po velikánské louce za lomem. Avšak za pár dní se Bohunce zase zdálo, že jí brusle volá a že jí říká, že táta měl pravdu a že na smetiště vyklopili její sestru. Moje sestra ale není kouzelná, říkala brusle, a když si ji taky vezmeš, já už kouzelná nebudu. Pak se brusle rozplakala, když já bych tolik chtěla být se svou sestrou. Druhý den o tom Bohunka přemýšlela celé vyučování, že málem dostala pětku za nepozornost. Ale rozhodla se a když škola skončila, nasadila si kouzelnou brusli a vyslovila poslední přání. Do lomu. Za chvíli opravdu druhou brusli našla. A doma se přesvědčila, že sen byl zase pravdivý. Když druhou brusli vyčistila, namazala a připevnila na druhou nohu, mohla si přát, co chtěla, pořád stála na stejném místě. Bylo po kouzlu. Možná jí z toho zjištění ukáplo i pár slz, ale ani ty neodplavily vzpomínky na kouzelné jízdy. V té chvíli se však Bohunka rozhodla, že se na bruslích stejně naučí jezdit. Kde našla nějaké rovné místo, hned to zkoušela. Mockrát si přitom natloukla, ale nepovolila. Se vším se totiž přiznala rodičům a táta řekl, že kdo se nechá od něčeho odradit, nikdy nic nedokáže. Ze začátku vždycky všechno spíš nejde, než jde. Byla často samá modřina, ale zkoušela to znovu a znovu, protože cítila, že jí to jde pořád líp. A kdykoliv se jí později něco nedařilo, šla se projet, aby jí brusle připomněly, jak se musí zabojovat, když se chce něčeho dosáhnout. Po takové projížďce pak všechno zvládala lehčeji. Jako se jinde říká, že všechno jde jak po másle, doma u Bohunky se zase říkalo, že to jde jak po bruslích. Kolečkových.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Kde právě máme zimu, ale takovou tu sněhovou. Za oknem padá sníh.
0: Hřejeme si ruce o hrnek s čajem.
1: Protože jsme před chvílí s Janou postavili super sněhuláka.
0: A určitě si dneska půjdeme ještě zasánkovat.
1: A neříkejte to, holky a kluci, Janě, ale určitě bude i koulovačka. To se těším, to se těším.
0: Co říkáš, Ušoune?
1: Ale nic, Jani, všechno v pořádku, brambory jsou v řádku.
0: A naše dnešní Ušounova pohádková školka se chýlí ke konci.
1: Dneska jsme stihli všechna roční období. Pomohl nám samozřejmě pan čas.
0: Byla to legrace. Ze začátku jsme si užili jaro.
1: Viděli jsme mláďátka.
0: A krásné kytičky všude, kam se podíváš.
1: A pak bylo léto a to jsme řádili ve vodě.
0: A mohli jsme natáhnout ruku a dát si báječné ovoce.
1: Jo, jo, jo, to byla paráda.
0: Pak přišel podzim a to jsme byli v lese a sbírali houby a nosili zvířátkům zásoby na zimu.
1: A já jsem našel Václavky na pořezu.
0: A já pak našla Ušouna v obrovské hromadě listí.
1: A nakonec jsme tu měli opravdovou zimu.
0: Se sněhem a sněhulákem.
1: Ale víš co, Jani?
0: Vím, dneska si dáme na závěr úkol.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, to jsem chtěl říct. Ušounův úkol. Holky a kluci, vezměte si papír.
0: Rozdělte ho na čtyři části.
1: Buď ho přeložte na půl a pak ještě na půl.
0: Nebo prostě vezměte tušku a na papír namalujte jednu čáru uprostřed ze zhora dolů a pak uprostřed z jedné strany na druhou.
1: No prostě zkrátka udělejte si takové čtyři chlívečky.
0: Do prvního namalujte něco, co patří k jaru.
1: A do druhého něco, co patří k létu.
0: Do třetího něco, co patří k podzimu.
1: A do posledního čtvrtého chlívečku namalujte zase něco, co patří k zimě.
0: Pak stačí, když váš splněný úkol rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: Ano, oni už budou přesně vědět, co mají udělat. A někdo z vás za splněný úkol dostane odměnu.
0: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně, ať už je jaro, léto, podzim nebo zima.
1: Jo, jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun
0: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A i poslední písnička dneska bude o ročních obdobích.
1: Písnička k tanci.

0: Expedice Sever na rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku bez Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme si i o tom, co řeší generace Z Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Máme léto, takže nás čekají letní speciály Trenduj. Nikdy tu nebudu sama, ale mýho hosta už znáte, protože je tu se mnou zase Anička a bude tady se mnou celý léto. Takže žádná změna, ale myslím si, že zase budeme probírat nový témata a trošku jiný to prostě bude. Samozřejmě si dáme i rychlopoznání, to si dáme na půl a doufejme, že se vyhneme rozhlasové výzvě. A pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů na Radio Junior. Máme severský léto, takže i my se tady dotýkáme severských témat, probereme filmy, typy na výlety, chalupaření a severský tradice. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se obě v tom, co trenduje, vlastně orientujeme. Celé léto je tady se mnou Anna Zítová, to už je vám samozřejmě jasný. Ani čau, vítej opět v Trenduj.
1: Ahoj všichni.
0: Aničku už vám dneska nemusím představovat, pokud si ale představení Aničky nepamatujete, tak si pusťte úplně ten náš první letní speciál, kde se představujeme navzájem. Nebudeme to už opakovat, protože jako my jsme se za to léto zase tolik nezměnili, takže by to bylo pořád o tom samým. No a tím pádem se můžeme posunout na další rychlopoznání, abyste se zase o kousek víc o nás dozvěděli. Se za tohle léto prostě o nás toho dozvíte strašně moc?
1: Jupi.
0: Let's go. Čeká nás rubrika rychlopoznání, dáme si navzájem pár otázek na tělo. Pokud to ale nedáme, samozřejmě ani my se nevyhneme rozhlasový výzvě. Takže Ani, zahájíš to první otázkou?
1: Takže první otázka. S kým bys nejraději, kromě mě, uvízla v rozhlasovém výtahu a proč?
0: Teda, to je hodně dobrá otázka. No. Tak, koho bych tam tak dala? První mě samozřejmě napadly jiný kamarádky tady z rozhlasu, s kterýma se cítím komfortně. To by byla takový moc jako trapná odpověď. Takže já bych třeba dala s Lukášem z kavárny, který by ale v tu chvíli musel mít nějaký tác s těma chlebama, který tam jede doplnit do té kavárny, takže by jsem si tam rovnou mohla prostě zasnekovat, jo, protože by jsme si zařekli, no tak už jsme tady dlouho, tak dáme si ty vajíčkový chleby a právě to by bylo fajn a taky bychom určitě dobře pokecali, on má taky psa, takže prostě bychom pokecali o psech a bylo by to dobrý.
1: Jo, tak to je super.
0: Tak teď mám otázku na tebe. Jaký jídlo bys mohla jíst každý den a nikdy by se ti nepřejedlo?
1: Hele, tak na to mám úplně jednoznačnou odpověď. A je to jídlo, který skoro opravdu jím každý den a je to mozzarella s rajčetem a balsamikovým octem.
0: Nice. Tak teď ty.
1: Teď já. Druhá otázka moje. Která písnička ti vždycky zvedne náladu a třeba si na ní i zatancuješ?
0: To je taky dobrý. Já jsem jako docela na rychlý písničky zvyklá tancovat, jako že mě to často jako rozvlní, tak jakou bych tak dala. Teď mě vlastně narychlo napadají docela písničky Kapitána Dema, protože nevím proč, ale teď posledně třeba 2 týdny zpátky jsme si prostě nějakou pustili starou a pak tam jeli další a další a já znám prostě ty texty těch starých písniček, jako teďka už moc nevím, co dává novýho a docela jsem jako na ně tancovala, prostě jsem si u toho zpívala ty texty. Já mám vlastně docela ráda, když tu písničku jako znám a znám ty slova. To neznamená, že musí být jako česká i u zahraničních písniček, ale vlastně se mi jako blbě tancuje na věci, které jako prostě neznám ten text, nebo prostě jsou to jako cizí prostě věci, které jsem třeba nikdy neslyšela, nebo jenom jednou a moc si to nepamatuju, takže na nějaký starý banger.
1: Super.
0: No, a teď je otázka ani na to, kdybys byla zvíře, tak jaký by to bylo a proč zrovna tohle?

0: Otázku jsem jednou dostala.
1: Jej.
0: Já vím, že jsem minule odpovídala pták. Myslím, že by to byla žirafa, protože jsme měli, když jsem byla mladší, tak jsem hrála za klub v Pardubicích a měli jsme ve znaku žirafu a hrozně jsem byla žirafama posedla a líbilo se mi, jak mají dlouhý krk a všechno vidějí a jsou takový strakatý a přijdou mi zábavný a funky.
1: Jo, žirafa je dobrá. Promiň, že se tě teda ptám zase na to samý, ty jo. Já už prostě vidět, kdo tady je teďka fresh v tom trendu a kdo už tady prostě je nějaký ten pátek, což jsem já. No, poslední otázka teda na mě. Určitě nějaká zase originální, jako s tím výtahem.
0: No, je taková možná víc basic. Hele, co děláš, když máš už dost lidí? Jak dobíjíš svoji sociální baterku?
1: Tak když už mám dost lidí, tak buď jí dobím, takže prostě sedím doma na gauči a koukám se na nějaký jako seriál nebo film, který jsem už třeba i viděla, takže se na to moc nemusím soustředit a jenom prostě tak chilluju. No a nebo jdu někam ven do přírody, na procházku sama a třeba si tam někde sednu a pak si chvilku čtu nějakou fajn knížku, když zrovna mám co číst. Nebo jdu se psem, ale když jdu se psem, tak většinou se u toho špatně dobíjí sociální baterky, protože pejskaři milujou se bavit s jinýma pejskařema, takže to by muselo být někde, kde jako nejsou lidi, protože když jdu tady v Praze, tak jako to nejde, abych se prostě nebavila s lidma. Naopak můj pes je magnet na lidi, takže když jdu se psem, tak vlastně moc nedobiju sociální baterky, takže tak.
0: A ty to fakt děláš, že jdeš s knížkou na lavičku před barák třeba a tam se sedneš a čteš?
1: V Praze ne určitě, ale když třeba jsem někde na vesnici, na chalupě, tak třeba tam mám nějaký místa třeba u koupaliště, který jako není úplně u domu nebo takhle, kde to mám prostě ráda, tak tam si jdu někdy třeba číst, nebo když jsme, já nevím, byli někde prostě na dovolený, tak jako když jsme byli třeba v Toskánsku, tak tam u těch ubytek byly velký zahrady a bylo tam třeba nějaký hezký zákoutí, kam jsem si šla číst, ale jako v Praze teda opravdu nejdu před barák jako si číst. To si jdu číst třeba maximálně na balkon, ale jako to jinak ne. Ale tak třeba ty jsi určitě šla někdy číst do stromovky, ne?
0: To já víš, že ani ne.
1: Já tě úplně vidím, jak tam na dece si čteš.
0: Možná jsem se učila na státnice, no, ve stromovce a tak.
1: Takže nejsem zas tak cool nebo necool, ale prostě někdy třeba, když spíš, když nejsem jako doma, tak si jdu třeba ven číst. No tak jo, tak já myslím, že jsme si s tím poradili dobře. Rozhlasová výzva nás nečeká, tím pádem je teďka čas na naše dnešní rubriky a s nimi spojený trendy. Dnes nás čekají filmy, typy na výlety a chalupaření a taky severské tradice. Jako první si dneska dáme téma filmy. V létě je totiž nejenom spousta času na to být venku, ale i třeba na to si pustit nějaký fajn film nebo seriál. Ale tak dneska pojďme dát spíš ty filmy. Kdy si nejradši pustíš film, Ani?
0: Večer, když nemám co dělat a mám takovou tu náladu, kdy máš chuť se na něco soustředit.
1: No a jaký je tvůj úplně nejoblíbenější žánr?
0: Asi ne komedie, ale nějaký jako romantický filmy, romantický dramata možná.
1: No a dáváš si ráda u filmu nějaký snacky?
0: Jo, bohužel jo. No a pak mi vždycky bolí břicho.
1: Co je tvůj go-to snack filmu?
0: Taky ty bramburky, co mají o 50% méně tuku, ale já jich stejně s ním tak moc, že to je ve výsledku jedno.
1: Já si taky ráda dávám nějaký dobrutky u filmu. Většinou se teda nikdy moc nepřipravím jakoby na začátku, takže se jdu prostě koukat a pak hned prostě 20 minut pauzuju jako a jdu si něco dát, protože třeba často i v tom filmu něco jedí a já hned dostanu z toho hlad.
0: Mně přijde, že už to nějak nejde bez toho, že to jde ruku v ruce, že když si mám pustit film a nic k tomu nemám na chroupání, že to prostě není ucelený celek najednou.
1: Ale je pravda, že když si pouštím film se svým manželem, tak ten než prostě nějak se na to jakoby buď než dovybere ten film, nebo než ho tam jakoby buď z nějaký té platformy ho tam prostě vyhledá, nebo si tam prostě nastaví skvělý basy, tak když si já udělám popcorn dopředu, tak já ho s ním ještě skoro než to začne, takže já si vlastně nesmím dělat tu svačinku dopředu, protože já jsem připravená vždycky mnohem dřív a potom tam čekám a prostě pak mě štve, že jako po 5 minutách už jsem snědla popcorn, který jsem měla mít na celý film. No, tak já si myslím, že ještě je dobrý říct, že v létě si můžete krom toho, že si pustíte film doma, zkusit třeba vyrazit do letního kina. To je taková vlastně letní fajn aktivita, která se moc během jinak roku nedělá. Nebo si můžete udělat promítání třeba někde na zahradě, pokud máte promítačku. Samozřejmě, ale tady je dobrý se taky vybavit různýma repelentama a tak. My jsme byli snad 2 roky zpátky tady v Praze ve Žlutých lázních na letním kině a strašně tam štípali komáři, jak se setmělo. Pak ještě jeden tip, že si můžete udělat v létě filmový večer s kamarádama, že prostě se domluvíte, na co se budete koukat, pozvete si nějaký kamarády, uděláte nějaký pohoštění, že to může být taková fajn aktivita.
0: My jsme vlastně chtěli udělat ten konspirační večer, nepamatuješ si?
1: No jo.
0: A to jsme ještě neudělali.
1: No tak to musíme. Tak vidíš, kolik toho máme za resty ještě. No a jaký bys třeba ty dala tipy na nějaký filmy, který by si holky a kluci mohli teďka v létě prostě pustit, aby právě nemuseli ztrácet ten čas tím hledáním a řekli si, jo, to mám z trendu, i prostě Anička s Evou to doporučila, je to ověřený a dali by si to.
0: No jak jsem říkala, že mám ráda tu romantiku, tak to jsou oba ty filmy, co chci doporučit, jsou romantický teda. A první je hrozně můj dojemný oblíbený film s Rachel McAdams a to je Zápisník jedné lásky, určitě to znáš.
1: Mám to tady taky na seznamu, takže...
0: Jo, super, no pro mě to je jeden jako asi z 10 filmů třeba, u kterého jsem fakt brečela, jak slon, nebo jak to říká. No, tak...
1: Jak želva.
0: Jak želva. Jak želva, jsem u toho brečela. No a druhý je takový americký film o teenagerech, jmenuje se to Mám mě rád, nemám mě rád. Mm-hmm. To je o takový holčičce, která je z takový chudý rodiny, ale je prostě hrozně svá a moc jako nehledí na to, co si o ní myslí ostatní. A naproti ní v domě bydlí kluk, který je zase takovej, že hodně řeší, co si myslí ostatní a tak. A prostě ona se do něho nejdřív zamiluje, on jí pak jakoby nějak podrazí, protože se bojí, co si budou myslet kamarádi. No a pak ona teda na něj zanevře a pak on se zamiluje do ní a je to taková jako vztahovka pro teenagery.
1: Jasný, to jsou dobrý typ. Já ještě rovnou tady mám takovej zkrácený popis, o čem je Zápisník jedné lásky, tak to rovnou doplním, že je to vlastně podle mě v dnešní době jedna z nejklasičtějších romantických komedií. Je to teda už z roku 2004, ale podle mě nestárnoucí. Vypráví o Ellie a Noahovi, který se seznámí v létě v roce 1940. Ellie z bohatý rodiny, Noah z chudých poměrů. No a jejich rodiče jim samozřejmě ten vztah rozmlouvají. No a jednoho večera se mladá dvojice pohádá a ta Ellie druhý den odjede, ale potom je, že si ze životní dráhy zavedou jinam, ale oni nikdy na sebe nepřestanou myslet a zbytek už se dozvíte v tom filmu. Mm-hmm. Já bych dala taky pár tipů. Nějaký jsou taky klasický odlehčený komedie, romantický, ale pak jsem tady taky našla takový nějaký spíš víc třeba napínavý. Takže třeba 10 důvodů, proč tě nenávidím, je teda film už hodně starý, ještě starší než Zápisník jedné lásky, ale je to romantická komedie ze střední. Myslím si, že by se vám mohla líbit a že to nejspíš nebudete znát, protože tohle, když vyšlo, tak ještě nikdo z vás nebyl určitě na světě. Ale zároveň není to jako černobílej film, jo. Myslím, že tam hraje Heath Ledger, když byl hodně mladý. Jako je to fajn, podle mě film, fajn oddechovka. Potom bych dala tip Hvězdy nám nepřáli, který je ale teda docela smutnej, ale je to taky prostě romantická komedie, ale jedna ta postava je tam vážně nemocná a taky je to docela, že se člověk rozpláče.
0: Já jsem četla knížku, podle který je ten film a já jsem ji prostě nemohla dočíst, protože jsem furt brečela a ty poslední stránky mi hrozně dlouho trvaly, než jsem přečetla přes ty slzy.
1: Takže aspoň vidíte tady z Aničiny recenze, že jako jestli jste takovýhle, že se jako rádi dojmete, popláčete si, tak je to pro vás, ale pokud se spíš radši zasmějete, tak možná bych zvolila jinou. No a potom jsem dala Hunger Games, což je podle mě taková jako klasika, ale je to pořád docela drsný, i když je to i trošku jakoby o lásce a tak. To jste možná už viděli, ale přijde mi, že to je na léto takový jako fajn a asi tady nemusím říkat, o čem jsou Hunger Games, hladové hry. Je to prostě v takový postapokalyptický době se to odehrává, kdy lidi bydlejí v takových krajích a vždycky každý rok musí každý ten kraj vybrat jednoho mladého člověka, který jde do takový prostě hry, hladových her a prostě tam bojou o život a jeden z nich poslední, co přežije, to vyhraje a potom vlastně má hroznou slávu a tak a vlastně na to ty boháči, co jsou v nějakém tom nejlepším kraji, který se toho nemusí účastnit, se na to vlastně kouká jako pro zábavu a můžou tam těm svým favoritům do té hry dávat různé výhody a nebo naopak, když se tam dlouho třeba nic neděje, tak tam můžou tvůrci té hry dávat nějaký jako nebezpečí, aby ta hra stížila a tak. A mně to přišlo jako docela fajn. Nejlepší je podle mě první díl, potom jak už je to nastavovaný, tak mi to nepřijde už tak fajn, že těch dílů je hodně, ale třeba se vám to bude líbit. No a co bych tady ještě tak dala za tip, mám to tady hodně, ale ještě mě tady zaujal film, který jsem teda neviděla, ale docela mě zaujal ten děj. Je to Labyrint, dvojtečka Útěk, The Maze Runner 2014 z roku. Je to první díl třídílný ságy, která byla natočená podle stejnojmenné knížky, no a vypráví příběh o klucích, kteří spolu žijí na malém prostoru v srdci nějakého obrovského bludiště. Hlavní postavou je Tomas, který se v té komunitě ocitne se ztrátou paměti, nezná ani svoje jméno a postupně odhaluje, co ostatní kluci vědí o světě, v kterém žijí, co o něm nevědí. Musí najít unikovou cestu v bludišti a prakticky je tam taky dost nemožný přežít a bojou tam prostě o přežití, takže to bude hodně napínavý. Zároveň ty postavy jsou vlastně taky teenageři, děti a zaujalo mě to, když jsem tady pátrala, co bychom vám dali za tipy, takže to bych ještě tady doplnila.
0: Já mám ještě vlastně...
1: No, povídej.
0: Jsem vlastně nedávno byla na premiéře jednoho českého filmu, mm-hmm. který je hodně takový letní, jmenuje se Na druhé straně léta. Mm-hmm. A je to o takových mladých holkách, který tráví prázdniny na chatě někde u, myslím, že dokonce Sečský přehrady, která je tam u nás u Pardubic. No a tak se jako zatoulej a najdou v lese takový bažinový portál. A nevím, jak moc teďka spoilovat. Je to takový alternativnější film, takže...
1: Ale zní to jako zajímavě takhle ten úvod, co jsi tam popsala.
0: No, hraje v tom Eliška Bašusová a spoustu dalších mladých superhereček. No.
1: Takže to je ještě tip na českou relativně novinku, když to viděla v kině.
0: Je to úplně novinka.
1: A já mám teda ještě na tři klasiky a pak se chvilku ještě přesuneme na sever. Já jsem dala ještě tři klasiky, na který bych se třeba já klidně koukla v létě. A jedno je Jurský park. Já prostě miluji Jurský park, nevím proč, ale prostě mě to jako fakt baví. I když je to tam taky docela masakr, ale zároveň tím, že už to nejspíš každý z vás někdy viděl, tak už víte, co vás čeká, takže to nemusíte zas tak prožívat. No a vlastně mě se vždycky líbí, jak tam prostě na začátku přijedu do toho parku, je tam ještě všechno prostě takový ideální, hraje tam ta hudba, že jo. No, takže já bych doporučila Jurský park. Pak bych doporučila Na samotě u lesa. To má úplně ultimátní letní vibe. Je to prostě český starý film, klasika a jsou tam prostě ty hlášky a hodně to dává chalupářský vibe a baví mě to. No a nebo muzikál Mamma Mia, jsem si říkala. Mm-hmm. Že to je taková jako letní romantiárna s písničkama známejma, tak jakože... Nedáváme vám tady samozřejmě nějaký jako největší filmový zážitky, jako že by to byly strašně jako mega kvalitní filmy, ale jsou to spíš takový oddechovky, tak tomu létu podle mě patří. Mm.
0: Jo, pamatuješ si na Pusinky?
1: Jo, pamatuju, no.
0: Ty jsem si na to nějak vzpomněla jako léto, vlastně moje teenage roky. A tak
1: no,
0: už,
1: tak...
0: Už si úplně nepamatuju, o čem to bylo.
1: Já taky právě ne, takže se trošku bojím, jako že to tady doporučíme a potom...
0: A je tam závadný obsah.
1: No, já si myslím, že jsme vám dali hodně tipů, že než to všechno zkouknete, tak už bude konec léta. Každopádně mě ještě docela přijde fajn tady zmínit, jak to mají na severu s koukáním na filmy, nebo takhle. Není to samozřejmě celoroční téma, ale i tak mi to přijde zajímavý fakt, a to ten, že v severských zemích jsou docela jako spojovaný s detektivníma filmama a obecně s detektivkama. Obecně se i říká, že ty severský detektivky bývají jako od severský produkce nejvíc jako drsný a takový nejvíc jako uvěřitelný a hodně i tam jako třeba je severských autorů různých jako detektivních knížek, co fakt jako píšou jenom prostě o vraždách a o řešení těch případů a tak. Ale co mě zaujalo je, že v Norsku mají opravdu jako součást velikonočních svátků takovou věc, která se jmenuje Paske Krim, velikonoční krimy. No a je to vlastně spojená tradice s Velikonocema, že na Velikonoce se prostě čtou detektivky a sledujou se detektivky. Dělá to tak prostě celá země a je to prostě s Velikonocema spojený, že oni často prostě odjedou někam na nějakou chalupu nebo do hor prostě, kde se třeba i lyžuje a po večerech se prostě kouká na detektivky. Kouká na to prostě celá rodina a potom se diskutuje o tom, kdo by mohl být ten vrah a jak to prostě bylo zapletený a komu oni věřili a komu ne. Dokonce tam mají i jako tradici, že jedna prostě mlékařská společnost, která je tam v Norsku nejznámější, tak tiskne na kartony od mlíka malý detektivní komiksy, aby mohli lidi už ráno u snídaně prostě luštit, jakoby kdo je vrah a co se stane. A už to je tak od roku 1997 a v minulosti, teď před pár lety, to chtěli změnit na QR kódy s digitálníma jako detektivkama a lidi se proti tomu zbouřili, takže museli tam vrátit zase ty tištěný komiksy.
0: To je dobře.
1: Tak to mi přijde taková vtipná tradice a možná i lepší, než chodit koledovat. Klidně bych radši koukala doma. Klidně bych dokoukala doma na detektivky a tam debatovala, kdo je vrah. Já si myslím, že celá tady ta tradice, já jsem potom strašně pátrala, jak to celý vzniklo, jako to, proč třeba my na Velikonoce koledujeme, dělají ty pomlásky, tak vlastně má to jako v té historii nějak prapůvod jako toho znovu zrození, jara, probuzení a tak. No a jak vzniklo to velikonoční krimi, tak rozhodně to nebylo tak, že by docházelo k víc vraždám na Velikonoce, to ne, ale bylo to kvůli nějaký reklamní kampani jednoho z největších norských vydavatelství už v roce 1923, takže před 100 lety. No a to nakladatelství umístilo do novin reklamu, která byla na první pohled nerozeznatelná od novinového článku a měla chytlavej titulek Noční přepadení vlaku v Bergenu. No a byl to vlastně falešnej titulek, ve skutečnosti to byl název nový knížky od autorů detektivech. No a vlastně celý národ to začal prostě řešit, probírat. Vlastně dneska už bys to asi nemohlo udělat, aby jako byla reklama takhle nerozeznatelná od reálního článku. Lidi se fakt jako báli, že některý jejich příbuzní večer cestovali právě vlakem a oni volali na železniční společnost, co se stalo a tak dál. No, ale vlastně tak se to tím, jak to probíhalo v období Velikonoc, tak se to s tím nějak spojilo a od té doby je prostě velikonoční období spojený s velikonočním krimi.
0: To je super.
1: Tak tím pádem, já jsem si říkala nakonec, že vám tady asi úplně tipy na detektivky nedáme, protože možná hodně lidí se i třeba nerado jakoby bojí nebo kouká na nějaký krváky a tak, ale zároveň, jestli někdo z vás má naopak detektivní příběhy rád, tak určitě je toho spousta na všech možných streamovacích platformách, tak se můžete třeba připadat trochu jako Norové nebo jako na severu.
0: A co je tvoje nejoblíbenější detektivka? Nemusí být severská.
1: Tak jestli ty už máš, tak klidně začni a já budu ještě přemýšlet.
0: Tak jako Hercule Poirot, že jo? To je jasný.
1: Jako je pravda, že na Hercule Poirot jsem se koukala vždycky s dědou a mně se líbilo, jak tam prostě na konci si všechny zavolal a prostě to vysvětlil přesně, jak to teda všechno bylo, že to bylo takový jasný.
0: A je to takový elegant děda.
1: Jo, je to prostě peštramák, jako Hercule je fakt dobrý. Tak jako s tím bych souhlasila. A je pravda, že já třeba mám fakt mega ráda detektivky a někdy se vyloženě těším na to, že se chci kouknout na nějakou detektivku a hledám, na jakou detektivku bych se koukla. A asi taky prostě bych dala Hercule Poirot, no. My jsme tak pokoukali ještě třeba na takový nějaký německý detektivky, který se dávali, když jsem byla dítě a teenager, třeba Big Ben, Komisař Rex. Ale to nebyly tak dobrý detektivky jako Hercule Poirot.
0: Nebo víš, co mám ráda? Městečko Palermo, to je taky taková detektivka, že jo?
1: Tak tu si můžete minimálně zahrát, jestli se nechcete bát u koukání na detektivní film, tak si můžete zahrát Městečko Palermo. To bych řekla, že může být takovej závěrečný tip kategorie o filmech. Užijte si nějaký super sledování teď v létě, možná zkuste i nějaký to letní kino, myslím si, že ať už jste odkudkoliv v České republice, tak někde třeba v blízkosti vašeho bydliště s nějaký letní kino teďka bude, tak třeba tam bude něco fajn, oni většinou se snaží ty organizátoři letních kin tam taky zařadit takový jako letní feel good filmy, který už jsou třeba starší, ale prostě jsou fajn, tak třeba tam bude něco, na co společně s kamarádama vyrazíte. No a my jdeme dál.
0: Tak jo.

0: teď se posuneme na náš druhý trend, druhý téma, a to je příroda nebo tipy na výlety a chalupaření. Já si myslím, že je jasný, že tohle k létu neodmyslitelně patří. No a představte si, že nejenom u nás, ale právě i na severu, to mi přijde fajn, že to máme se Severanama společný, že oni, že proto mají i svoje speciální slova. Jedno je právě pro chalupaření nebo chataření a druhý je slovo pro to být co nejvíc venku, co nejvíc to jde. Nejdřív vám tady ty dvě slova objasním a pak už tady trošku Aničku vyspovídám a ona pak třeba mě. Na severu se vlastně to chalupaření nebo chataření nazývá hytte nebo stuga a znamená to, že utečete do takových jednoduchých, často i hodně odlehlých domečků, kde se odpojíte od moderního světa. Takže právě ty severani si moc nepotrpí na nějaký jako luxusní chalupy, kde to je vlastně úplně stejný jako u nich doma, ale spíš na takový právě tradiční starý domečky, kde někdy třeba ani není elektřina nebo není tam teplá voda, ale oni prostě si tam jako navezou nějaký jídlo a prostě tam žijou tím tradičním životem, topějí si třeba v krbu nebo si dělají ohýnky a odpojí se tam prostě od moderního světa a relaxou v přírodě. No a další součástí životního stylu Severanů je takzvaný Freeluftsliv, což je takovej ten styl být venku, co nejvíc to jde. Což si myslím, že je fajn a oni to vlastně fakt dodržou celoročně, že vlastně mají i takový přísloví, že neexistuje špatný počasí, ale jenom špatný oblečení, protože na severu hodně často prší a hodně často je zima, takže vlastně těch hodně hezkých ideálních dnů na to být venku tam za stolik není a tak oni prostě chodí ven, když se jim chce a ne prostě když je na to příhodný počasí a prostě se oblíknou podle toho, co je potřeba a jsou venku. No a já si myslím, že možná u nás je víc těch hezkých dní a hlavně v letních měsících si myslím, že tenhle životní styl Severanů byste si klidně mohli taky osvojit. Takže myslím, že teď je třeba možná ta správná chvíle tady dát pár tipů na nějaký fajn výlety do přírody, abyste taky trávili venku teďka nejvíc času, co to jde, protože pak zase budete muset do školy, z ní odejdete pozdě, už se bude stmívat podzim a bude člověk furt vevnitř, tak teď musí člověk to vytěžit na maximum.
1: Mm-hmm. Tak jo.
0: Tak Ani, máš nějaký tip na letní výlet do přírody?
1: Já jsem se nad tím zamýšlela a říkala jsem si, protože v minulém díle jsem doporučovala ty nouzový coviště na Šumavě, jsem si říkala, že se nechci opakovat. A vzala jsem to z osobního hlediska vlastně, tam, kde bydly nějaký mý rodiče nebo příbuzný, nebo že to je spojený se mnou. Takže první tip je vlastně Jičín. Jičín sám o sobě není příroda, ale v Jičíně, nebo u Jičína máme Český ráj a Prachovský skály, že jo? Tak to je takový tip. Je tam, sice tam teďka chodí fakt dost lidí, vím to, platí se tam vstupný, ale stojí to za to. A samotný Jičín, tak tam je takový moje hodně oblíbený místo, který je tak jako napůl v přírodě, napůl ve městě. Uh-huh. Jmenuje se Valdštejnská loďie. Uh-huh. Slyšela jsi o tom někdy?
0: Já jsem podle mě nikdy nebyla v Jičíně.
1: Aha, no vidíš, tak to je typy pro tebe.
0: Jako v Prachovských skalách jsme byli a bydleli jsme tenkrát, jsem byla dítě někde v kempu, kousek od Jičína, ale myslím, že nakonec jsme ani do Jičína na výlet nejeli, anebo si to už nepamatuju, takže rozhodně Valdštejnskou loďi neznám.
1: No, to je taková loďie na kraji toho města, vedle je les a pak židovský hřbitov a v té loďi oni teďka trošku zrekonstruovali, je tam super kavárna se skvělým kafem a limonádama a dortama. A konají se tam různý akce hodně pro děti, taky třeba loutkový divadla a tak. Třeba v září se tam koná loďe World Fest, tak tam je i nějaká hudba, super divadla, je to takový podzimní, hezký. A pak u Jičína je takový kopec, kam jsme šli s mámou pěšky v bosy. Jak jsme to zvládli a jmenuje se Zebín, tak to je taky se váže k tomu Jičínu.
0: A to byl jako nějaký zvláštní důvod, proč jste šli bosy?
1: No, já mám takovou maminku, která je taková alternativnější.
0: A řekla, že prostě budete na výlet bosy.
1: A ona chtěla jít bosy, tak já jsem si říkala, tak já ji v tom nenechám prostě. No, takže to je první tip. Mám říkat druhej?
0: Jo, pojď.
1: Tak jo, druhej. Jo, ještě jsem zapomněla říct, že v tom Jičíně bydlí můj táta, proto jsem si vybrala ten Jičín. V druhém městě v Kutné Hoře bydlí zas moje máma. Tam je taky docela hezká příroda okolo, je tam vlastně Čížková skála. Je to kousek pěšky, když jdeš od chrámu svatý Barbory, tak jdeš třeba 10-15 minut lesem a tam právě dojdeš k takový skále, kde to je hrozně hezký, má to tam takovou energii, to místo. Pak mi segra říkala, že tam jsou nějaký menhry, kde já jsem teda nebyla, ale prej tam mladí lidi z Kutné Hory chodí na rande.
0: Aha.
1: No, a když odbočím z přírody, tak v Kutné Hoře je úplně skvělá galerie Gask. Mm-hmm. I pro děti, i pro velký, a kavárna na Kozím plácku, kde to je takový starý středověký baráček a dělají tam úplně nejlepší plněný trubičky s šlehačkou a dají ti k tomu rozteklou horkou čokoládu, do který se ty trubičky můžeš namáčet.
0: Teda ani, ty jsi to úplně pojala i jako gastrovýlety.
1: Jo, jo, jo. Takže takhle jsem nalákala na Kutnou Horu, doufám.
0: Krásný.
1: No.
0: A třetí tip?
1: Třetí tip, tak ten je taky hodně osobní a je to vlastně oblast, kde máme my chatu, kam spolu snad pojedem. A je to vlastně Skutečsko, Chrastecko, je to u Chrudivy prostě. Uh-huh. Ta krajina tam má taky takovou zajímavou atmosféru, jsou tam lomy, jsou tam hrady a zámky, jsou tam různý posedy jako všude. Uh-huh. A tak, no. Jo, je tam Podskála, normálně, to je hnedka vedle naší chaty, kde je taková velká skalní stěna, kostelíček, a lidi tam chodí hledat trilobity. Dřív se tam rejžovalo zlato a byly tam v 19. století lázně.
0: No tak ty jsi dala úplně takový krásný osobní tipy. To já jsem spíš jako pátrala i třeba, co možná i já letos v létě navštívím, protože nemám to oskoušený. Možná teda ten první tip jsme někdy na výletě byli, ale ty zbylý podle mě budu muset taky vyzkoušet. Moje tipy zase teda nejsou takhle jako spojený. Tak já jsem rodila Pražečka, tak Prahu vám tady jako tip dávat nebudu. A moje rodina pochází zase z Vysočiny, kde je samozřejmě spousta hezkých míst, kam se vydat, ale já jsem tady zapátrala jinde. První tip na výlet je přírodní památka Meandry Ploučnice, který jsou někde mezi Mimoní a Českou Lípou. A jsou tam vlastně zachovaný lužní lesy a louky. A já třeba jsem mega milovník luk. Já prostě, kdybych si měla vybrat, kam chci jít, tak vždycky mám ráda louky. Já mám prostě ráda velký táhnoucí se louky, když to tam prostě přírozeně kvete. Mám to možná radši i než les, i když ráda chodím taky do lesa. Ale mi se prostě líbí na té louce, že je takový otevřený prostranství, že je vidět daleko do krajiny, že tam je hodně světla, že louky jsou moje oblíbený přírodní útvary. No a tam je řeka a kolem vlastně nevedou úplně vyloženě jako nějaký cestičky, takže se tam dá, když tak, projet si ten úsek lodí, projet těma meandrama a koukat se tam na ty louky. V mokřadech tady té přírodní památky je hodně chráněných rostlin a taky i chráněný živočichové. No a ty meandry jsou zajímavý i tím, že pomáhají při velký vodě, protože voda se tam může roztýct do prostoru, kde nenadělá žádný škody, takže to tam nemusí nějak přehrazovat, když třeba jsou povodně nebo tak. No a schráněných živočichů, na který byste tam třeba mohli narazit, jsou třeba speciální taková váška se tam vyskytuje, motýl modrásek očkovaný nebo ohniváček černočarý. No a potom ve vodě tam žijou lososy a vydra říční.
1: Lososy?
0: Mhm. Losos obecný a vydra říční.
1: To nechce věřit.
0: Já bych třeba chtěla vidět vydru ve volné přírodě, to jsem teda viděla jedině v zoo vydru.
1: Hmm.
0: Ale když se vám to poštěstí a uvidíte tam plavat vydru, tak mi dejte vědět.
1: Ale můžeš třeba například vidět nutrie tady ve Vltavě v Praze.
0: No tak to jsem viděla, vypasený nutrie. No. To jsem se jich skoro až bála, že vylezou a půjdou mě pro nás sledovat.
1: No oni prej nějak napadají psy, tak bacha na Falka.
0: No, to jo, ale doufám, že Falka by se možná nutrie bála.
1: Snad jo.
0: Já myslím, že by napadla třeba, nevím, čivavu nebo Yorkshire. Ty jsou většinou možná i menší než ta vypasená nutrie. Můj druhý tip je v Nízkém Jeseníku. Je taková barokní křížová cesta z 18. století. Z obce Ruda vede až po vrcholek Křížovýho vrchu. A když půjdete vlastně tou křížovou cestou, tak jsou tam různý nádherný výhledy na jeseníky, na vrchy Kralického sněžníku a tak dál. Okolí má vlastně hodně zajímavou historii, právě ta impozantní křížová cesta už je z roku 1760. Ta obec byla v minulosti hornickou osadou, těžila se tam železná ruda, no ale pak se stala i poutním místem k paně Marii Sněžný. Poutní chrám s kopií vlastně obrazu z římské baziliky tam taky vlastně najdete. Když tam dojdete na vrchol té křížové cesty, máte tam 14 zastavení, to jsou většinou takový ty kamenný výjevy s různýma obrazama, třeba známá křížová cesta je i na Petříně. Když jdete vlastně, tak tam můžete vidět tu křížovou cestu, takže takhle to vypadá, pokud si pod tím neumíte úplně nic představit. A poslední můj tip je na hřiby, ale ne na hřiby jako houby, ale na kamenný hřiby. Broumovské stěny jsou jedna z nejzajímavějších přírodních galerií se skalníma útvarama. To je vlastně trošku něco, jako dávala Anička ty prachovské skály. No a patří k nim právě i slavenské hřiby. To jsou pískovcové hřibovité útvary, rozeseté po plošině nad obcí Slavný. No a pej jsou to nejlepší, nejdokonaleji vyvinuté kamenné hřiby v České republice, jsem našla.
1: Wow.
0: Takže jako by pokud se chcete podívat na kamenné hřiby a z fotek to vypadalo fakt hezky, prostě jsou to v podstatě jako skály, které vypadají trochu jako hřiby, ale já třeba do tady těch skalních městeček chodím taky ráda a hlavně v době, kdy je třeba velký horko, protože ty kameny, z nich jde chlad a prostě hezky se tam ochladíte. No a jeden fun fact, vám řeknu, jak vznikají tedy ty hřibovitý tvary, i Aničce to řeknu. Mm-hmm. Vznikají nerovnoměrným zvětráváním různě odolných vrstev pískovce. Na měkčí noze sedí pevnější klobouk. Takže jsou tam prostě ty pískovcové skály a vznikají tam tady z nich tady ty hřibovitý útvary. Takže Anička dala takový víc, jako že si tam dáte i dobrý snečík a já jsem dala takový fakt jako přírodní. Dneska jsem se prostě nepředvedla jako Lukáš Hejlík, takže věřím ale, že u každého z tady těch míst v blízkosti si určitě najdete i nějaký fajn podnik, kde si dáte nějakou sváču nebo něco dobrýho na zub. No a teď pojďme ještě na to chalupaření, než se přesuneme dál. Hmm. Chalupaříš ráda, Ani?
1: Já to miluju, to je prostě, mě koluje chataření v žilách.
0: Já to mám stejně. Zajímavý je probrat rozdíl mezi chatařením a chalupařením.
1: To jsme teďka se o tom bavili, ne zrovna?
0: Je to tak. Chata je vlastně místo, které je často dřevěný a je to hlavně místo, které bylo postavené a určené čistě k rekreaci. Nikdy tam nikdo nežil nastálo, takže to bývá často v nějakých chatových osadách nebo prostě někdy je i chata zděná, není to tak, že jako jakmile to není ze dřeva, tak to není chata, ale prostě, že tam nikdy není to, že tam odtaď třeba pochází vaše babička, narodila se tam, žila tam prostě, ale že to opravdu se koupilo na to, že se tam jenom jezdí na tu chatu, tak to je chata. A když je to chalupa, tak buď to je často starý stavení, kamenný nebo zděný, ale může to být třeba i dřevěná roubenka. Důležitý ale je, jestli tam někdo žil, vyrost, prožil tam život. Takže třeba my máme na Vysočině chalupu, protože ten dům je dům, kde se narodil už můj děda. Žili tam jeho prostě rodiče, normálně tam měli zvířata, jsou tam prostě i místnosti, kde dřív byl prostě prasečí chlívek, kde měli králíky a tak dál. A pak se tam narodila i moje máma, žila tam prostě dokud neodešla do Prahy a teď se to samozřejmě už využívá jenom k rekreaci, ale zároveň to má v sobě tu historii, takže to není chata, ale chalupa.
1: To je hrozně hezká definice teda.
0: Já jsem ráda, že to konečně objasnilo, protože třeba můj Honza, tak ten pořád říká, že jedeme na chatu, na Vysočinu a přitom je to chalupa.
1: A tvoje mamka z něj že jo.
0: Nemůže. No, nemůže. Moje mamka prostě, která se narodila přímo v té chalupě, protože už to nestihli do porodnice a má tu vesničku, kde žije asi jenom 400 obyvatel v občance jako místo narození, tak nerada snáší, že je to nějaká chata.
1: Takže Honze, zapamatuj si to.
0: Přesně tak. Já mám třeba chalupu spojenou s ohýnkama, s tím, že se jde do lesa na houby, s tím, že jsou tam většinou někde poblíž té chaty nebo chalupy, zahrádky, kde třeba je ovoce, zelenina, nebo i jenom, že tam můžete natrhat maliny. Kousek, nebo ostružiny, nebo jdete na borůvky, jo, není to, že tam musí někdo vyloženě prostě pěstovat kedlubnu a salát, jo, to ne, ale prostě, že je to spojený s nějakýma, co ti nabízí ta příroda, co si můžeš natrhat. Mě to i evokuje třeba si zatopit v kamínkách, prostě jít na dlouhou procházku po okolí, fakt jako, že hodně času tam pak tráví ten člověk v té přírodě. Tím, že já s tou naší chalupou mám fakt spojený takový bezstarostní léto u dědy, na rozdíl od Prahy, kde jsem třeba musela hodně chodit někam s rodičema, protože to tady nebylo tak bezpečný, bylo tady hodně aut, tak tam jsem mohla jít jenom sama s kamarádkama, i když jsem byla docela malá, protože tam všude byla jenom příroda, žili tam jenom samí lidi, který můj děda znal celý život a prostě se nebal, že se mi tam něco stane. Teď jsme tam prostě jezdili od rána do večera na kole po vesnici a prostě jsme tam měli takovou velkou letní svobodu a dobrodružství, takže to tam s tím mám navždycky spojený. A taky to mám asi nějak v duši, že i když třeba jedu takhle s nějakou kamarádkou třeba na jejich chatu nebo na jejich chalupu, prostě to mám ráda, ráda se tam dozvím prostě, co tam zažili, když byli malí, nebo když tam jezdili jako děti, nebo co s tím mají spojený za vzpomínky a prostě miluju dělat ohýnek, jakoby táboření, prostě tady ten jako styl. A vlastně se hrozně stotožňuju v tom s těma Severanama, že vlastně mě vůbec neláká jet někam, kde by ty lidi měli prostě výřivku, obrovský bazén, prostě wifinu, obrovskou televizi. Prostě to může mít člověk jako doma, nebo si jet někam do hotelu, ale když už jedu na tu chalupu, tak mně se vlastně jako líbí, že tam moc věci nejsou. U nás třeba není ani signál. Mm. Naše vesnice je v takovém dělíku a nechytá se tam skoro vůbec signál, takže tam vám ani nepřijde žádná zpráva, tam jste opravdu, tý naší chalupě, tam jste úplně offline.
1: Ne, člověk může být takový štpíňák, že jo?
0: Přesně, prostě. Smrdí mu vlasy od toho ohýnku, že jo?
1: Už je tu skromnost.
0: No, tak jakože já jsem v tomhle prostě se Severanama zajedno. No a zajímalo by mě, jestli i vy třeba jezdíte rádi na chalupu nebo na chatu, jestli třeba vaše babička, děda pocházejí od někať z venkova, nebo právě jste tam koupili nějakou chatičku, kam se už jako jezdí dlouhý roky, takže taky máte s tím třeba spojený nějaký vzpomínky, protože to prostě podle mě, za mě to k létu patří. Protože já teda musím ještě říct, že já to mám hodně spojený hlavně s letníma měsícema, protože třeba na tu naší chalupu se moc jako v zimě jezdit nedá, protože jak je to asi 150 let starý dům, kamenej, tak se hrozně jako nasákne tím chladem a tou zimou a jde to tam hrozně špatně vytopit těma kamínkama, takže prostě v zimě se tam nikdy moc nejezdilo, takže to vlastně moc nemám spojený se zimníma měsícema, ale právě s těma, kdy už jako se oteplí a může být člověk hodně venku a tak, takže jako pro mě je to opravdu spojený hodně s létem.
1: Mm, pro mě taky, no, my máme teda, máme kamínka na chatě a máme komín z nějakého důvodu venku a vždycky tam někoho vezmu a oni koukají na ten komín, co je venku vedle té chaty a říkají, proč máte ten komín venku?
0: Ale jako je to teda nějak jako propojený, že teda to odchází pak z toho venkovního komínu nějak jako...
1: Je, ale nějak jako to vytopíš vždycky ty kamna jenom tu jednu místnost, asi nevím.
0: To máme my stejně, no, prostě taky tam máme malý kamínka, dřív tam bylo ještě jedno elektrický topení v druhé místnosti, který se ale už úplně zrušilo, protože za prvý to bylo strašně drahý, jakoby než se ta jedna místnost tím elektrickým topením vytopila, takže teď jsou tam prostě jenom ty kamínka, kterým se prostě vytopí ta kuchyň, trochu ta ložnice, ale prostě tam si stejně musí dát člověk ty teplý duchny a prostě když je jako zima, třeba na podzim a musí to zvládnout prostě. Hmm. Těžký kraj, tvrdý.
1: To jo. Ta Vysočina je, ale má takovou poetiku, no.
0: Je, no, tam brzo začne být zima, pozdě tam začne být teplo. A třeba teďka, když byly teď 40 nedávno, tak jsme tam byli přes víkend a vlastně byla tam úplně nejnižší teplota z celé České republiky. Bylo tam asi jenom 36. A v chalupě se to nevytopilo víc než na 23, takže to bylo dobrý.
1: A mně i přijde, že jakmile přejedu hranice Středočeského kraje a jsem na té Vysočině, tak jak kdyby na mě padl takovej opar, jakože se mi chce spát vlastně.
0: Jak ono se tam hodně i držej mlhy. Prostě brzo tam je i podzim. My jsme tam ještě, když jsem byla úplně malá, jezdili na podzim, že jsme tam prostě sbírali brambory, jakoby, že se prostě vyorali brambory a my jsme tam prostě šli na sběr brambor a tak. Brzo je tam sichravo, hodně tam, nebo když jsem byla já dítě, tak tam i hodně pršelo, že i někdy v létě tam bylo prostě tak 18-20, že to nebyly žádný teplotní rekordy. To jsem vždycky přijela na jeden den do Prahy, kde mi máma přepírala nějaký oblečení a přišlo mi, že Praha je hrozně rozpálená proti té chalupě, prostě kde byl chládek.
1: No.
0: No a já jsem teďka zjistila, že jsme se úplně mega zakecali, zbírám strašně málo času a chceme ještě probrat severský tradice, takže musíme jít dál.

0: na severské tradice, což je náš třetí trend, třetí téma, nám zbývá opravdu málo času, tak to jenom tak prolítneme. Severani mají spoustu zajímavých tradic a některý, který jsem právě vybrala, jsou trošku spojený třeba s létem, s relaxem, tak ty jsem se snažila vypíchnout. I proto, že byste třeba společně mohli si říct, že něco je fakt fajn a že to zařadíte do svého života tady mimo sever a že to se to stane nějakým novým trendem. Na severu je třeba velká tradice pikniků a piknik mi přijde jako věc, která je hodně spojená s letníma měsícema. Severani to teda dělají tak, že jakmile se oteplí, dělají piknik a dělají je až do doby, než jako je fakt moc velká zima na to, aby si vynesli věci ven a dali piknik. Pořádají je všude možně, podél řek, v parcích, nabalí si prostě dobrý jídlo, pití, ovoce, vyrazí se posedět ven s přáteli nebo s rodinou. Léto je podle mě na piknik ideální a mě by vlastně zajímalo, jestli si ani myslíš, že my jsme jako národ lidí, co dělají pikniky.
1: Tak to si nemyslím.
0: Já taky ne.
1: Přijde mi, že když někdo jako je na ty pikniky, že to je spíše jako rarita.
0: No, a mi taky přijde, že třeba i v Japonsku jsou typický jako pikniky, že prostě Američani hodně dělají pikniky a takhle, ale jakože vlastně v Česku je to spíš jako takový jako něco moderního, co někdo občas jako udělá, ale že to moc jako běžný není. Ale přijde mi, že tohle je zrovna pěkná tradice.
1: A zrovna máme třeba tady v Praze, máme tak pěkný parky.
0: To je pravda, no. Že vlastně já jsem taky, podle mě už tak 2 roky jsem nebyla, že bych si udělala piknik, tak možná bychom si mohli letos udělat nějaký piknik.
1: Tak půjdem do Stromovky.
0: Právě mně přijde, že třeba občas to jídlo i chutná jako líp, když seš venku a na té dece a jako jasně musíš se na to víc jako připravit, protože si všechno musíš vzít sebou, pak už tam sebou nic nemáš.
1: Nebo můžeme udělat další team building Radia Junior jako piknik.
0: Venku na pikniku, to bychom mohli, to bychom mohli. Tak jako to mi přijde jako takový dobrý typ tradice, která by se třeba mohla u nás uchytit. Prostě víc piknikujte, začněte s tím teďka v létě a třeba se to rozjede. Ty děláš někdy pikniky ani nebo vůbec?
1: No, mám takovou jednu chrudimskou partičku, s kterou jsme dělali pikniky. Vždycky sýry, hroznový víno, pak nějaký nápoje a tak.
0: No a co bys třeba ty jako signature Anička věc přinesla na společný piknik?
1: To nedělám jenom na pikniky, ale i na různý hraní deskovek. Já mám takovou specialitu, že vždycky přinesu takovej skoro rozteklej sýr a pak je to vždycky sranda, že on se nakrájí na to prkínko a ten sýr sám putuje, jak je takový ten, jak už je takový rozteklej a tak a vytejká a hrozně smrdí a tak a to já mám ráda prostě.
0: Takže Anička tam přinese smradlavý sýr, co se vám rozteče, že doteče až k vám a už ho musíte sníst prostě, protože už není cesty zpět. Já třeba bych přinesla nějaký pizzašneky, který docela jsem si zvykla dělat, je to taková rychlovka. Jinak já nejsem moc jako na pečení nějakých sladkých koláčů, moc to neumím a nechce se mi s tím dělat, takže já většinou ještě přinesu nějaký ovoce dobrý, který už rovnou se jenom omeje a už ho tam člověk může rovnou snackovat. A taky nejsem úplně jako vlastně člověk na pikniky, i když je to škoda, protože mi to prostě vlastně přijde fajn, tak nevím, proč víc nedělám pikniky.
1: Já mám chodit teďka po tomhle rozhovoru se dát do rýgráču piknik.

0: Nek.
1: Já taky. Měli bychom si tady vzít jenom oběd to go a jít se ho sníst ven.
2: Vezmeme tady zvukaře Davida sebou.
1: Jo, to bychom mohli a půjdeme na piknik. Potom, co mě ještě napadlo a vypátrala jsem jako tradici, nebo to je i svátek vlastně, je letní slunovrat, přivítání léta, to je švédská tradice, Midsommar. Pro Švédy je to slavnost, která je možná víc a minimálně stejně významná jako Vánoce. Slunovrat vždycky připadá na víkend mezi 19. a 25. červnem, takže to už proběhlo, ale je to hodně u nich právě důležitý. Ty oslavy zahrnují pořádání pikniků, nošení věnečků, skytek na hlavě. V některých oblastech se zachovala i tradice oblékat se tradičně do švédského kroje. Vstyčuje se vysoká májka, podávají se typický pokrmy, jako jsou třeba nakládaný sledě. Ten letní slunovrat v severském prostředí je hodně významný i proto, že je v té době nejvíc světla. A jestli víte něco o severu, tak tam je vždycky půl roku tma a půl roku světlo. Tam prostě v létě téměř nezapadá slunce. Když jsem byla v Norsku, tak tam prostě ve 12 bylo světlo, jak tady u nás v 6 odpoledne.
2: To si taky pamatuju, já jsem z toho byla úplně vyhozená z konceptu.
1: Jo, já taky, jakože jsem si bála, no tak já neusnu, ale jako pak jsem teda usla. No a vlastně oni to začali slavit už strašně dávno, v době, kdy vlastně za prvý je nejvíc světla, tak chtějí oslavit začátek léta, ale taky je úroda v největším růstu a lidi čeká nejvíc období náročné práce. A oni chtěli ještě předtím si to oslavit a i se to dělalo, aby ta vesnice tak spojila, udělala se lepší komunita, aby zvládli prostě všechnu tu úrodu sklidit a prostě připravit se na tu dlouhou, těžkou zimu, zvlášť na severu. Taky tam hrál hodně důležitou roli oheň, zapalovaly se velký ohně proti neštěstí, nemocem, zlým silám, tancovalo se kolem ohně, skákalo se, no a taky se sbíraly různý byliny, o kterých se věřilo, že mají daleko větší sílu a moc, než třeba když se nazbírají jindy, tak když se nazbírali okolo toho letního slunovratu, takže měli daleko větší sílu. Nějaký holky si je dávali pod polštář, aby se jim ve snu zjevil jejich budoucí partner. A některé tady ty praktiky už se asi do dneška nedochovaly, ale taková ta oslava, věnečky a tak, to se dochovalo do dneška. Jasně, my to nemáme historicky spojený, jako to mají právě na tom severu, ale jako oslavit si léto mi taky přijde dobrý. Chci udělat oslavu, jakože začíná léto.
2: Ale já myslím, že jsou i nějaký takovýhle český zvyky podobný. Já mám doma na to takovou knížku, můžu ji příště přinést a jsou tam nějaký takovýhle.
1: No tak ani tu příště vezmi, protože já bych řekla, letos už jsme to nestihli, ale příští rok bych udělala nějaký slavení začátku léta, spojený s piknikem, s věnečkama, skytek a prostě...
2: Jo, to uděláme,
1: jo,
2: prosím.
1: Prostě, když se má oslavit, že začíná léto, každý se na to těší. No a potom ještě rychle zmíním dvě další tradice a potom už musíme rychle na kvíz trendu, jinak to dneska vůbec nestihneme. Jedna je tradice pátečních večírků, že každý pátek Švédové slaví to, že končí týden a začíná víkend a slaví to tak, že se prostě vždycky sejdou u někoho doma a tam prostě zahájí ten víkend, to je fajn. To si myslím, že asi se dělá trošku i podvědomě v hodně zemích, ale tady je to opravdu oficiální, jakože se slaví, že končil týden, začíná víkend. A potom...
2: Tak vlastně Židi mají taky něco podobného, že v neděli mají ten svátek, kde pijou trochu vína a chleba.
1: No a potom samozřejmě je velká severská tradice saunování.
2: No jo.
1: Finové, ty se saunují úplně pořád, podle mě i v létě, i v zimě. Tam jsou sauny úplně všude, většina lidí má saunu i doma, i v bytě třeba. Pokud nebydlejí v domě, tak stejně mají saunu. Ve firmách jsou sauny, prej se pozná dobrá firma, když tam je pro zaměstnance sauna. A Anička je expert na saunování, tak o tom nám ještě ani něco řekni.
2: To mě napadlo, jak by bylo super, kdyby jsme tady v rozhlase měli rozhlasovou saunu, viď? A nebo rozhlasový bazén.
1: No, teďka v létě možná víc ten bazén. Ale jo.
2: No hele, já miluju saunování, mám ráda i ty klasický finský sauny, kde je nějakých 90 stupňů, ale i bylinkový sauny, solní sauny. Mám ráda saunu, co je v Národním divadle tady v Praze, nahoře taková funkcionalistická sauna, kde je krásný neonový obrázek českýho lva. Co by tě ještě tak zajímalo?
1: No já myslím, že jsi to krásně shrnula. Je ještě důležitý říct, že i když se to moc neví, tak saunovat se můžou i děti. Jsou proto různý pravidla, určitě tam nemůžou být tak dlouhou dobu a musí se samozřejmě na to pozvolna, ale rozhodně to není, že je to jenom něco pro dospělí a že děti nesmí do sauny. Takže jestli vás saunování zajímá, tak se o tom zkuste něco zjistit, probrat to s rodičema a vyražte do sauny. Mm-hmm. I když teď jsme měli samozřejmě přírodní saunu všichni skoro doma, protože bylo strašný horko.
2: Já mám vlastně ještě tip na závěr na jednu saunu, která je spojená i s přírodou hodně a jmenuje se to Nuk Osvěžovna. Je to v Hradci Králové, uh-huh. takže regionální a konají se tam různý i saunový festivaly, rituály a tak.
1: Wow, no tak to je super tip takhle na závěr celého trendu, protože my už se teď musíme brhnout na náš kvíz. Tak jdeme na to. Máme tady kvíz trendů závěrečný. Dneska budou jenom 4 otázky, protože jsem měla připravit 3, Anička 2 a já jsem na to zapomněla, připravila jsem taky jenom 2, ale my máme stejně dneska málo času, tak to možná i hodí. Já rovnou začnu. Mm-hmm. První otázka, Ani. Jaké boty letos v létě trendují? Za A. Zdobené žabky a červené sandálky. Za B. Robustní boty na vysoké platformě. Nebo za C. Pantofle Birkenstock.
2: B.
1: Robustní boty na vysoké platformě. Mm-hmm. Bohužel, to už je právě over a teď jsou to zdobené žabky a červené sandálky.
2: Sakra.
1: Další otázku dáváš ty.
2: Tak jo, půjdeme se podívat do historie. Za královny Alžběty I. v 16. století jsme mohli najít jeden podivný trend. Jaký? Za A. Odřezávání malíčků na nohách. Za B. Chození pospátku. Za C. Barvení zubů na černou barvu.
1: Tak to vůbec nevím, takže si tipnu odřezávání malíčku.
2: A to je špatně.
1: A co byla správná odpověď?
2: Správná odpověď je C. Mám k tomu takové vysvětlení.
1: Povídej.
2: V 16. století v Anglii vyšší vrstvy obyvatel se natírali zuby na černo, aby zdůraznili své postavení. Tento podivný trend odstartovala královna Alžběta I., jejíž zuby byly vlivem nadměrné konzumace sladkostí v otřesném stavu. A protože dostat se k cukrovinkám mohly jen ty nejzámožnější, černé zuby se staly symbolem bohatství.
1: Wow.
2: Takže hustý. Děti, až budete mít kazy, tak je to vlastně cool.
1: Sice v 16. století. Takže královna Alžběta měla prostě vykažený zuby a tak řekla, ať se je ostatní nabarví na černo, aby nebyla sama s hnusnýma černýma vyhnělýma zubama. Hustý, no tak to jsem vůbec netušila. Já jsem si přesně řekla, že to budou buď ty zuby, anebo ty malíčky, ale pořád jsem si říkala, ty vogo, to si vůbec nepamatuju, že bych to někde četla. No tak vidíš, Anička, co mě nachytala. A já mám druhou otázku. Trendy koníčky pro letošní léto. Za A. Třídění šatníků. Za B. Scrapbooking a pečení chleba. Nebo za C. Pečení dortů a sbírání květin.
2: Pečení chleba?
1: Správná odpověď.
2: Jupi.
1: A poslední otázka?
2: Tak jo. No, já jsem se chtěla trošku věnovat i tomu filmu, takže moje otázka zní, ze kterého roku pochází úplně první dílo se Spider-Manem. Nemyslím tím film, ale dílo. Je to komiks. Jo? Za A. 1949. Za B. 1962. Nebo za C. 1983. Těžká otázka.
1: Hodně těžká, já budu dneska mít nulu, protože já dám kompromis 62.
2: A to je správná odpověď.
1: Takže obě máme jeden bod, takže dohromady 2 body ze 4. Dali jsme to na 50%, já myslím, že dobrý skóre. No a to je za nás dnešního trendu všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat i příště, což bude poslední letní speciál s Aničkou. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální, zkrátka teď. To už nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou, cítit se tak dobře, takže vlastně všechno, co milujete, za co se nestydíte a stojíte si za tím, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Zároveň mám pro vás výzvu, pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu dejte Trenduj, pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se těšit na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a Anna.
2: Ahoj.

0: Rádia Junior.
1: Ahoj, já vím, že už to určitě víš, ale pro jistotu připomínám, že hitparáda Rádia Junior odjela na dovolenou a místo ní si teď o letních prázdninách můžeš vychutnávat ledově vychlazenou star parádu, plnou těch největších hitů ze severských zemí. Minule jsme byli v Norsku, příště nás čeká Dánsko a dneska... Dnes se společně zaposloucháme do hitů země tisíců jezer, saun, polární záře, mumínku, Angry Birds, sobů a také jedněch z nejšťastnějších lidí na světě, z nichž velká část miluje metal. Už víš, o které zemi bude řeč? No jasně, že o Finsku.
0: Star paráda s Klárou Novákovou.
1: Možná ti překvapí, kolik světových hitů právě ve Finsku vzniklo. Některé znáš z TikToku, jiné z Eurovize nebo z počítačových her. Nevěříš mi? Tak schválně. Když řeknu názvy skupin, jako je The Rasmus, Apokalyptika a Nightwish, nebo hitovky Freestyler, Finská polka nebo Cha-cha-cha, uvidíš, že spousta songů ti přijde povědomých a kdo ví, třeba se zamiluješ i do finské elektronické muziky, popu, rocku nebo metalu, na kterém Finové naprosto ujíždí. Tak si připrav batoh, nasaď zimní čepici a vyrážíme na další hudební expedici Sever.
0: Soutěž.
1: Zaposlouchej se do 13 finských písní a na mail radiojunior@rozhlas.cz mi napiš, která se ti líbí nejvíc a proč. Do předmětu připiš Star paráda. Vyhrát můžeš balíček plný merče od známých zpěváků, zpěvaček a skupin. Podrobné info k soutěži a seznam následujících 13 písniček najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star parádě.
0: Star paráda Rádia Junior.
1: A teď už jdeme na to a začneme skladbou, kterou si už určitě někdy slyšel anebo slyšela. Možná ani nevíš kde a právě v tom je její kouzlo. Stojí za ní DJ Darude a jeho single Sandstorm patří mezi nejslavnější elektronické skladby všech dob. Vznikl už v roce 1999 a dodnes zní na sportovních stadionech, v televizních přenosech, počítačových hrách i na internetu. Zajímavé je, že v něm neuslyšíš jediný zpívaný text. Přesto ho poznají miliony lidí po celém světě během několika vteřin. Darude, vlastním jménem Tony Ville Henrik Virtanen, se narodil ve finském městečku Eura. A i když pochází ze severu, kde velkou část roku vládne led a sníh, tak my se právě teď díky němu společně proběhneme písečnou bouří. Darude, Sandstorm.

0: Jak se ti líbila legendární hitovka Sandstorm od finského DJe, který se říká Darude? Taky se ti při jejím poslechu zdálo, že běžíš jako o život písečnou bouří? Tak to se ti vůbec nedivím, protože právě tomuto specifickému stylu se v hudební hantýrce říká trance a má tě dostat do tranzu.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my od elektronické hudby míříme k další finské specialitě. Tentokrát do světa breakdance a rapu z přelomu tisíciletí. Právě tehdy vznikl jeden z největších finských hitů všech dob. Freestyler. A teď kvízová otázka. Tušíš, co slovo freestyler v tomhle songu znamená? Za A. lyžař, který si jezdí, jak chce. Nebo za B. modní specialista. Nebo za C. člověk, který si vše vymýšlí za pochodu. A správná odpověď je za C. Ve světě rapu a hip-hopu freestyler označuje člověka, který improvizuje a všechno tvoří přímo na místě. A přesně v tomto duchu k této písni vznikl i jeden z nejslavnějších videoklipů své doby. Tehdy v roce 1999 ještě nebyly chytré telefony, takže když chtěl někdo poslouchat muziku ve sluchátkách, tak si sebou vozil takový malý kapesní přehrávač, kterému se říkalo MP3. A proto ve videoklipu uvidíš kluka s dredama, který je v metru a pomocí své MP3 opakovaně pouští, zastavuje a vrací zpět nejenom svoje písničky, ale i čas. A tak ovládá dění kolem sebe. No a teď si představ, že se taky dostaneš k takové kouzelné MP3. Co uděláš jako první? Ještě nevíš? Tak přemýšlej. Máš na to skoro celou písničku. Bombfunk MCs Freestyler.

0: Tak to byl legendární freestyler od Bomb Funk MCs, jedné z nejvýraznějších finských skupin přelomu tisíciletí. Jejich hudba kombinovala rap, breakbeat a elektroniku. A jejich freestyler tehdy naprosto okouzlil celý svět.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš Star parádu Rádia Junior s těmi největšími finskými hity. A teď přichází zpěvák, kterému se často přezdívá finský Justin Bieber. U nás bychom mu zas mohli říkat třeba finský Matěj Plšek. Zkrátka a dobře, prostě finský zpěvák, který se proslavil už jako kluk. Jmenuje se Robin Pakalen. Narodil se 24. srpna 1998 a svůj první velký hit vydal už ve 13 letech. Jmenoval se Frontside Ollie. Tušíš, co to je? Za A trik na skateboardu, nebo za B název slavné finské limonády, nebo za C volské oko po Finsku. A správná odpověď je samozřejmě za A. Frontside Ollie je skutečný skateboardový trik. Umíš ho? Robin Pakalen si ho ve svém videoklipu z roku 2012 střihl. Dělá se tak, že při triku skateboard jezdec vyskočí do vzduchu a otočí se o půl kruh, tedy o 180 stupňů.

0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Robin ze svých teenagerských let už dávno vyrostl. Stále ale patří mezi nejposlouchanější finské popové zpěváky a po svém mezinárodním úspěchu se singlem Frontside Oli ve světě skvěle zabudovala i jeho nedávná spolupráce s norským DJem a producentem Alanem Walkerem. Dust. Dostane i tebe.

To byl finský zpěvák Robin Pakalén společně s norským DJem a producentem Alanem Walkerem a jejich mezinárodně úspěšný hit Dust neboli Prach. A na tomto songu je krásně vidět, jak spolu obyvatelé skandinávských zemí často a rádi spolupracují. Když se řekne Finsko, Norsko, Švédsko, Dánsko nebo Island, nejde jenom o sousedy na mapě. I když má každá země svůj vlastní jazyk a styl, spojuje je hodně podobný přístup k hudbě i k životu. A často si mezi sebou rozumí víc, než by se na první pohled zdálo. Ale bacha, finština je úplně jiná. Nepatří mezi germánské jazyky, ale do ugrofinské větve uralských jazyků. Proto zní jinak než jazyky ostatních severských zemí. Třeba ahoj se norsky, švédsky i dánsky řekne hej, zatímco finské ahoj zní úplně jinak. Moj, děkuji je zas kítos, ano je kile, ne je ej a nashledanou je nekemin. A právě teď si tuhle nezvyklou řeč můžeme vychutnat v další finské písničce. Ale tentokrát trochu přitvrdíme. Čeká nás song, který v roce 2023 v mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize pro Finsko vybudoval naprosto fantastické druhé místo a stal se virálním hitem po celé Evropě. Zpěvák Kerje v něm kombinuje finský jazyk, rap, šílenou energii a refrén, který odteď už asi nikdy nedostaneš z hlavy. Přichází Kerje a jeho Ča-ča-ča.

0: taky ti celou dobu vrtalo hlavou, co slovo ča-ča-ča ve finštině znamená? Tak si představ, že ve finštině neznamená vůbec nic, ale jako refrén funguje skvěle, že jo? Taky si ho už zpíváš. Ča-ča-ča skončila v celkovém pořadí Eurovize roku 2023 na druhém místě a v hlasování diváků byla dokonce úplně nejúspěšnější. I když někomu tahle hitovka od zpěváka, který si říká Kerrie, může připadat fakt hodně crazy. A co je zajímavé, že tahle píseň přesně ukazuje i typický finský přístup k hudbě. Míchá totiž rap, elektroniku a dokonce i metalové prvky. Metal je totiž ve Finsku nesmírně populární. Ale než na tebe vytáhnu těžký metalový kalibr, tak si ještě dáme rock, který proslavil Finsko po celé Evropě i mimo ní.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Kapela The Rasmus se dala dohromady už v 90. letech v Helsinkách, když její členové byli ještě školáci. Postupně se z malé studentské kapely stala jednou z nejznámějších finských rockových skupin vůbec. Jejich největší světový průlom přišel právě s tímto hitem, který zná snad naprosto každý dospělák. A jestli ho ještě neznáš, tak od teď ho budeš znát taky. The Rasmus in the Shadows.

Jak se ti líbila legendární skupina The Rasmus a jejich nejslavnější hit In the Shadows? Právě tahle písnička z roku 2003 udělala z kapely světové hvězdy. Dostala se do hitparád ve více než 15 zemích a dodnes patří mezi nejúspěšnější finské rockové skladby všech dob. A jen tak mimochodem, nebyl to jen nezaměnitelný hlas Lauriho Ilnena, který vzbuzoval pozornost. Tento zpěvák byl okamžitě identifikovatelný díky havraním pírkům, která nosil ve vlasech. Spousta fanoušků po celém světě ho začala napodobovat a peříčka se načas stala doslova módním hitem. The Rasmus dodnes vydávají nové písničky, koncertují po celém světě a dokazují, že finský rock má pořád co nabídnout, ať už s černými peříčky, anebo bez nich. A to samé platí i pro moderní finský pop. Ten zas proslavila Alma, která se ve Finsku proslavila už v 17 letech v pěvecké soutěži Idols. A vedle jejího nezaměnitelného hlasu ji poznáš i podle výrazné barvy vlasů. Někdy jsou oranžové, jindy svítivě žluté, zelené nebo růžové. Věděli jste ale, že Alma není jen skvělá zpěvačka, ale i autorka známých hitů? Když zrovna nevystupuje na pódiu, tak skládá písničky pro světové hvězdy, třeba pro Miley Cyrus, Ariana Grande nebo Lana Del Rey. Ale my si samozřejmě poslechneme její vlastní největší mezinárodní hit Chasing Heights, který ji proslavil nejenom doma, ale i daleko za hranicemi Finska. Dostane i tebe!

0: Chasing Heights, tak se jmenuje mezinárodně úspěšná hitovka od finské zpěvačky a songwriterky Almy, se kterou skvěle zabudovala i v zahraničí. Alma vedle hudby často veřejně mluví i o tom, jak důležité je mít rád sám sebe a nenechat se tlačit do cizích představ o tom, jak by měl člověk vypadat. Sama si na počátku své kariéry prošla nepříjemnými situacemi, kdy na ní lidé z hudebního průmyslu vyvíjeli nátlak, aby zásadně zhubla a byla takzvaně víc sexy. Ona se ale rozhodla zůstat sama sebou a svůj styl ani image kvůli očekáváním jiných neměnit. I díky tomuto přístupu si získala spousty fanoušků po celém světě a otevřeně podporuje myšlenky body positivity a často připomíná, že důležitější než vzhled je autenticita, energie a to, co člověk dokáže vyjádřit hudbou.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A u současného finského popu ještě na chvilku zůstaneme i díky další hvězdě mladé generace. Její Mirella, která je o 9 let mladší než Alma. Narodila se v roce 2005 ve finském městě Vantaa. Začínala podobně jako mnoho dnešních mladých zpěvaček zpěvem, tancem a prvními nahrávkami, které sdílela online ještě jako teenager. Právě díky sociálním sítím si ji začalo všímat stále více lidí. A pak přišel průlom v podobě virálního hitu Timantei, který katapultoval mezi největší hvězdy finského popu. No a teď kvízová otázka. Co myslíš, že ve finštině znamená slovo Timantei? Za A déšť, nebo za B diamanty, nebo za C skořice? No a správná odpověď je za B diamanty, které v téhle písni nejsou jen ozdobou názvu. Single Timantei je o sebevědomí, vnitřní síle a o tom, že si člověk má vážit sám sebe a nenechat se srážet okolím. Diamanty tu symbolizují vlastní hodnotu a to, že každý člověk může zazářit, i když si tím třeba zrovna není jistý. Mirella Timantei.

0: Single Timantej od mladé finské zpěvačky Mirelly se stal virálním hitem na sociálních sítích ještě před jeho oficiálním vydáním. Zaujal i tebe.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A když už jsme u virálních finských songů, tak nás to probudeš znát i ten následující. A bude to lidovka. No opravdu, já si fakt nedělám srandu. Jde o finskou lidovou písničku Ievan Polka, kterou lidé nejvíc znají z legendárního memu, kterému se říká Leakspin, kde anime postava donekonečna točí porkem v rytmu hudby. Postupně se ale objevovala i v dalších vtipných videích, třeba s kočkami, které kývou hlavou do rytmu, nebo v sestřizích z her jako Minecraft, případně v různých anime a TikTok editech. A právě díky tomu se z ní stala jedna z nejznámějších internetových melodií vůbec. My si poslechneme její virální verzi od finské vokální skupiny Loituma, která ji naspívala v netradičním a kapela podání, tedy jen pomocí hlasů bez hudebního doprovodu. A jen tak mimochodem, Ievan Polka ve finštině znamená Evina Polka a vypráví příběh mladé dívky, co se tajně vydá na taneční zábavu, kde se celá noc nese právě v rytmu polka.

0: Tak co, že tuhle slavnou finskou lidovku znáš? Jmenuje se Jevan Polka a naspívala ji finská vokální folková skupina Loituma, která vznikla už na konci 80. let minulého století. Celosvětově se ale proslavila právě až touto písní. A to i díky legendárnímu internetovému memu z roku 2006, nazvaného Leekspin, píše se to Leekspin, kde anime postava točí v ruce porkem. Sranda, co? Jestli to neznáš, tak si to klidně najdi. Píše se to Leekspin.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď už je nejvyšší čas posunout se dál k mnohem tvrdšímu kalibru, protože Finsko je jednou z nejvýraznějších rockových a metalových zemí na světě. A přesně tam teď míříme a bude to pořádný šok. Jsi ready? Na tvé ušní bubínky zaútočí skupina Blind Channel s hitem Dark Side, který reprezentoval Finsko na Eurovizi v roce 2021. A jejich moderní rockový zvuk skvěle zabudoval i u mezinárodního publika. V obrovské mezinárodní konkurenci si vybojovali skvělé 6. místo. Kapelu Blind Channel tvoří šestice hudebníků z finského Oulu. Sami svůj styl označují jako violent pop, neboli násilný pop. Tedy kombinaci tvrdšího rocku, nu metalu a moderní popové energie. A o čem je jejich hitovka Dark Side? O tom, že každý člověk má svou temnější stránku, chvíle pochybností a vnitřních bojů. Zároveň nám ale jejich pecka dává naději, že to tak má skoro každý a že je v pořádku si tyhle emoce přiznat a nezůstávat na ně sám. I pro tuhle upřímnost si singlovka Dark Side získala spoustu fanoušků po celé Evropě a taky pro fascinující propojení hned několika stylů najednou. Najdeš v ní prvky rocku, rapu i elektroniky. Stačí se jen zaposlouchat. Jsou tu Blind Channel a jejich Dark Side.

Typ songu, při kterém se ti vybaví pocit nekonečného léta, cestování, svobody a slavných hollywoodských filmů.

Jak se ti líbila skupina Sunrise Avenue a jejich hit Hollywood Hills, který vyšel v roce 2011 a patří mezi jejich největší evropské úspěchy? Líbil? Tak prima. A nebude ti vadit, když v naší hudební expedici Sever zase přitvrdíme? Klidně můžu. No tak skvěle. V tom případě si pustíme megaslavnou finskou skupinu Apokalyptika. A teď kvízová otázka. Tušíš, na jaké hudební nástroje kluci z Apokalyptiky hrají? Za A na kytary, nebo za B na housle, nebo za C na violončela? A správná odpověď je za C na violončela. A právě v tom je Apokalyptika naprosto unikátní. Tahle finská kapela totiž vzala klasické violončelo, které je spojené s vážnou hudbou, a proměnila ho v plnohodnotný rockový a metalový nástroj. Postupem času do své hudby přidali i bicí a další prvky, ale čelo zůstalo jejich hlavním poznávacím znakem a tím, co je odlišuje od jakékoliv jiné kapely na světě. A teď už se nech unést jejich napínavým singlem bez jediného zpívaného slova. Apokalyptika

0: Tak co, taky tě překvapilo, že i na čtyři violončela se dá zahrát pořádně tvrdá muzika? Takhle zní finská skupina Apokalyptika a jejich legendární skladba Path. A jen tak mimochodem, tušíš, proč si zvolili název Apokalyptika? Vznikly jako slovní hříčka, a to tak, že spojili slovo apokalypsa, které zjednodušeně znamená něco jako konec světa, a Metallica, což je název slavné americké skupiny, s jejichž písničkami kluci z budoucí Apokalyptiky začínali. Ještě jako studenti hudební akademie v Helsinkách totiž hráli metalové hity právě na violončela. A tehdy nikoho nenapadlo, že z toho vznikne světový fenomén. Díky apokalyptice proto víme, že metal se nemusí hrát jenom na elektrické kytary a bicí. Úplně v pohodě je můžou nahradit i violončela. A taky to zní naprosto skvěle, tvrdě a metalově.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A ještě jedna zajímavost. Víš o tom, že 5,5milionové Finsko patří mezi země s nejvyšší koncentrací metalových kapel na světě v přepočtu na obyvatele? Z Finska pochází i jedni z nejslavnějších metalových muzikantů vůbec. A proč je metal zrovna ve Finsku tak oblíbený? Jedna přesná odpověď neexistuje. Hudební odborníci ale říkají, že Finové mají rádi silné melodie. Rádi zpívají ve sborech a hudba je důležitou součástí jejich života už od dětství. Metal navíc často vypráví příběhy, pracuje s přírodou, legendami nebo fantazií. A právě to je finské kultuře velmi blízké. A kterou metalovou skupinu si pustíme právě teď? Naprostou legendu. Nightwish. Právě oni po celém světě proslavili takzvaný symfonický metal. To je styl, který spojuje tvrdé rockové kytary s orchestrem, sbory a nádherným zpěvem. Výsledkem je hudba, která zní skoro jako soundtrack k velkému dobrodružnému filmu, nebo fantasy příběhu, nebo trochu jako metalová opera. A teď už je čas na jejich nejslavnější hit. Nightwish? Nemo.

0: nám majestátní zvuk finské metalové skupiny Nightwish a jejich legendárního singlu Nemo. Čím se už nezadržitelně blížíme do cíle našeho finského speciálu Hudební expedice Sever. A proto tu mám pro tebe
1: soutěž.
0: Co říkáš na můj výběr 13 finských megahitů? Už víš, který z nich se ti líbil nejvíc a proč? Tak mi to napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš Star Paráda. Soutěžit můžeš až do 31. srpna 2026 v každém dílu Star Parády věnovaném hudbě Severu. A o co se hraje? O 7 balíčků plných merče od známých zpěvaček, zpěváků a skupin. Více informací, včetně seznamu hitů, najdeš v článcích ke Star Parádě na webu radiojunior.cz. V rámci expedice Sever je tam už teď zveřejněná šťastná 13 hitů z Norska, dnešní 13 hitů z Finska a příště ti dám 13 hitů z Dánského království, kterou zahájíme legendární Barbie Girl.
1: Star Paráda Rádia Junior.
0: A jsme ve finále. Od mikrofonu se s vámi stylově ve finštině loučí Klára Nováková a od mixážního pultu David Janečka. Moj, moj! A na úplný závěr nás čekají opravdová hudební monstra. V roce 2006 vyhrálo Finsko poprvé Eurovizi a postarala se o to skupina Lordi. Její členové vystupují převlečení za příšery, démony a filmové nestvůry. Když tehdy vyhráli, celé Finsko slavilo. A ty teď můžeš slavit taky, protože po poslechu dnešní Star Parády tě pasuju na experta na finskou muziku, která někdy dokáže být i pořádně strašidelná. A teď už z temnot přicházejí členové skupiny Lordi, což se do češtiny dá přeložit něco jako páni nebo vládci. A tady je jejich Hard Rock Hallelujah. Tak ahoj, moj.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbinu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbin je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

0: Klára a já jdeme nakupovat. Obchod, kde nakupujeme cukr a kávu a podobné věci, je ve Sturbínu blízko školy. Když maminka něco potřebuje, musím jí to většinou nakoupit, když jdu ze školy. Ale jednoho dne o velikonočních prázdninách potřebovala maminka různé věci a tak mi řekla: Liso, nedá se nic dělat, musíš se běhnout dolů a nakoupit mi. Bylo krásné počasí a já jsem si myslela, že je to docela příjemné jít nakupovat. A tak jsem řekla, a co mám koupit? Maminka řekla, že bude asi nejlépe, když to napíšeme. Ale nemohli jsme najít pero a proto jsem řekla, ale co, však já si to budu pamatovat. A tak mi maminka začala vypočítávat všechno, co mám koupit. 20 deka kvasnic a kousek falunské uzenky té nejlepší, balíček zázvoru, kartonek šicích jehel, rybí konzervu, 10 deka sladkých mandlí a láhev octa. Dobře, dobře, však já na nic nezapomenu, řekla jsem. V tom vrazila do kuchyně Anna a ptala se, jestli bych s ní nešla do vsi nakupovat. Haha, řekla jsem, právě jsem se tě taky chtěla jít zeptat. Anna měla svou novou červenou čapku a na ruce košík. A tak jsem si vzala svou novou zelenou čapku a na ruku košík jako ona. Anna měla koupit mýdlo a balíček křupavého chleba, půl kila kávy, kilo kostkového cukru a 2 metry gumové tkanice. A pak ještě kousek falunské uzenky, té nejlepší, zrovna jako já. Anna si taky nenapsala, co má koupit. Než jsme se vydali na cestu, letěli jsme ještě dědečkovi. Nepotřebujeli něco v obchodě a dědeček nás prosil, abychom mu koupili trochu cukrkandlu a láhev kafrového mazání. Právě když jsme už stáli před brankou a chtěli odejít, vyběhla Olova maminka z jejich předsíně. Jdete do obchodu? Křičela. Jdeme. Holčičky zlaté, nekoupili byste mi taky pár věcí, zeptala se. Řekli jsme, že rádi. Chtěla, abychom jí koupili cívku nití 40 a krabičku vanilkového cukru. A počkejte, co jsem to ještě chtěla, řekla a začala přemýšlet. Kousek falunské uzenky, té nejlepší, navrhla jsem. Ano, to je ono, řekla Olova maminka. Jak si to mohla uhodnout? Cítili jsme se trošku neklidné, jestli si na to všechno vzpomeneme. Nejdřív jsme šli a jedna druhé jsme všechno vypočítávali, ale pak nás to omrzelo. Vedli jsme se za ruce, mávali jsme svými košíčky a slunce svítilo a stromy moc hezky vonily. Zpívali jsme z plných plic. Kousek falunské uzenky, té nejlepší, kousek falunské uzenky, té nejlepší. Občas jsme si zpívali na melodii, při které se dalo dobře pochodovat. Když jsme konečně přišli k obchodu, uvnitř bylo hodně lidí, takže jsme dlouho čekali, než na nás přišla řada. Vlastně jsme museli čekat ještě déle, protože dospělí si určitě myslí, že děti mohou čekat v obchodech kdo ví jak dlouho. Tlačí se vždycky dopředu. Ale nakonec přišel do krámu obsluhovat i strýček Emil. Toho známe. Začal se vyptávat, jak se nám daří v Bullerbinu, kolik jsme snědli vajec o Velikonocích a nebudeme-li se už brzo vdávat. To tedy určitě nebudeme, řekli jsme. A co ráčí dámy dnes nakupovat, řekl strýček Emil. On mluvil vždycky takhle bláznivě, ale já ho mám přesto ráda. Má malý zrzavý knírek a za uchem pero. Nabízí nám vždycky kyselé bonbony, které má ve velké plechovce. Nejdřív vyjmenovala Anna všecko, co měla nakoupit pro maminku a pro dědečka. A strýček Emil vážil a balil. Potom jsem přišla na řadu já, abych vyjmenovala, co budu chtít pro maminku a pro Olovu maminku. Já i Anna jsme si hrozně lámali hlavu, abychom na nic nezapomněli. Pak nám strýček Emil nabídl kyselé bonbony a my jsme odešli. Když jsme ušli hezký kousek cesty a byli jsme právě na rozcestí, kde odbočuje cesta do Bulerbinu, řekla jsem, ano, nevzpomínáš si, jestli jsem kupovala kvasnice? Anna si vůbec nemohla vzpomenout. Začali jsme ohmatávat všechny balíčky v mém košíku, ale nebylo tam nic, co by připomínalo kvasnice. Museli jsme se vrátit do obchodu. Strýček Emil se nám smál, dal nám kvasnice a nabídl nám ještě jednou kyselé bonbony. Pak jsme odešli. Právě když jsme se zas dostali k rozcestí, vykřikla Anna: ach, dědečkovo kafrové mazání. No tohle jsem v životě neviděla, řekla jsem. Museli jsme se zase vrátit do obchodu. Nedalo se nic dělat. Ach, jak se nám strýček Emil zase smál. Dal nám kafrové mazání a ještě víc kyselých bonbonů. Když jsme znovu přišli na rozcestí, vypadala Anna už tak vyděšeně, že mi jí bylo opravdu líto. Lizo, řekla, já jsem si skoro jistá, že jsem nekoupila cukr. Ano, řekla jsem, nepovídej mi, že jsi nekoupila cukr. Jak bys pro boha mohla zapomenout na cukr? Zase jsme ohmatávali věci v Anině košíku, ale nebylo tam nic, co by v nejmenším připomínalo cukr. Strýček Emil se div za pultem nesvalil, když nás zase uviděl. Ale cukr jsme dostali a ještě hodně kyselých bonbonů. Bude asi nejlíp, když si vyndám pro jistotu ještě jednu plechovku bonbonů, řekl strýček Emil, protože na tohle padne asi celý sklad. Ne, my teď už nepřijdeme, odpověděla Anna. Než jsme přišli na rozcestí, řekla jsem. Ano, my teď to rozcestí oběhneme. To je jediný možný způsob. Jinak přijdeme na další věci, které jsme zapomněli. A tak jsme rozcestí oběhli. Šlo to přece dobře, řekla Anna. Konečně jsme doopravdy šli domů. Byl to skutečně příjemný den, jeden z prvních dnů, kdy je teplo. Slunce svítilo a v lese to vonilo. Já myslím, že bychom si zase mohli trochu zaspívat, řekla Anna. A tak jsme zpívali. Začali jsme zase píseň Kousek falunské uzenky. Znělo to stejně hezky jako předtím a Anna řekla, že bychom tu píseň měli zavést ve škole a že by se mohla zpívat na slavnosti po zkouškách. Zpívali jsme a zpívali, zatímco jsme se pachtili do kopců k Bulerbinu. A pak, právě když jsem zamečela kousek falonské uzenky, opravdu zvlášť krásně, Vzala mě Anna za rameno a vypadala úplně zděšeně.
1: Lizo, řekla, vždyť my jsme falunskou uzenku nekoupili.
0: Sedli jsme si na kraj cesty a dlouho jsme mlčeli. Pak řekla Anna, že by si přála, aby nikdo nikdy nezačal dělat falunské uzenky.
1: Ach jo,
0: my jsme přece jen neměli obíhat to rozcestí, povídám. Museli jsme jít nazpátek, ano, nedalo se nic dělat. Uf, jak to bylo mrzuté. Už jsme nespívali. Anna řekla, že už si vůbec nemyslí, že by ta píseň o falunské uzence byla vhodná pro zpívání na slavnosti při zkouškách. To teda ne, řekla jsem. Ani na slavnosti, ani jindy. Taková hloupá píseň. Když nás strýček Emil uviděl, chytil se za hlavu a běžel pro novou plechovku s kyselými bonbony. Ale my jsme řekli, že děkujeme, že už bonbony nechceme. Ach tak, řekl strýček Emil, a co byste rádi? 3 kousky falunské uzenky, té nejlepší, řekli jsme. Jestli vůbec může být ještě nějaká, která je dobrá, mumlala Anna. Vláčili jsme se domů, ale když jsme docházeli na rozcestí, Anna se ohlédla a řekla, na mou duši, tamhle jede Johan ze Mlýna se svou starou, ošklivou hnědkou. Johan byl mlynář ze Mlýna, který stojí hezký kus cesty za Bulerbinem. Můžeme se svést, křičeli jsme, když k nám dojížděl.
2: Co byste nemohli, řekl Johan.
0: Vyskočili jsme na náklad za Johanem a jeli jsme tak až domů do Bulerbinu. Když jsem přišla do kuchyně k mamince, řekla, to je hrůza, jak ti to dlouho trvalo.
1: Nediv se, řekla jsem,
0: když se má nakupovat tolik falunských uzenek. Když maminka vyndala všechny věci z košíku, řekla, šikovná holka, na nic nezapomněla. Díváme se na Hastrmana. Silnice vlastně končí v Bulerbinu, i když dál vede úzká a špatná menší cesta přes les k Johanovi do Mlýna. Johan je malý, podivný děda. Bydlí docela sám v domku hluboko v lese. Hned vedle má svůj mlýn. Ten leží na potoce, který se jmenuje Vrbový potok. A není to nějaký klidný a tichý potůček, jaký máme u nás v našem hájku. Kde pak? Je samá peřej a samý hukot a má prudký proud. Jinak by tam taky samozřejmě nemohlo být mlýn. Velké mlýnské kolo by se totiž netočilo, kdyby voda ve Vrbovém potoce neměla tak naspěch, aby se dostala dopředu. Jen málo lidí si dává sem lít obilí v Johanově mlýně. Jenom my z Bulerbinu a pak ještě někteří, co bydlí za lesem. A tak je tam Johan často sám. U něho je zvláštní, že nemá rád dospělé. Má rád jen děti. Když k Johanovi přijdeme, tak mluví v jednom kuse, ale když přijdou dospělí, to neřekne ani slovo, jenom když se ho na něco ptají. Jednoho dne, letos na jaře, řekl tatínek Lasovi, že pojede do mlýna s několika pytli žita, které se musí semlít. Prima, řekli jsme všichni, to pojedeme taky. Máme starou vranou kobylu, která se jmenuje Svea. Tu kobylu má tatínek už strašně dlouho a ani trošku se nebojí nechat nás kočírovat. Říká, že Svea je chytřejší než všechny děti z Bullerbynu dohromady. Dva pytle žita a k tomu my všechny děti, to byl pořádný náklad. Svea se ohlížela a tvářila se trochu nespokojeně, ale las se práskl opratěmi a řekl: hele, Sveo, teď už žádný hlouposti. A jelo se lesní cestou. Je pořádně hrbolatá a samý dolík a tak jsme do sebe v jednom kuse vráželi, když vůz skákal po kamení. Ale tomu jsme se jen smáli. Johan měl velkou radost, když jsme přijeli. Šli jsme s ním do mlýna. Chodil celou tu dobu po mlýně a pochychtával se a tvářil se nějak lišácky. Když jsme tam složili pytle a všechno si prohlédli, sedli jsme si na trávník před mlýnem a Johan začal vyprávět. Neměl si asi už kolik dní s kým povídat, protože mluvil víc než kdy jindy. Johan říká, že ve mlýně bydlí malý skřítek. Obyčejně je hodný, ale někdy provádí uličnické kousky. Popadne třeba mlýnský kámen a drží ho, takže se nemůže točit. Nebo taky chytne pytel mouky a vysype ho na podlahu. Jednou, když Johan přišel hodně brzy ráno do mlýna, dostal od skřítka pohlavek. Jenom zahlédl, když překročil práh, jak se jakoby zablízklo a skřítek v tom okamžení zmizel. Ale většinou je hodný. To pak ve mlýně zametá a uklízí. Ano, ten mlýn je doopravdy zvláštní místo. Za Johanovým domkem je malá travnatá mítina. Johan říká, že tam tančívají víly. Sedává ve svém přístěnku a dívá se na ně skrz roletu. Když víly Johana uvidí, okamžitě zmizí. Johan viděl taky lesní žínku. Stála za borovicí a vystrkovala hlavu a smála se, že to bylo slyšet po celém lese. Ach, jak musí být Johan šťastný, když tohle všechno viděl. My jsme o tom slyšeli už mockrát předtím, ale Johan nám to znovu vyprávěl, když jsme tam teď seděli v trávě. Víte, koho jsem viděl dnes v noci? Řekl Johan a skoro šeptal. Ne, to jsme přece nemohli vědět. A Johan nám vypravoval, že viděl Hastrmana. A kde jste ho viděl? Zeptal se Lasse. A Johan nám řekl, že Hastrman seděl na kameni v potoce hned pod mlýnským rybníčkem a hrál na housle tak krásně, že se Johan neudržel a dal se do pláče. A hned nám ukázal kámen, kde Hastrman seděl. Ale už tam neseděl. Ukazuje se jen v noci, řekl Johan. A chodí sem každou noc, ptal se Bose. A chodí takhle na jaře. Vždycky v noci hraje. To je jeho zamilované místo, řekl Johan. Svea chtěla, aby se jelo domů. To bylo na ní jasně vidět a tak jsme se s Johanem rozloučili. Ach, jak své cestou domů běžela. Najednou řekl Lase. Dnes v noci jdu do mlejna podívat se na Hastrmana. Chcete někdo jít se mnou? Nejdřív jsme si mysleli, že si z nás dělá legraci, ale nedělal. A tak řekli Bose a Ole, že by se šli na Hastrmana podívat taky.
2: Dobrá, řekl Lase. Jestli s námi holky jdou nebo ne, to je vlastně jedno.
0: A proč bychom neměli jít s vámi, smím-li se ptát, řekla Brita.
2: Ano, to říkám já taky, přidala se Anna.
3: Pro mě, za mě, řekla se.
2: Vy přece potřebujete vidět nějaký Hastrmany, však jste jich v životě moc neviděli.
0: A ty jsi už nějakého viděl? Zeptala se Brita. Na to Lase neodpověděl, jen se zatvářil záhadně, jako by byl už viděl Hastrmanu na tucty. Lase řekl, že se s Hastrmanem vypravíme pozdě v noci. Dohodli jsme se o tom ještě na voze. Lase říkal, že bude nejlíp vůbec se doma nedovolovat. Bylo by prý nejlíp dovolit se až potom, to, že by bylo nejjistější. Lase má starý budík a tak nám slíbil, že nás všechny vzbudí. Pozdě v noci jsem se probudila a Lase stál u postele a tahal mě za vlasy. Vyskočila jsem rovnýma nohama. Večer, než jsme šli spát, udělal Lase zařízení, aby mohl vzbudit Britu a Anu. Uvázal na provázek kámen. Ten položil na podlahu v Britině a Anině pokoji a pak protáhl provázek oknem v mém pokoji. Můj pokoj je právě naproti pokoji Brity a Any a domky jsou hodně blízko. Když pak Lase začal tahat za provázek, kámen začal u Brity a Any poskakovat. A tak se probudili. Probudit Ola byla jednoduchá věc. Stačilo přelézt po lípě, která stojí uprostřed mezi Sir Gordonem a Melan Gordonem. Kluci tudy vždycky lezou, když jdou k sobě na návštěvu. Myslela jsem, že maminka a tatínek se určitě probudí, jak schody vrzaly, když jsme se po nich plížili dolů. Ale neprobudili se. Nikdy v životě bych se neodvážila jít sama v noci lesem, protože v noci je les úplně jiný než ve dne. A tak, když jsme šli tou cestou ke mlýnu, držela jsem se pevně Anny a Brity. Představte si, že když jsme byli už tak blízko, že jsme slyšeli hučet potok, měla jsem sto chutí rozběhnout se zase domů. Ale Lase byl hrozně umíněný. Teď se musíme plížit jeden po druhém dopředu a podívat se na Hastrmana, řekl.
2: Jeden po druhém? O, to ti pěkně děkuju, odsekla jsem.
0: Než bych se plížila sama dopředu, to toho radši nechám.
2: Ty jsi ale hloupá, řekl Lase. Nemůžeme se tu přece vyrojit jako na školním vejletě a poprosit ho, aby nám dovolil na něj zevlovat. Tak se tedy budu plížit sám.
0: Ole a Bose se dohodli, že se budou plížit spolu. A Brita a Anna a já jsme se

0: My jsme zatím leželi v mechu a počítali a já si málem přála, abych uslyšela Lase křiknout, protože čím víc jsme se blížili ke stu, tím víc mi tlouklo srdce. A žádné křiknutí nebylo slyšet. To tam Hastrman je, řekl Bose. A tak se plížili on a Ole jedním směrem a Brita a Anna a já druhým směrem.
1: Myslím, že z toho umřu, řekla Anna.
0: Pak se objevil mlýn a mlýnský rybníček a potom... potom ten kámen a on tam seděl. Hastrman tam seděl a hrál. Bylo to slyšet úplně slabě v tom hučení vody. Ani vidět ho nebylo moc jasně, protože byla pořádná tma. Ale seděl tam, na mou duši. Ach, už ho vidím, šeptala Anna. Slyšíš, jak hraje, zašeptala Brita. To ale zní jako housle, šeptala jsem já. A co to hraje? Počkej, hraje Shromáždění u pumpy, řekla Brita. No tohle, řekla jsem. Ano, na mou duši hrál Shromáždění u pumpy. To byl ale veselý Hastrman. A nebyl to nikdo jiný než Lase, který tam seděl na kameni a hrál na hřeben. Ale viděli jste aspoň Hastrmana, řekl nám potom. Bose řekl, že až bude trochu větší, že Lase zbije.

0: mezi námi zvířaty.
1: Ahoj, přeju vám krásné úterní odpoledne s pořadem Mezi námi zvířaty. Dnes je mým milým hostem Evžen Janoušek, se kterým jsme se mezi zvířaty poznali, který mě provázel při tom, když vznikaly naše pořady v České televizi a byly samozřejmě o zvířatech. Je to kameraman a fotograf, ale taky milovník zvířat samozřejmě, ale hlavně jeskyní. No a protože se nedávno zúčastnil jedné velmi zajímavé expedice, která vedla k totálně zajímavému objevu, tak je teď tady. Evžene, já tě moc vítám.
2: Ahoj a děkuju za pozvání do studia.
1: Prosím tě, řekni tak nějak ve stručnosti, aby naši junioři věděli, aby se mohli ptát, ale taky vlastně těšit na tvoji knížku, protože ty si ji přinesl jako takový dáreček pro jednoho z nich za zajímavý dotaz. Tak o čem bude vlastně dneska řeč?
2: Hlavně si budeme povídat o mých expedicích do různých jeskyň v různých částech světa. Tato knížka, kterou teda taky můžu ukázat, tak je o expedicích do Turecka, kde jsme se s mými kamarády dostali, myslím, 8krát nebo 9krát. A o posledních 4 expedicích je tato knížka, která je teda spíš fotografická. Prostě takovýhle velkoformátový fotky tam jsou. To byla naše klasická jeskyně, co znamená klasická, myslím tím, že ve vápenci a je protejkaná vodou. Jedna z nejkrásnějších jeskyní, kterou jsem kdy viděl.
1: No a knížka je taky velice krásná, můžu říct, takže jeden z vás jí bude mít i s Evženovým věnováním. Takže pište na radiojunior@rozhlas.cz. My se na vaše zprávy, ale třeba budete mít i nějaké jeskyní a zvířecí zážitky. Tak na všechny se moc těšíme. A všichni, to znamená i produkční Daniela Vodrášková, hudební dramaturg David Janečka, můj host Evžen Janoušek, no a vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Je to nový pořad. Dneska se vysílá jeho vlastně druhý díl, druhá část a mým hostem je Evžen Janoušek, kameraman, fotograf, se kterým jsem se seznámila, jak jsem říkala, při práci na pořadech o zvířatech. Jak se vlastně stalo, že z Evžena se stal kameraman a fotograf?
1: Já si, když si uvědomuji vlastně svoje začátky, jak jsem začal fotit, tak to bylo úplně jednoduchý. Já si, k focení jsem měl vždycky blízko, ale víc jsem začal fotit až při revoluci v 89. roce, kdy tady začali fotit úplně všichni. To byl národ fotografující a já jsem běhal po ulicích, neustále jsem fotil něco, pak jsem to přes noc vyvolával. Nejdřív teda se šlo na tu demonstraci, tam se fotilo, pak se šlo do hospody, tam se oslavovalo, pak já jsem šel do temní komory, vyvolal jsem to a druhý den už jsem přinesl fotky. Takže takhle jsem vlastně začal fotografovat, no a pak mě začalo bavit i natáčení, protože přišly první videa a k té fotografii, k té kompozici vlastně když se přidá střihová skladba a nějaký pohyb té kamery, tak najednou mě to začalo tak bavit, že jsem začal dělat kameramana nejdřív někde v nějakých podnikových videích, pak na TV premiéra prostě a postupně jsem se dostával až teďko pracuji vlastně na volný noze, ale většinou 95% pracuji pro Českou televizi.
0: No a to, že vlastně si s námi točil o zvířatech, tak to byla náhoda nebo si už byl takhle jako nasměrovaný předtím?
1: Tak to je můj sen, točit jenom zvířata, protože točit politiku, jak domácí, tak zahraniční, mě prostě fakt jako nebaví, nevidím v tom žádný smysl, ale točit nějak přírodu a zvířata, tak to je jako můj sen, nebo učil jsem se vlastně na dokumentech z National Geographicu a tak to vždycky jsem k tomu měl blízko.
0: Je tady první dotaz. Já připomenu, e-mail sem k nám do studia Radio Junior / rozhlas.cz. Jana se ptá, bál jste se někdy při natáčení?
1: Zrovna se zvířatama jsem se bál. A Veroniko, ty si na to moc dobře pamatuješ, když jsme točili domácí prasátka, kde z malinkýho prasátka se stala 200-kilová prasnice a toho svého majitele nebo majitelku pokousala prostě tak, že jim ukousla prsty. A já, když jsem jí točil, tak jsem se bál snad víc než za balkánských válek. Jo, protože ta majitelka mi říkala, ne, nesmíš se hejbat, oni špatně vidějí, takže jsem opravdu z tohohle toho měl opravdu strach.
0: Takže já ani doufám, že ti taková odpověď stačí, pamatuju si na to a teď zaživa, teda nevybavím, jak se ta prasnička jmenovala, ale
1: já taky ne,
0: vím, ale že paní tehdy říkala, že k ním přestali chodit všechny návštěvy a že jako už tam s ní zůstala vlastně sama. No takže tak, no. Za jakými zvířaty už jsi cestoval, nebo lépe řečeno, vždycky jsou ty tvoje expedice spojené se zvířaty?
1: Vždycky ne, ty moje expedice jsou vlastně, ty moje soukromí expedice jsou vždycky spojené s jeskyněma. Ale jestli mám říct jako svý největší zážitky se zvířatama při natáčení, tak jeden z největších zážitků bylo, když jsem letěl armádní kasou se 4 koňma Převalskýho z Prahy do Mongolska a vypouštili jsme ty koně, byly to 4 klisny, do uzavřený ohrady na poušti, na takový polopoušti, Gobi B, si to pamatuju, do volné přírody. Druhý zážitek byl ještě taky silný, když jsme přiváželi ze Srí Lanky zase armádním speciálem 2 slonice do pražský zoo. A já do té pražský zoo se strašně rád podívám, protože ty slonice tam jsou. Jedna se jmenuje Janita a druhá se teďko nespomenu, ale Tamara. Tamara a vždycky se na ně strašně rád podívám, protože obě dvě už mají sluňata a jsou tam snad spokojený teda.
0: Teda tak to si zrovna opravdu jako dobrý náklad 2 slonice, no. To by člověk nevěřil. No ale takže to jsou zážitky při natáčení a Když jsme spolu točili, tak už se byl tak zaujat pro ty jeskyně, nebo to přišlo později?
1: Ne, jeskyněma se zabývám od svý puberty, takže prostě vlastně mám i kamarády, který jsou od mých 18 let, prostě do dneška s nima jezdíme a je to fakt jako celoživotní pro mě vášeň a strašně si to užívám, no. Strašně rád objevuju i třeba nový prostory, což se mi několikrát za život povedlo, že jsme objevili úplně něco novýho a dostáváš se tam jako na to místo jako první člověk na světě a to je úžasný pocit.
0: Teda. Já myslím, že o tom dneska možná ještě budem trošku mluvit, ale já třeba, když se řekne jeskyně, tak já si představím, že by se mi mohlo stát, že třeba bych se chvílema musela někde plazit a že bych byla v nějaké takové jakoby úzké průrvě a to je pro mě teda velký strašidlo, protože já mám v tomhle případě jakoby nějakou z toho hrůzu. Stává se to, když člověk objevuje ty jeskyně, že musí takhle?
1: Stává se to dost často, ale my už teďko jezdíme třeba někam do zahraničí a ty prostory jsou tam asi trošku větší. Letos se třeba, nebo vlastně v loňském roce na té poslední expedici se objevily prostory, které mají rozměry fotbalového stadionu, jako na půlky fotbalového stadionu.
0: No tak pravda, tam asi bych se necítila stísněně.
1: Ale teďko možná si naši posluchači pamatují ten případ ze soboty a z neděle, kdy spolu záchranná služba vytahovala v Moravském Krasu zraněného jeskyňáře, tak to byla opravdu hodně úzká a složitá jeskyně. Veroniko, tam prosím tě, nechoď do této jeskyně. Opravdu to, a bylo to strašně teda obtížné pro ty záchranáře jeskyní toho člověka o tam tady dostat.
0: Oni museli něco i jako odpálit, že jo, kus ty jeskyně,
1: no, to je, toho kamene. To je takové jako mediální chyba, že tam poslali střelmistry. Ne, je to jednoduchý, tam se nevrtávají malinký otvory, do kterých se dává malinká patrona, která se odpálí a ten kus té skály se odloupne. Tam nejsou žádný splodiny hoření ani po tom výbuchu. Prostě to může dělat vlastně kdokoliv. Nebo já jsem si to párkrát už taky vyzkoušel rozšířit tu jeskyně tak, aby ten člověk tam mohl prolíst.
0: A ten člověk se tam dostal, protože prostě byl neskušený, anebo ho to tam nějak zavalilo?
1: Ne, ten jeskyňář byl velice zkušený, ve velice dobrý kondici, prostě špatně šlápnul, zlomil si nohu v kotníku a tam to pak jinak nejde, než že mu museli ty kamarádi a z té spolozáchranné služby pomoct za podpory samozřejmě hasičů, který byli hlavně na povrchu.
0: No, takže samozřejmě z toho plyne, co bychom ještě řekli před písničkou, asi nechoďte do takových jeskyní ani žádných jiných přírodních bunkrů, úkrytu a tak dále sami, že?
1: Ano, to je minimálně ve třech, aby jeden třeba mohl zůstat s tím zraněným a druhej, respektive třetí, aby mohl přivolat pomoc.
0: Tak, posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým hostem dnes je Evžen Janoušek, kameraman, fotograf, jeskyňář. No a my si teď dáme písničku a po ní se budeme věnovat vašim dotazům. Děkujeme za ně. Máme e-mail radiojunior@rozhlas.cz a jeden z vás dneska dostane jako dárek krásnou Evženovu jeskyňářskou knížku.

0: Posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým hostem dnes je Evžen Janoušek a chceme si povídat o expedici Sulfur, ale je tady jeden dotaz, ten mě baví, takže já bych mu dala teď přednost. Takže je to dotaz, je vás tam více kameramanů, máte těžkou kameru, pomůže vám s ní někdo, ptá se Honza.
1: Na každý akci mám asi jinou kameru, podle toho, pro koho to natáčím. Jestli to natáčím třeba pro televizi, tak ta technika je samozřejmě těžší, ale snažím se, abych měl vždycky co nejlehčí kameru a stativ a všechno vybavení, ale mám spoustu kamarádů, který mi pomáhají. V jeskyni se musí svítit, abych něco natočil, takže jak při focení, tak při natáčení prostě používám několik jak blesků nebo i světel, takže po každý je to jinak. A jestli jsem tam sám, nebo to záleží taky, samozřejmě úplně ideální je, když je tam víc těch kameramanů, například na letošní expedici nebo na té poslední expedici, kde jsem byl, tak tam byl filmový štáb, který o tom točili velký dokument i vlastně jako o nás, o tom objevování a pro ně jsem tam točil nějaký záběr z jeskyní taky. Mm-hmm. Takže úplně ideálně dva kameramani prostě a teďko se to snažím i v České televizi při jednom pořadu a strašně si to užívám, když jsme tam dva, když to neleží jenom na mě.
0: No tak to známe všichni, že se rádi podělíme. Tady je taky ještě jeden zajímavý dotaz, který poslala Petra, ta se ptá, jak se objevují jeskyně, jestli vlastně máte nějaké, řekla bych, prostě nějaký předvoj, no to tady píše hrozně dlouze, jestli máte někoho, kdo vás někam pak pošle, když to objeví.
1: To se vlastně každý dělá sám. A tady je třeba zajímavý to. Před dvěma lety jsem měl to štěstí, že jsem byl u vlastně měření jednoho velkého objevu právě tady v té Albánii. A tam se ta jeskyně, která se jmenuje Atmos, je s tím největším podzemním termálním jezerem na světě, který se zase jmenuje Neuron, tak ta jeskyně se objevila tak, že kamarádi tam v této oblasti byli v zimě, lítali si tam s dronem a když se podívali na ty obrázky doma, tak najednou viděli, že z jednoho místa prostě stoupá pára. Takže se tam okamžitě jelo, nebo za několik měsíců se tam jelo. A ta pára stoupala právě z této jeskyně a takhle se objevila vlastně tato jeskyně Atmos, která teda, to znamená pára zrovna v řečtině.
0: Takže
1: takovýmhle způsobem. No, nebo teď, když napadne sníh, když napadne všude sníh, tak protože v jeskyně je teplejc než na povrchu, tak tam, kde třeba je východ z té jeskyně, tak tam se dělají, tak my tomu říkáme masná oka a tam ten sníh není. Takže podle toho zjistíme, že ta teplota je tam teplejší, než, větší teda, než jinde a tam se třeba může začít kopat a třeba se najde nějaká jeskyně. Tak takovým způsobem, a to je jeden z mnoha způsobů, jak přijít k jeskyni.
0: No a jak jste tedy objevili tuhletu poslední jeskyni Sulfur, se jmenuje?
1: Ta jeskyně Sulfur, ta je přímo u řeky, ta byla známá skoro od nepaměti, ale my jsme tam objevili další části té jeskyně. Já jsem tam udělal fotodokumentaci, dokonce Česká televize z toho udělala nějakou krásnou animaci, kterou si taky můžete někde dohledat, že se můžete tou jeskyní prolítnout. Na několika místech se zastavuje, dělají se tam virtuální prohlídky. Prostě člověk si může procestovat tu jeskyni takhle, takovým způsobem.
0: No tak to by pro mě bylo bezpečnější.
1: No.
0: A tak nám oni něco řekni. Já myslím, že ona je důvod, proč jsi tady, protože vy jste tam objevili zajímavé živočichy.
1: Ano. No? Já bych možná ještě řekl, že tohle je úplně unikátní jeskyně, nebo tenhle ten kopec, kde jsou tyhle ty jeskyně, tak jsou úplně unikátní svým vznikem. protože tam jsou silný termální vývěry, které jsou nasycené syrovodíkem. A jak všichni vědí, tak syrovodík strašně smrdí. Ale to není podstatný pro tu jeskyni. Podstatný je to, že když ten syrovodík stoupá, tak se míchá s atmosférickou vlhkostí. Vzniká slabá kyselina sírová. Ta kyselina sírová rozežírá ty stěny toho vápence. Vzniká sádrovec, ten padá dolů a takhle vlastně vzniká tato jeskyně. Takže zpátky k tvý otázce, co jsme tam našli, ale to se opravdu našlo ne letos, ale našlo se to před několika lety, ale teprve teďko z toho vznikla vědecká studie. Našli jsme tam tu největší pavučinu snad na světě, která je opravdu prostě obrovská.
0: No počkej, obrovská.
1: Obrovská, má přes 100 metrů čtverečních, takže je to pás prostě v té jeskyni, v té chodbě, která je vysoká, tak je to pás okolo stěn, takže jdete tou jeskyní, tam protéká ten sirnej potok a všude okolo vás jsou prostě tisíce pavouků.
0: To je
1: pokoutník domácí, to je naprosto běžný druh. Třeba v České republice je to hojně ten výskyt je hojný, máme ho skoro všichni doma, jako je to tak 2 centimetry velký pavouk. A zajímavý je na tom to, že tyhle ty pavouci jsou jako samotáři vlastně. A tady vytvořili ještě s dalším druhem, který se jmenuje pavučenka trnohřbeta, tak vytvořili kolonii, a to nebylo nikdy popsané ve světě, že by to takhle, že by existovala jedna, která takhle vedle sebe ten stejný druh pavouků a ještě s tím druhým, že vytvořili takovouhle kolonii, prostě, kde je snad 110 tisíc jedinců těch pavouků. To je jako vlastně hrozně, hrozně zajímavý. Pak je hrozně zajímavý taky to, jak se tam, proč tam vlastně jsou v této jeskyni. A pak je taky zajímavý to, že je to teda běžný druh, ale jsou úplně geneticky odlišný od těch pavouků, který jsou na povrchu.
0: Čili oni vypadají stejně, ale
1: mají nějakou jinou genetickou výbavu. Prostě vypadá to, že je tam jako vlastně samostatný druh těchto pokoutníků.
0: Čili že se tam vlastně vyvíjel takhle?
1: Je to možný.
0: Už řadu let. Já myslím, že bylo krásné pro ně, že je tam nikdo nerušil. Vy jste teď tu jeskyni objevili, tak já doufám, že jste ji
1: zase... Tahle pavučina je ve vstupních částech té jeskyně, takže tam se opravdu, kdo projde nebo projede na lodi kolem, tak se vlastně k této pavučině může dostat. Ale ta pavučina je taky tak velká proto, že ji vlastně nikdo jako neničí. Oni tam nemají žádný přirozený nepřátelé, protože prostě jsou chráněni tou tmou a tou vzdáleností od vchodu, takže se můžou a mají tam dostatek potravy. Což je zřejmě ten důvod, proč tam vlastně jsou.
0: No jasně, musí tam mít baštu nějakou.
1: No, tam je tam spoustu bahna okolo. V tom bahně se líhnou takový, vlastně jsou to pakomáři, akorát nesajou krev teda, ale v obrovském množství jsou to takový malinký muchničky, se to říká, muchničky. A ty se tam líhnou v neuvěřitelném množství, tam je dokonce někde v úzkých místech je problém tam dýchat, protože prostě člověk nasává ty mouchy. Ale jsou jenom v některých místech. V některých místech zase vůbec není, je tam čistý vzduch. Takže to je ten důvod, proč tam ty pavouci vlastně jsou.
0: Pavouci a muchničky budou samozřejmě tématem našeho dalšího vstupu, který si dáme po písničce. Mým hostem dnes je Evžen Janoušek, kameraman, fotograf a jeskyňář. A vy mu můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Děláte si z něčeho těžkou hlavu?
1: Nevíte si vy nebo vaši kamarádi s něčím rady?
0: Nebo se chcete o nějakém tématu dozvědět víc?
1: Linka důvěry je tady pro vás.
0: Každé pondělí v 7 večer si do ní zvou moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová, psychologi, fyzioterapeuty, nejrůznější odborníky,
0: děti i známé osobnosti, které řeší podobné problémy jako vy.
1: S logopedkou a youtuberem Lukefrim jsme probírali jeho královské R.
0: S tiktokerkou Štěkánkou jsme si posvítili na toxické jevy ve školství.
1: V Lince důvěry ale rozebíráme i taková témata, jako jsou deprese,
0: strach, sebepoškozování,
1: krása, láska, přátelství,
0: nebo třeba i bolesti, úrazy, finanční gramotnost a výběr povolání.
1: Vyslechněte životní příběhy zajímavých lidí, rady odborníků
0: a osobně si je vyspovídejte. Každé pondělí od 7 večer
1: v Lince důvěry klubu Rádia Junior.
2: V Rádiu Junior teď posloucháte pořad Mezi námi zvířaty. Mým hostem je Evžen Janoušek, který se vrátil z jeskyně, kde se potkal se spoustou pavouků. Jednoho máme tady i na fotce. A je tady dotaz od Justýny, která se ptá, že je to zvláštní, že se tam ti pavouci nepoperou a jestli jich je víc na jedné pavučině.
3: Justýno, o tom jsem chtěl akorát mluvit, protože je to první případ na světě vlastně, kdy tohleto soužití těch pavouků bylo zdokumentovaný. Vypadá to, že se navzájem tolerujou a nevím, jakým způsobem je ten jeden druh pro ten druhý jako užitečný. Ale je tam převaha těch pokoutníků, těch pavučenek je míň, je tam ten poměr asi 60 tisíc těch pokoutníků a 40 tisíc těch pavučenek. Nevím, proč to tak je, ale zapomněl jsem ten důvod, proč tam vlastně takhle jsou, tak je taky ten, že v té jeskyně na rozdíl od klasických vápencových jeskyně je ten, že je tam stála teplota až 26 stupňů, takže je tam vlastně vedro pořád. A tím, že je tam ten termální vývěr, tak ta teplota se tam vlastně vůbec nemění. Takže ty pavouci, podle slov jednoho vědce, tam prožívají nekonečný mejdan, protože ty muchničky se tam neustále rodí, neustále lítají a opravdu musí proletět okolo těchto sítí, když se chtějí dostat ven a ty pavouci jsou na tom živí.
2: Takže jim lítají do pusinky. Pečení. Takže buď by se hádali, když mají dlabanec jistý. No, to je opravdu zajímavý. A je to teda, říkal, že oni se vlastně jako nějak přestávali množit, že? Nebo...
3: Ne, oni se množí, ale kladou daleko méně vajec než pavouci, který žijou samotářským způsobem mimo jeskyně.
2: No, protože když nemají žádné nepřátelé, tak vlastně nepotřebují tolika...
3: No, tam... Ta síť je taky tak velká asi proto, že jim tam nikdo tu síť neničí, protože tam žádnej velký, kromě člověka, teda žádný velký živočich nechodí a netrhá jim ty sítě, nebo prostě nejsou tam ty výkyvy počasí, prostě který můžou způsobit to, že ty pavučiny se roztrhají. Tady ta pavučina je teda fakt neuvěřitelná tím, že se okolo toho dá se na tu pavučinu šáhnout. Ta pavučina je tlustá asi, já nevím, 8-10 cm, visí vlastně někde na té stěně. Když se to dotknete, tak ono to takhle celý vibruje, prostě, nebo různě ještě jsou takový záclony těch pavučin v prostoru. Je to opravdu zážitek. No. A je to zajímavý také tím, že v té jeskyně žije asi 5 druhů pavouků a jenom tyhle ty dva druhy spolu tvoří tuhle tu síť.
2: Tady se ptá Tomáš, jestli jsi se musel odnaučit bát pavouku, nebo jestli jsi měl rád i předtím. já miluju pavouky, to všichni vědí.
3: Tomáš, mě nevadí ty pavouci. A vždyť se tam ani nějak v té jeskyni neobtěžují, když je necháš, když na ně nešaháš, nedíváš nebo nenatáčíš je, tak vlastně na tebe nelezou. A tyhle ty dva druhy nejsou vlastně jedovatý, takže nejsou pro tebe nebezpečný.
2: Ty jsi mi říkal, že jsi jednou viděl v nějaké jeskyni zvíře, které se jmenuje solifuga. A to je asi trošku něco jiného.
3: Ano, solifugu jsem viděl zase při v Iránu, když jsem měl zase to štěstí, že jsem byl v expedici, která objevila nejdelší solnou jeskyni na světě, tak my jsme tábořili před tou jeskyní a najednou tam vedle nás byl pavouk, který, nebo mysleli jsme si, že to je pavouk velikosti lidský dlaně. A to byl tady jiný zážitek, než zrovna tady v té Albánii. Ale on to nebyl pavouk, byla to solifuga, což je, není to pavouk, ale nějaký druh pavoukovců. A ta teda nemá jet, ale je strašně nebezpečná pro ostatní hmyz a i pro malý obratlovce. Ta solifuga je schopná ulovit třeba myš. Jo, a sežratý. A my jsme si mysleli teda, že má 10 párů, nebo ne, ale 10 nohou, 5 párů, ale má to stejně jako pavouci, má jenom 8 nohou a to, co jsme považovali za další pár nohou, tak to byly obrovský takový klepítka, kterým ona chytá tu svoji kořist.
2: A víš, že to slyším prvně v životě, takže zvířecí agentka se tady dneska něco tady opravdu naučila, takže moc děkuju za solifugu. No a samozřejmě my máme velké zájemce mezi našimi juniory o netopíry, se kterými jsi se taky určitě setkal. Roza se ptá, jestli jste potkal v jeskyni netopíra, jestli jste se někdy o netopíra, pane Evžene, staral, jako krmení a tak.
3: Ne, tak to musím říct, že jsem se nikdy nestaral, i když znám lidi, kteří mají nějaký netopíří školky, ale já jsem se nikdy o netopíra nestaral. V jeskyni jsem viděl spoustu netopírů, viděl jsem takový ty obrovský klastry zimujících netopírů. Musím teda dokonce říct, že příští měsíc, na konci tohohle měsíce je celostátní sčítací akce netopírů, kde se za tímhle účelem jde vlastně do skoro do všech jeskyň tady v Českém krasu, mluvím o Českém krasu, a v jeden den se sčítají počty netopírů, který zimujou v té jeskyni.
2: No, je tady ještě krásný vzkaz i s fotkou od Báry, fotku ti pak ukážu. Píše Bára, já mám ráda, když s rodinou jedem na výlet do Javořických jeskyní nebo na Macochu a před zimou jezdíme do Přerova uspávat netopíry, které já doslova miluju. Na chalupě jsme měli netopíra Edíka, ten je na fotce, a jezdíme do Zoo Olomouc, kde mají taky netopíry. Takže Báro, já doufám, že se ti naše povídání dneska líbí, protože samozřejmě jeskyně a netopíři, to jde k sobě. My si teď dáme písničku a pak si budeme dál povídat s mým hostem, kterým dnes je Evžen Janoušek.

0: Posloucháte Mezi námi zvířaty, nový pořad Rádia Junior. Děkuji všem juniorům, kteří poslali dotaz mému hostu Evženu Janouškovi, jako třeba Milan, ten napsal: dobrý den ve studiu, dobrý den Milane. O pánovi jsem se dočetl, že dělá panoramatické obrazy, chci se zeptat, co to znamená, jak vypadají. Já jsem byl se školou ve Sloupě, v jeskyni, museli jsme mít staré oblečení a helmy. Tak samozřejmě to máte určitě taky, že jo, všichni. Helmu,
1: dvě světla, overall, to je takový základní vybavení jeskyňáře. Milane, já tady v té fotce, já nevím, jestli se díváš na internetu, tady v té knížce mám několik těch panoramatických obrazů. A vlastně vzniká to tak, že z toho jednoho místa dělám virtuální prohlídku. To znamená, že z jednoho místa musím ofotit celý prostor okolo sebe. Musím nafotit i strop, i takovým speciálním způsobem i zem, protože tam je vždycky vidět stativ a je to problém ten stativ jakoby odstranit. A speciálním softwarem to dám dohromady. A pak tyhle ty fotky, když to chci zase převíst do 2Dčka, tak roztáhnu prostě celý ten prostor, třeba tady do jednoho obrazu a vzniká takový jako nereálný, ale pro mě pěkný obraz.
0: No, takže takhle ta panoramatická fotka, jsem pochopila, je teda v té tvojí knížce, takže
1: tam je, Milane, jestli se o to zajímáš, tak já ti pošlu tady tu fotku a
0: tu
1: mám tady tu knížku.
0: Milane, a tu druhou, pošli adresu, prosím tě.
1: A tu druhou knížku vylosujeme. Mám tady dvě.
0: Takže se na to podíváme, máme tady 8 e-mailů, takže prosím tě, řekni od číslo 1 až 8, aby to teda, a když to bude Milan, tak budeme losovat po druhý, tak.
1: 7.
0: Báro, ty jsi taky neposlala adresu, ale poslala si fotku netopírka, takže děkuju moc krát. Pošli ještě adresu, děkujeme moc krát za vaše dopisy. Mně se líbil tady i dotaz od Rozičky. Rozi, já tě moc zdravím, i tvoji sestřičku. Byl jste někdy v Africe, Mongolsku, Austrálii, Švýcarsku, v jeskyních?
1: Ty moje největší expedice, tak začaly tady po Evropě, ale potom jsme začali jezdit teda Turecko, to bylo hodně zajímavé, pak jsme byli v Iránu, tam jsme dělali ty stolní jeskyně, teďko jezdíme do té Albánie a takovou největší exotiku, kde jsem kdy byl, tak jsem pracoval pro univerzitu na Svalbardu a dokumentoval jsem tam pro ně ledovcové jeskyně. A tam jsem se teda nejvíc bál, že v té ledovcové jeskyni bude zalezlej lední medvěd. Naštěstí nebyl, ale ledního medvěda jsem pak viděl mimo tu jeskyni.
0: Takže, no jo, no tak ale komu se to poštěstí vidět medvěda? No, já myslím, že v těch jeskyních musí být spousta zvířat. Nejenom ty netopíři a pavouci, ne? Nebo...
1: No, většinou těch zvířat je v těch vstupních partiích. Když se přelezou ty vstupní partie, tak už se nemusíte bát žádných hadů, pavouků. Ale mně se teda stalo, že jsem vlez na... To je takový území na Slovensku, jmenuje se to Dolný vrch, taková Stolová hora je to. Tam taky pátráme po nových jeskyních, ale do jedné

0: byl ve výborném stavu, nebyl nějak vyhublej. Zřejmě ten jezevčí hrad, který tam má, ale jsem se dočetl, že tak do 10 metrů hloubky, tak najednou byl ve 40 metrech, což je teda jako opravdu velký rozdíl.
1: No tak nějakým způsobem se mu tam asi dařilo, anebo uměl taky vylít ven. Jezevec je chytré zvíře a myslím si, že vidět ho v přírodě je velký zázrak, takže...
0: Určitě tam nelez teda tím samým způsobem jako já, s tou vstupní propastí, teda to by asi fakt nevylez, teda to bylo opravdu převis a byla to taková jako lahev, která se rozšiřovala, tak tam musel asi nějaký jiný vchod tam.
1: Měl asi ještě svůj jiný vchod. No, máme minutku, takže já mám poslední dotaz. Kdyby si měl kamkoliv na světě cestovat za nějakým zvířetem, které by si strašně přál vidět, potkat, kam by to bylo, za jakým zvířetem?
0: Já bych se asi strašně rád podíval ještě jednou za koněma Převalského do Mongolska a chtěl bych tam vidět asi třeba zárodek toho stáda, který jsem přivez, nebo s který jsem byl v tom samém letadle, který jsme tady z Čech vezli do toho Mongolska. Protože tam někdo mi říkal, že ještě, když se tam převezou ty koně, tak musí rok být v nějaký aklimatizační ohradě a za ten rok ten jeden k tomu stádečku přiskočil hřebec a odvedl si celý to stádečko prostě někam. Tak to stádečko bych hrozně rád viděl.
1: Mým hostem dnes byl Evžen Janoušek. Já ti moc děkuju za návštěvu tady v klubu, teda v Mezi námi zvířaty, Radio Junior. A těším se, že se tady zase příště po další expedici potkáme.
0: Děkuji za pozvání. Rád přijdu.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Paleček odešel na zkušenou ke králi Karbanátkovi a jeho dceři Amuletce. A i když se u nich měl moc dobře, nepřestalo se mu stýskat po rodičích. Jestli pak se mu někdy podaří vrátit se domů? Snad se to dozvíme z dnešní pohádky, která dostala název Paleček na zámku.

Dobrý večer, děti. Paleček se měl na zámku dobře. Princezna mu nechala udělat z lipového dřeva malinký domeček, zlatem vykládaný, s velikými okny a stříbrnou věží. Mistr řezbář ho vyzdobil růžemi, truhlář udělal kanapátka a sedátka, čalouník je povlékl královským damaškem, mistr krejčí ušil Palečkovi 50 košil, 25 denních, 25 nočních, jedny šaty sametové, jedny brokátové, jedny atlasové a nakonec na přání samotného Palečka mu ještě spíchl dvoje plátěné, obyčejné kalhoty. V nich si bude hrát na zahradě. Zlatý domek se leskl, stříbrná věž také a v ní visel malý zvoneček. Od zvonku vedl řetízek až k Palečkově posteli a jakmile za něj Paleček zatáhl, zvonek zaklinkal. Hned přiběhli sloužící a ptali se, co si přejete, pane Palečku, můžeme pro vás něco udělat, mistře? A tak si Paleček žil jako v ráji. S princeznou Amoletkou se honil po zahradě, s králem hrál šachy nebo domino a radil mu ve státních záležitostech. Spal v hedvábí, jedl na stříbře, z křišťálu pil. Hosté, kteří přicházeli ke králi Karbanátkovi, se nejvíc těšili, až uvidí toho malého kloučka, toho chachárka, o kterém se mluvilo široko daleko, doma i v cizích zemích. A klouček se jim ukláněl. Když ale trvala prohlídka moc dlouho a zvědavé ženské mu strkali do domečku prsty, Paleček zabouchl dveře a skočil do postele tak, jak byl, i s botami. A toho pak nedostali ven ani za jahodu se smetanou. Naopak, když přišli milí hosté, uvolil se zaspívat jim některou z písniček, které ho naučila maminka. Například tuhle.

0: a pro obveselení panstva udělal kotrmelec, jako když spadne z koně. Přes den se mu na zámku líbilo. Horší to bylo večer. Tomu začala srdíčko svírat tesknota. Rok to musíš vydržet, palečku, abys dostal svému slovu, říkal si a s tou pevnou myšlenkou usínal. Utíkaly dny, týdny a měsíce s nimi. Jenže právě během nich se stalo to, čeho se Paleček i jeho tatínek obávali nejvíc. Princezna Amoletka a její královský otec si Palečka tuze zamilovali. A jak by taky ne? Díky němu byli stále veselí, protože se hodně smáli a byli taky náramně zdraví a spokojení. I královský lékař, důležitý pan doktor Horečka, nad tím vrtěl hlavou.
1: Vaše královská milosti, vyráčíte míti v tom trpaslíkovi talisman pro štěstí. Od těch dob, co je tu, neměla vaše jasnost rýmu ani kašel, ba ani červený nos.
2: Ano, ano, spokojeně kýval král hlavou. Náš malý zlatý drobeček Paleček nám přinesl štěstí. A vůbec se mu u nás nestýská, jako by tu byl odjak živa. Nechám vzkázat jeho otci, aby ho tu nechal na dobro. Dám mu za něj tolik cihel zlata, kolik si jen řekne.
0: Paleček ale slyšel každé slovo a polekal se. Chudáček snad uvěřil, že by zlato mohlo tatínka s maminkou omámit tak, že by ho prodali. Od té chvíle už nemyslel na nic jiného, než že musí ze zámku zmizet. Musí rychle pryč. Uteču dnes v noci na cestu, kudy jezdí voskové domakové lhoty, rozhodl se jednoho dne. U studny zastavují, koně napájejí, než se koně napijí, vylezu na kolo, z kola do vozu, schovám se do slámy a pojedu s nimi na naši stranu. Tajně se přichystal na útěk. Nazbíral si rozinky, suchary, mandle, aby měl jídlo na cestu. Všechno to svázal do ranečku. Ve skříni si připravil košily a hadí kalhoty, které mu darovali víly, a přibrousil si svůj dřevěný meč, kdyby se snad cestou musel bránit. Tak nachystaný čekal, až se setmí. Princezna Amoletka přišla večer k oknu, chtěla si ještě s Palečkem povídat, ale on se tvářil, jakože spí, a tak princezna odešla s nepořízenou. Konečně všecko všecičko na zámku utichlo a měsíc osvětlil krajinu. Teď a nebo nikdy, zašeptal Paleček a vystrčil hlavu z peřin. Hodina mého útěku nadchází. Schodil hedvábnou přikrývku a posadil se. Sehnul se prostřelíce až k podlaze, ale v tom něco zaslechl. Bystré Palečkovo ouško uslyšelo podivný šramot a vrzot. A zrovna pod ním, dole, jakoby ve sklepě. Paleček chvilku seděl, ani nedutal. Znovu se to ozvalo. Jakýsi tlumený, nepříjemný kovový zvuk. A v tu chvíli, chtě nechtě, Paleček změnil svůj plán. Tohle se musí vyšetřit dřív, než odejdu. Rozhodl se rázně a bylo po útěku. A jak to bylo dál a na co Paleček ve sklepě narazil, tak o tom si budeme vyprávět zítra. Dobrou noc.
3: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
4: Rádio Junior, velká pohádka.
5: Ač je to k nevíře, strašidla jsou stalíře. Tak se jmenuje pohádka se spoustou písniček a veselých zaklínadel. Všechno se v ní točí kolem strašidel, polévek, kouzelného flašinetu a začarované dcery Purkrabího, Lesněnky. Pohádku napsal Jaroslav Pacovský a v režii Karla Weinlicha účinkují Vladimír Hrubý, Pěra Kubánková, Zdeněk Kutil, Miroslava Hozová, Jan Kaniza a další. Krásné poslouchání.

0: Poslyšte píseň z kolovrátku o lese s místem zlověstným. Tam baba Maky v černém šátku zatočí s každým pocestným. V krčmě s ní žije další kujon, zákrzná, hrozná povaha. Loupežník strašný jménem Bujon, ten babě Maky pomáhá. Jenomže tohle všechno jsem nevěděl, když jsem šel hrát na pouť do Čimelic. Jinak bych si určitě v tom lese nesedl. Bylo takové krásné odpoledne. Ptáci zpívali. Houby voněly. No a mech byl měkoučký. Já se natáhnul, kolovrátek postavil vedle sebe. Oči se mi hned začaly klížit. Kde pak bych pomyslel, že za křovím číhá loupežník Bujon? A tak, když jsem se vzbudil, kolovrátek byl pryč. Ale Kliku tady ten zloděj zapomněl. No to jsem zvědav, jak si bude hrát.
1: To koukáš, co jsem uloupil. Hudební skříň. Zatímco ty si tady vaříš svoje začarované polévky. Co k ničemu, milá Magi? Nám přitáhne lidi jedině muzika.
2: To je řečí. Někdo najde v lese houby, někdo flašinec.
1: Loupežník nehledá. Loupežník loupí. Celý šik zbrojnošů jsem musel pobít. Houb bohatých kupců rozprášit a na cimpr-campr rozsekat smečku hlídacích psů.
2: Moc mluvíš, Bujone. Radši zahraj.
1: Moment. Jen co najdu, kde se to pouští. Moment. Nějaké tlačítko. Knoflík. Páčku.
2: Nebo Kliku.
1: No jo. Nebo Kliku.
2: Jako bych tě viděla. Ukradne flašinet a ještě špatně. Loupežník.
1: Jen počkej. Já na to přijdu. Slyšíš? Hraje.
2: Ha. Někdo v lese zpívá. Zmiz, Popleto. Poradím si sama.

0: Dobrý den, stařenko.
1: Vítej u nás, děvče. Ukáž, samé hříbky si nazbírala. To zbyla jistě v mlází u tří dubů, viď? Nebo u sovýho potoka?
0: Já se tady nevyznám, babičko. Hledala jsem, hledala a teď ani nevím, kam mě nohy donesly. U nás v zámeckém lese znám každý strom, ale tolik hříbků bych tam nenašla.
1: To v našem lese chodíváme na hříbky s kosou a nůší. Jen jsem si skočila do mlází, abych měla do polévky. A podívej.
0: A jej. Bramboračka s houbama.
1: Stačí říct, za chvilku bude hotová.
0: Náš kuchař dělá pořád samá holoubata. Žabí stehinka, hlemíždí omáčku, nadívané pěnkavy, ale pořádnou bramboračku jsme na zámku neměli ani nepamatuji.
1: Jestli ti rozumím, tak ty děláš v kuchyni na zámku.
0: A víš, že bych ráda. Aspoň bych si mohla uvařit podle své chuti. Jenže vařečka se prý pro dcerku Purkrabího nehodí.
1: Že mě to hned nenapadlo, ty krajky, ta suknice, ty jsi určitě lesněnka. A cože tak sama v lese?
0: Mně se v lese líbí. Jak můžu, jdu ze zámku pryč.
1: A nebudou tě schánět?
0: Však se do večera vrátím.
2: Humba, bahumba, humba, hum.
3: Ale na zámku už bylo zlé. Všichni hledali lesněnku. Scháněl ji učitel hudby, scháněla ji učitelka francouzštiny, až otec Purkrabí řekl, dám ji drábem vybubnovat po celé zemi a slíbím nálezci měšec dukátů, dům na náměstí a lesněnku za ženu.
2: Habry, babry, bandry, bahon!
3: Když šel dráb kolem mlýna, zaslechl jeho hlášení i mlynářův syn Divobý, nejsilnější chasník z okolí. Vzal svůj obrovitý kyj a vyrazil do lesa. A když se zastavil dráb na náměstí, zaslechl jeho hlášení rychtářův synek Chytrolín. Vzal rozum do hrsti a také šel. Zatím, daleko odtud, v černém lese v krčmě, se točila baba Magi kolem plotny.
1: Lesněnko, než bude polévka hotová, skoč mi pro pár polínek, ať mám do kamen.
0: Ráda, babičko.
4: Tak rychle, Bujone. Bujone, slyšíš?
5: Co je?
4: Podej mi knihu a čarodějné koření, honem.
5: Nasím ho tam radši víc.
4: Čary. Magi, houbles, močál, krčma, černý les. Ať tohle dívenka neví, že je lesněnka. Ať to neví ještě dnes.
0: Tady je dříví, babičko. Kam ho mám složit?
1: Sem, lesněnko, za kamna. A už si sedni, máme vařeno.
0: Dobrá, kdyby mě tak viděla Adelaida.
1: Adelaida?
0: Moje vychovatelka. Hned by spustila, nesluší se, aby dcera Purkrabího jedla z obyčejné misky. Obyčejnou lžící.
1: Yes, lesněnko, ať ti nevystydne.
0: A kdyby mě viděl Filip, ten by se jenom smál.
1: Filip? Kdo pak je to Filip?
0: No to je přece... Jak bych to jenom...
1: Však nemusím všecko vědět. Teď hlavně jes.
0: Pak mi dáš recept a já ho donesu. Komu? Vlastně?
1: Jenom jes a nemudruj.
0: Mně je najednou nějak divně. Co se to se mnou děje? Kde to jsem?
1: Kde bys byla? Přece tady.
0: Kde to je? ty? A kdo jsi ty?
6: To máš jedno, hlavně, že jsi v dobrých rukou, lesněnko.
0: Kdo to je? Lesněnka.
7: Výborně. Bujone, vylez. Podívej, co dokáže čarovná houbová polévka.
8: Na mou duši už ví houby. Bábo, to se ti povedlo. Teď je řada na mě. Nejdřív zamordovat, pak oloupit.
7: Hlupáku, vyběhla do lesa jen tak, nic nemá. Ale může nám sloužit. V noci bude jako víla vábit z lesa do naší krčmy. Pocestné čáry magi houbeles, močál krčma černý les, kdo tě v lese uvidí, kroky své ti podřídí, jako by ho ďábel nes.
3: A my se teď podíváme, kde se nám toulá zachránce divobí. Už se pomalu stmívá. A tamhle jde. A zrovna ke mně. Právě na to místo, kde mě Bujon loupežník okradl o můj kolovrátek.
9: Pozor, mládenče, ať mě neporazíš.
8: Nemůžeš si sednout jinam, dětku?
9: Jenom ne tak zhurta. Co pak si zač?
8: Jestli mě rozlobíš, tak si pěkně nadrobíš. Srazí tě můj kyj, já jsem divobý.
9: Těší mě.
8: Hele, když už tady překážíš, nepotkal jsi takovou holku?
9: Takovou?
8: Jo.
9: Ne, nepotkal.
8: Hron do toho. Už jsem prolez kdejakou houštinu. Gatě mám potrhané, nohy sotva vleču a nic.
9: Mně zase někdo ukradl mou jedinou obživu. Kolovrátek. Kdybys mi ho pomohl najít, pomohl bych na oplátku já tobě.
8: Taková třasořitka a chce pomáhat největšímu silákovi v kraji. To se ti povedlo. A vůbec, co je mi do tvého vlašinetu? Měl jsi zolíb hlídat. Jdi, hledej si ho sám.
9: Jak myslíš, chlapče?
8: Myslím, že si teď zdřímnu. A ať nikoho nenapadne zbytečně mě vyrušovat.
2: Humba, humba, humba, humba.

0: Holoubku, brku, brku, jsem nejhodnější ze všech bludiček.
1: Co je? Kdo mě budí? Je, ty jsi krásná víla. Počkej, kam jdeš? Proč na mě kýváš? Já tě nechci, já hledám lesněnku. Slyšíš? Proč mám za tebou běžet? Proč? Když za mnou běhají všecky holky ze vsi. Víš, kdo jsem? Divobíj Zemlína. Jestli na mě hned nepočkáš, tak... Už nemůžu. Tak kde jsi? Haló? Nehraj si se mnou, nebo... Aha, tady jsi se schovala.
2: Je tady někdo? Hola, hej.
1: Kde je? Slyšíš, bábo? Kde je?
2: Hledáš někoho, chlapče?
1: Já musel pořád za ní. Ten její závoj. Jakobych k němu byl připoutaný.
2: Kdo? O kom to mluvíš?
1: Ta víla přece. A teď zmizela.
2: Víl? Oh, chlapče, chlapče. Kde by se tu vzala víla? Máš mámení, pojď dál, si zesláblý, musíš se posilnit.
3: To jo, hlady sotva koukám.
2: Máš štěstí, jsi v krčmě, kde se vaří nejlepší polévky na světě.
3: Polévky? Radši bych viděl mísu jelit nebo špalek tlačenky.
2: Počkej, až ochutnáš polévku z raku. No pojď, pojď dál. Takovou si v životě nejet.
1: Jsem s ní, váhonem. Nebo začnou lítat třísky. Když mám hlad, tak se neznám.
2: Polévka se už vaří. Nebojí se.
1: Kdo se tady bojí? Víš, kdo jsem? Slyšela jsi někdy o Divobíjovi?
2: Ty jsi mlynářovic.
1: To bych řekl. Podívej se. No ty svaly. Když vyschne náhon a mlýnské kolo se zastaví, nasadím kliku a melu. Melu zrní vlastnoručně, jako v kafemlejnku.
2: Nepovídej.
1: Jednou jsem kýchl, a spadly tašky ze střechy.
2: Pozdrav, pánbu.
1: To ještě nic není. Jednou jsem vyrval ze země stoletý dub a lidi ve vsi mysleli, že je zemětřesení.
2: Kdybych to měla takového siláka, hned by byly rozsekané špalky na dvoře.
1: Tak já ti to předvedu. Nadělám z nich párátka.
2: Sekiru najdeš ve dřevníku.
1: Já sekám dříví. Pěstí.
4: Hej, bujone, podej koření. Slyšíš?
5: Jde z něj hrůza. Radši ho nech na pokoji.
4: Podavej a nemluv. Straš pytle. Čáry, magy, saň a drak. Já ti hochu vytřu zrak. Čtyři raci z klepety, ať je tvůj krok zakletý. Choď pospátku, jako... Rak.
1: Hotovo. Rozsekal jsem zároveň i kůlničku na dříví. Já když se do něčeho dám, tak lítaj třísky. A teď se pochlup ty, bábo.
2: Můžeš se posadit. Polévku máš na stole.
3: Radši jsem ještě nejet. Není špatná. A co přijde pak?
2: Pak? Pak přijde... Bujon.
3: Bujon, hovězí. Potom se můžu umlátit. Jsem s ním.
2: Poléz, poléz, otrapo. Přestaň se klepat strachy a ukaž, co umíš, loupežníčku.
5: Ne, já bych snad radši...
3: Co je to? Za maškaru? Kde se to tady vzalo?
2: No tak, dělej straš, pytle.
5: Já jsem
6: strašlivý loupežník a zabí jak bujon.
3: Jak dřív jsem neviděl takovýho tajtrlíka. Tak pojď blíž, ať si tě prohlídnu. Co pak bys rád? Peníze? Nebo život?
6: Obojí. Tak si to vezmi, bábovko. Ale pozor, ať nenarazíš na můj kýn.
4: Prosím vás.
3: Ty myslíš, že tě nedohoním? Co to? Jak to, že? Stůjte nohy! Kam jdete?
6: Hurá! Ustupuje, couvá přede mnou.
2: Poděkuji radši mé radší polévce. Heh, má sílu jako drak, ale couvá jako rak.
6: A rovnou donese?
3: Okamžitě mě vytáhněte.
6: Dej nám všechny peníze, co máš, pak uvidíme.
3: Kde bych vzal peníze? Kdybych měl peníze, sedím doma a neběhá po lesích.
6: Nemá peníze, tak ho aspoň zamorduju.
3: Puste mě, v té studené vodě na stydnu.
6: To byla petarda, až mě povalil, ale já mu dám.
2: Počkej. Třeba nám bude víc platný živý. Čáry, magi, povidlo, ať je z tebe strašidlo. Tvoje mocné kýchání všem ať hrůzu nahání. Couvej hezky jako rak, přitom kýchej jako drak.
6: Senzace. Přes den bude naložený v neckách, aby nám vydržel nostydlí a v noci vycouvá kýchat do lesa.
4: A právě v lese na Mechovém plácku se už se mnou tou dobou dohadoval Chytrolín.
7: Kdybys náhodou věděl něco o ztracené dívce, tak bych se možná podíval po tvém kolovrátku.
4: Ty myslíš jako lesněnku, dceru Purkrabího?
7: Nikoho jsem nejmenoval. Nemám rád zvědavce, kteří se pořád vyptávají. A ty jsi lesněnku viděl?
4: Neviděl. Ale viděl jsem divobíje zemlína.
7: A tak, divobíje. Podívejme. Slyšíš, dědo?
4: Slyším.
7: Ten váček je plný dukátů. Jeden tam cinká pro tebe.
4: A za co pak, chlapče?
7: Chci od tebe úplnou maličkost. Kdyby spotkal toho divobije, řekneš mu, aby šel domů, protože lesněnku už našel Richtářův syn Chytrolín.
4: A našel ji?
7: To ne, ale jistě ji najde. Komu jinému by se to mohlo podařit nežli mně? Na to nestačí síla, na to se musí hlavou.
4: Za lež se podplácet nedám.
7: Počkej, kam jdeš, dědo? Vždyť se dohodneme. Tak jdi, hlupáku. Teďka si zdřímnu a ráno lesněnku stejně najdu.

0: Krásná víla bude jistě nějaké pokušení.
1: Ale já se nedám. Já hledám bohatou nevěstu a ne přelud. Neboď mě sebou, já nechci. Ne.
0: Počkej, já na tebe vyzraju. Přetáhnu si čepici přes oči a přes uši. Tak. A už tě nevidím. Ani neslyším. Kam pak na chytrolína?
2: Apši!
1: Co to na mě couvá?
2: Apši!
1: Pomoc! Bouřka! Zemětřesení!
2: Apši!
1: Sopka na pochodu! Pomoc!
2: Konečně světýlko je...
0: Snad ne dokonce z restaurace.
1: Otevřte, otevřte. Haló, dobří lidé, je zlé.
3: Je, co pak nám to přivádí tak vzácného hosta?
0: To jsou mi otázky. Co pak asi přivádí lidi do krčmy? Hlad? Potřeba odpočinku? Ochrana před zlým počasím.
3: Prosím tě.
0: Zuří povětří.
3: Zuří?
0: Je tma.
3: To je.
0: Nohy neslouží. Tak jaké divení?
3: To všechno spraví znamenitá polévka z naší věhlasné kuchyně.
0: Polévka. Jaká polévka? Máte pro mě nějakou specialitu? Třeba rybí. Ačkoliv rybí ne, tu mají všude. Co takhle slepičí? Morkovou, chřestovou. Ne. Pozor. Mám chuť na želví.
3: Báječně. Když želví, tak želví. Na mou želví polévku dlouho nezapomeneš, hned to bude.
0: A cože tak sama v krčmě? Nebojíš se, babko?
3: Čeho?
0: Třeba strašidel.
3: Kde by se tady vzala?
0: A co takhle děvčata?
3: Děvčata?
0: Člověk se může zeptat, když je mladý, ne?
3: To je pravda. A mladý má posloužit starému, skoč mi do komory, prosul, do šlamy.
0: U nás ve městě si hosté prosul nechodí... Ale budiš.
4: Voda už se vaří. Bujone, podávej koření.
3: Čáry, magy, černá tůň, černý les a černý kůň. Kam tvé kroky zamíří, jako želva v krunýři, pomaloučku jen se suň.
0: Co říkáš? Tady je ta sůr.
3: Nic. Jenom, že je polévka už hotová.
0: Ha. Voní pěkně. Myslel jsem si, že se jen tak vychloubáš.
3: Yes. Hlavně, že ti chutná.
0: Což o to. Rád bych. Ale najednou mám ruce jako z olova. Oči by jedly a ruce sotva lžíci unesou.
4: Slyšíš, Bujone, co dokáže želví polévka?
5: Slyším a už se hrnu. To bude loupeníčko, loupení. Ruce z úru, rychle.
0: Mně to rychle nejde.
5: Abych ti nepomohl. Peníze nebo život.
0: To... Radši peníze.
5: Necháš ti ruce nahoře.
0: A jak si mám asi sáhnout do portmonky?
5: Víc nemáš?
0: Ne.
4: Víš vůbec, co stojí taková želví polévka?
5: Nemá peníze, má boty. Zout. Necháš ti ruce nahoře.
0: A jak se mám zouvat?
5: Já si tě zuju sám. Jsi na mě nějak Moc chytrej.
6: A v čem budu chodit?
5: Dám ti svoje.
6: Takové křápy.
5: Panečku, to se to kráčí v nových polobotkách, bábo. Pojď si zatancovat.
6: Au, au, au.
5: Stůj, co se děje?
6: A, jsou mi malé, tlačí, au.
5: Fuj, takhle člověka vylekat.
3: A máme nové strašidlo. V noci mu hezky nazujem křápy a půjde strašit do lesa.
6: Au.
3: Čáry, magie, černý stín, staň se bratrem Meluzín. Kvič a kvílej, ryč a skuč. A stromy svou hlavu tluč.
5: Humbabababababa, humbabababa.
1: Tak už i chytrolín skončil v pasti. A já se pořád toulal lesem bez kolovrátku. Najednou jsem zaslechl rány sekirou a zpěv.
7: Na světě je lidí spousta, kteří rádi dobrá jsou.

0: A tady je veselo, tady se ohřeju u písničky.
1: Dokud je dřevo, tak má dřevorubec co dělat. A dokud je co dělat, není zle.
0: Já jsem na tom hůř. Šel jsem do vsi na pouť vyhrávat k tanci, ale ukradli mi kolovrátek, jenom klika mi zbyla.
1: Jaká pak by to byla pouť bez muziky, dědo? A v našem lese, že tě ukradli?
0: Tamhle za kopcem.
1: Na mítině?
0: Uh-huh.
1: Slyšel jsem, že se tam dějou divné věci. Ale já se tam vypravím. To by tak hrálo, aby se na pouti nehrálo.
0: A ty se nebojíš?
1: Kdo se bojí, nesmí do lesa a dřevorubec Filip je v lese doma.
0: Troufáš si? Ale jakou budeš štít odměnu? Já mám v kapse jenom jehličí.
1: Víš co? Zahraješ mi na pouti solo.
0: Platí. A ještě něco. Tady máš kliku od kolovrátku. Jestli ho najdeš a budeš v nesnázích, zahraj. A uvidíš.
1: Tak držte palce, dědečku.
0: Filip si vzal kliku a vydal se na cestu. U potoka ho zastihla tma. A jak se setmělo, zaslechl i on ten známý hlas.

0: půl obrat, úkrok, pirueta. A ještě můj tanec ho mám.
1: Hej, počkej, Vílo. Haló, vrať se. Podívej, ztratila si závoj. No, když nechceš, budu mít památku.
0: Vrať mi ho, prosím tě.
1: Vrátím, ale jenom proto, že jsi moc podobná jednomu děvčeti od nás. Kdybys neměla ty rozpuštěné vlasy a kdyby nebyla tma, skoro bych řekl, že jsi lesněnka.
0: To je taky nějaká víla.
1: Ale kde pak víla? To je dívka, do které jsem se zamiloval.
0: Ty jsi zamilovaný. Povídej mi o tom. Jaké to je?
1: Jednou se mi natrhal Petr klíče a ona mi za ně dala pusu. Od té chvíle na ní pořád myslím. V noci se mi o ní zdá. Když ji potkám, srdce mi vyskočí až do krku, zčervenám a koktám. No, a to je láska.
0: A co tomu říká ona?
1: Neví o tom. A to je dobře. Asi by se mi vysmála. Prosím tě, vždyť to je dcera Purkrabího. A já jsem dřevorubec.
0: Škoda, že nejsem lesněnka. Jak bych byla šťastná, kdyby mě někdo měl rád.
1: Tady máš závoj. A zaspívej ještě.
0: Děkuju. A ty zavři oči a počítej do 10. Kdyby ses na mě díval, musíš za mnou. A zle bys dopadl.
1: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A co je zas tohle?
2: Boj se, boj se, boj. V tomhle lese straší, je násilí roj, samý strašní braši.
3: Hepci!
2: Boj se, boj se, boj, který pak čertě sem zadá. Je násilí roj, už jsme ti všichni v patách.
4: Já jsem divový, chodím pospátku.
5: Já zase chytrolín, chystám ti oprátku.
3: Bum!
4: Já jsem divobý, jdu na tebe skýje.
5: Já zase chytrolín.
2: Společně na tebe boudu šijem. Boj se, boj se, boj. V tomhle lese straší. Je násilí roj. Strašní braši. Boj se, boj se, boj, který pak čertě sem zadá. Boj se, boj se, boj, už jsme ti všichni v patách.
3: Lepši!
1: Co to provádíte?
6: Začni se bát dřív, dež bude pozdě.
1: Já se mám bát? Já? Dejte si pozor. Nebo vezmu tadyhle kliku a majznu vás, že uvidíte.
7: Má kliku.
8: A maky s bužonem flašinet.
1: Tak moment. Jaké magy? Jaký bujon?
8: No přece bujon. No to je polívka, vývar. Do toho magy, polévkové koření a je to.
9: A ty polévky vaří baba v krčpdě, kde bydlí taky ten lůk.
6: Co mě strašíš?
8: Málem se spotřekl.
1: Tak to vaše kýchání a kvílení... Jo, tak toho jsem se měl bát. Promiňte, vážená strašidla, ale já jsem myslel, že ty jsi nastydlý a ty, že máš malé boty.
6: No, trochu to tak je.
10: Ani ne tak trochu, jako opravdu.
1: V tom případě se snadno dohodneme. Já vás bavím trápení a vy mi řeknete, kde najdu kolovrátek.
7: To by šlo, co říkáš, chytrolíne.
8: Když to dokáže.
1: Máš štěstí, že mám velké holinky. Pojď, vyměníme si je.
8: Je. Prima. Jsem v nich jako v pokojíčku.
1: A ty, strašidlo ukejchaný, tady si vezmi čepici a šálu. Zahřeješ se a bude po rýmě.
6: To je teplíčko.
8: To je pohodlíčko.
1: A kde je kolovrátek?
6: V krčbě baby Bagy a loupežníka Bujona.
1: A kde je ta krčma?
8: Na mítině. U pěti borovic.
1: Prima.
6: A dej si v krčbě radši polévku. Je výtečná.
8: Nebo želví, ta je...

0: strašidla nezahálej. Další oběť. Připrav se. Zůstaneš v krčmě jako host.
1: Dobrý den. Mám žízeň. Nebyla by troška čaje?
2: Tohle je proslavená hospoda, kde dělají nejlepší polévky v celém kraji.
0: Ano, správně. Mým polévkám nikdo ještě neodolal.
3: Dobré jitro.
4: Ty moc nemluv a uklízej.
1: Máš tu hezké děvče. Kdyby sundala ten šátek, řekl bych, že ji od někud znám. Jak pak ti říkají?
0: Nijak. Je to služka.
2: Služka. Je služka. Ty jsi host. Já jsem host. Krčmářka je krčmářka. A co potřebuješ víc vědět?
1: Já tě třeba služka. Mně se líbí. Jak se tak na ně dívám, kdyby měla závoj, mohla by z ní být krásná víla.
3: Pcha. Víla.
4: Co se tady nakrucuješ a zdržuješ hosty? Tamhle koukej otřít prach na polici.
0: A co ty? Nedáš si polívečku? Můžeš si vybrat třeba račí specialitu?
4: Nešiko, okamžitě ty střeby seber.
3: Já nechtěla, talíř mi vyklouznul.
1: Nezlobte se na ní. Pomůžu jí. Tady je ještě střípek.
3: Nejez polévku, nebo s tebou bude zlé.
1: Tak. A je to. A talíř připište na můj účet.
0: No dobře, dobře. Víš co? Přichystám ti račí polévku.
1: Račí? Radši ne.
0: Ne? Tak to máš určitě chuť na želví.
1: Želví. Tu radši...
0: Tak radši.
1: Taky ne.
0: Taky ne. A houbovou?
1: A houbovou taky radši ne. Čaj.
0: Čaj?
1: A na nic už nemám chuť. Jen si trošku natáhnout nohy, abych si odpočinul.
0: Koukám, koukám, odkud máš ty boty?
1: Tyhle křápy jednomu ubožákovi byly malé. Běhal po lese a naříkal, tak se mu je vyměnil za větší.
2: Ale to jsou přece... Krčmářko, dostal jsem chuť na polévku.
4: Jakou si dáš?
2: Zabíjačkovou.
4: Správně. Myslela jsem si to, tady je.
2: Zabíjačková. Ta mi dává sílu a basta fidly. Tak ty jsi s chlapečku myslel, že nás vypečeš. Že nám vytřeš zrak nebo dokonce vypálíš rybník. Tak to ne. Už tady byli jiní kabrňáci. Mlynářův syn divobý, známý lam železo. Richtářův syn chytrolín, nepřekonatelný filuta. A co jsme z nich udělali? Strašidla. A co uděláme s tebe? Mrtvolu. Dupnu jen, a co bys řek, bude z tebe masnej flep. Jen co uslyšíš můj zpěv, bude z tebe hrstka plev. Mám už mnoho na svědomí, ne mě nikdo neoblomí. Já jsem černých lesů pán, bujón, bujón, grobián.
1: Co se dá dělat? Vyhráli jste. Ale dřív, než mě zamorduješ, můj přemožiteli. Statečný loupežníku. Po strachu všech lesů. Splň mě, ubohému, slabému a poraženému poslední přání. Rád bych si ještě před smrtí zahrál na kolovrátek.
4: Bohužel, kolovrátek nemáme. Trdlo, co to zas provedla? Schodila vázu a závěs. Zmiz do komory, ať už tě nevidím.
1: No a právě za závěsem bych s dovolením jeden kolovrátek viděl. Prosím, splňte mé přání.
2: Ale klidně. Jestli na tenhle kolovrátek zahraješ, tak ti slibuju, že dokud budeš hrát, neskřivím ti na hlavě ani vlas.
1: Tak já to zkusím.
4: On má kliku.
2: Ale já mám zas nějaké cukání v nohou.
4: Já už to taky nemůžu vydržet. Já tancuju.
2: Já taky.
4: Bujone, nešlap mi na nohu.
2: Okamžitě přestaň hrát, jej moje rybma.
4: A co moje zraducha?
2: A můj ischias.
4: A moje všecko.
2: A má kuří oka.
4: Já už nemůžu.
2: Přestaň hrát a necháme tě naživu.
4: A všecko ti splníme.
5: Slibte, že napravíte, co jste spáchali.
4: Slibujeme.
1: Tak spusť. Ale pozor, držím ruku na klice.
4: Čáry, magi, houbeles, močál, krčma, černý les. Čáry, magi, černobíl, ať je každý tím, čím byl, ať je, čím byl ještě dnes. Divobí, ať je zase z mlýna synem a chytrolínem.
1: To už si skončila?
4: A co bys ještě chtěl?
1: Vědět, kdo je ta víla, co ti tady uklízí?
4: Ta služka.
1: Dělej, mám ruku na klice.
4: Tamhle ta panenka. Ať je z ní lesněnka.

No, a tak jsem dostal zpátky svůj kolovrátek. Půlkrabí lesněnku. Jenže tu si vzal brzy Filip za ženu. Chytrolín a divobilí se vrátili domů. A baba Magi a loupežník Bujon putovali do Šatlavy. Ale Magi musela uvařit ještě naposledy jednu kouzelnou polévku pro Filipa a lesněnku. Jakou? No přece... rajskou.

0: a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Znáte děti z Bullerbynu? V 15-dílné četbě na pokračování je právě teď uslyšíte. Bullerbyn je malá vesnička, kde jsou 3 statky a kromě dospělých tu žije pouze 6 dětí. Kluci Lasse, Bosse a Ole a holky Anna, Brita a Lisa. A právě 7letá Lisa vypráví, co společně prožívají. Každodenní příhody ze švédského venkova vám ukáží, jak dobré je mít dědečka nebo aspoň psa, že je potřeba objevovat nová naleziště jahod, kutat tajné chodby, budovat domečky a samozřejmě nocovat na seníku. Přátelství a dobrodružství vykukuje z každé věty slavného příběhu. Účinkuje Barbora Hrzánová, napsala Astrid Lindgrenová, překladatel Břetislav Mencák, režie Aleš Vrzák, připravila Vladimíra Bezdíčková, mistr zvuku Tomáš Pernický, dramaturgie Petr Gojda.

Ana a já jdeme nakupovat. Obchod, kde nakupujeme cukr a kávu a podobné věci, je ve Sturbínu blízko školy. Když maminka něco potřebuje, musím jí to většinou nakoupit, když jdu ze školy. Ale jednoho dne o velikonočních prázdninách potřebovala maminka různé věci a tak mi řekla: Liso, nedá se nic dělat, musíš se běhnout dolů a nakoupit mi. Bylo krásné počasí a já jsem si myslela, že je to docela příjemné jít nakupovat. A tak jsem řekla, a co mám koupit? Maminka řekla, že bude asi nejlépe, když to napíšeme. Ale nemohli jsme najít pero a proto jsem řekla, ale co, však já si to budu pamatovat. A tak mi maminka začala vypočítávat všechno, co mám koupit. 20 deka kvasnic a kousek falunské uzenky té nejlepší, balíček zázvoru, kartonek šicích jehel, rybí konzervu, 10 deka sladkých mandlí a láhev octa. Dobře, dobře, však já na nic nezapomenu, řekla jsem. V tom vrazila do kuchyně Ana a ptala se, jestli bych s ní nešla do vsi nakupovat. Haha, řekla jsem, právě jsem se tě taky chtěla jít zeptat. Ana měla svou novou červenou čapku a na ruce košík. A tak jsem si vzala svou novou zelenou čapku a na ruku košík jako ona. Ana měla koupit mýdlo a balíček křupavého chleba, půl kila kávy, kilo kostkového cukru a 2 metry gumové tkanice. A pak ještě kousek falunské uzenky, té nejlepší, zrovna jako já. Ana si taky nenapsala, co má koupit. Než jsme se vydali na cestu, letěli jsme ještě k dědečkovi. Nepotřebujeli něco v obchodě a dědeček nás prosil, abychom mu koupili trochu cukrkandlu a láhev kafrového mazání. Právě když jsme už stáli před brankou a chtěli odejít, vyběhla Olova maminka z jejich předsíně. Jdete do obchodu? Křičela. Jdeme. Holčičky zlaté, nekoupili byste mi taky pár věcí, zeptala se. Řekli jsme, že rádi. Chtěla, abychom jí koupili cívku nití 40 a krabičku vanilkového cukru. A počkejte, co jsem to ještě chtěla, řekla a začala přemýšlet. Kousek falunské uzenky, té nejlepší, navrhla jsem. Ano, to je ono, řekla Olova maminka. Jak si to mohla uhodnout? Cítili jsme se trošku neklidné, jestli si na to všechno vzpomeneme. Nejdřív jsme šli a jedna druhé jsme všechno vypočítávali, ale pak nás to omrzelo. Vedli jsme se za ruce, mávali jsme svými košíčky a slunce svítilo a stromy moc hezky voněly. Zpívali jsme z plných plic. Kousek falunské uzenky, té nejlepší. Kousek falunské uzenky, té nejlepší. Občas jsme si zpívali na melodii, při které se dalo dobře pochodovat. Když jsme konečně přišli k obchodu, uvnitř bylo hodně lidí, takže jsme dlouho čekali, než na nás přišla řada. Vlastně jsme museli čekat ještě déle, protože dospělí si určitě myslí, že děti mohou čekat v obchodech kdo ví jak dlouho. Tlačí se vždycky dopředu. Ale nakonec přišel do krámu obsluhovat i strýček Emil. Toho známe. Začal se vyptávat, jak se nám daří v Bullerbinu, kolik jsme snědli vajec o Velikonocích a nebudeme-li se už brzo vdávat. To tedy určitě nebudeme, řekli jsme.
A co ráčí dámy dnes nakupovat, řekl strýček Emil. On mluvil vždycky takhle bláznivě, ale já ho mám přesto ráda. Má malý zrzavý knírek a za uchem pero. Nabízí nám vždycky kyselé bonbóny, které má ve velké plechovce. Nejdřív vyjmenovala Anna všecko, co měla nakoupit pro maminku a pro dědečka. A strýček Emil vážil a balil. Potom jsem přišla na řadu já, abych vyjmenovala, co budu chtít pro maminku a pro Olovu maminku. Já i Anna jsme si hrozně lámali hlavu, abychom na nic nezapomněli. Pak nám strýček Emil nabídl kyselé bonbóny a my jsme odešli. Když jsme ušli hezký kousek cesty a byli jsme právě na rozcestí, kde odbočuje cesta do Bulerbinu, řekla jsem, ano, nevzpomínáš si, jestli jsem kupovala kvasnice? Anna si vůbec nemohla vzpomenout. Začali jsme ohmatávat všechny balíčky v mém košíku, ale nebylo tam nic, co by připomínalo kvasnice. Museli jsme se vrátit do obchodu. Strýček Emil se nám smál, dal nám kvasnice a nabídl nám ještě jednou kyselé bonbony. Pak jsme odešli. Právě když jsme se zas dostali k rozcestí, vykřikla Anna: ach, dědečkovo kafrové mazání. No tohle jsem v životě neviděla, řekla jsem. Museli jsme se zase vrátit do obchodu. Nedalo se nic dělat. Ach, jak se nám strýček Emil zase smál. Dal nám kafrové mazání a ještě víc kyselých bonbonů. Když jsme znovu přišli na rozcestí, vypadala Anna už tak vyděšeně, že mi jí bylo opravdu líto. Lizo, řekla, já jsem si skoro jistá, že jsem nekoupila cukr. Ano, řekla jsem, nepovídej mi, že jsi nekoupila cukr. Jak bys pro boha mohla zapomenout na cukr? Zase jsme ohmatávali věci v Anině košíku, ale nebylo tam nic, co by v nejmenším připomínalo cukr. Strýček Emil se div za pultem nesvalil, když nás zase uviděl. Ale cukr jsme dostali a ještě hodně kyselých bonbónů. Bude asi nejlíp, když si vyndám pro jistotu ještě jednu plechovku bonbónů, řekl strýček Emil, protože na tohle padne asi celý sklad. Ne, my teď už nepřijdeme, odpověděla Anna. Než jsme přišli na rozcestí, řekla jsem. Ano, my teď to rozcestí oběhneme. To je jediný možný způsob. Jinak přijdeme na další věci, které jsme zapomněli. A tak jsme rozcestí oběhli. Šlo to přece dobře, řekla Anna. Konečně jsme doopravdy šli domů. Byl to skutečně příjemný den, jeden z prvních dnů, kdy je teplo. Slunce svítilo a v lese to vonilo. Já myslím, že bychom si zase mohli trochu zaspívat, řekla Anna. A tak jsme zpívali. Začali jsme zase píseň Kousek falunské uzenky. Znělo to stejně hezky jako předtím a Anna řekla, že bychom tu píseň měli zavést ve škole a že by se mohla zpívat na slavnosti po zkouškách. Zpívali jsme a zpívali, zatímco jsme se pachtili do kopců k Bulerbinu. A pak, právě když jsem zamečela kousek falunské uzenky, opravdu zvlášť krásně,
Vzala mě Anna za rameno a vypadala úplně zděšeně. Lizo, řekla, vždyť my jsme falunskou uzenku nekoupili. Sedli jsme si na kraj cesty a dlouho jsme mlčeli. Pak řekla Anna, že by si přála, aby nikdo nikdy nezačal dělat falunské uzenky. Ach jo, my jsme přece jen neměli obíhat to rozcestí, povídám. Museli jsme jít nazpátek, ano, nedalo se nic dělat. Uf, jak to bylo mrzuté. Už jsme nespívali. Anna řekla, že už si vůbec nemyslí, že by ta píseň o falunské uzence byla vhodná pro zpívání na slavnosti při zkouškách. To teda ne, řekla jsem. Ani na slavnosti, ani jindy. Taková hloupá píseň. Když nás strýček Emil uviděl, chytil se za hlavu a běžel pro novou plechovku s kyselými bonbony. Ale my jsme řekli, že děkujeme, že už bonbony nechceme. Ach tak, řekl strýček Emil, a co byste rádi? 3 kousky falunské uzenky, té nejlepší, řekli jsme. Jestli vůbec může být ještě nějaká, která je dobrá, mumlala Anna. Vláčili jsme se domů, ale když jsme docházeli na rozcestí, Anna se ohlédla a řekla, na mou duši, tamhle jede Johan ze Mlýna se svou starou, ošklivou hnědkou. Johan byl mlynář ze Mlýna, který stojí hezký kus cesty za Bulerbinem. Můžeme se svést, křičeli jsme, když k nám dojížděl. Co byste nemohli, řekl Johan. Vyskočili jsme na náklad za Johanem a jeli jsme tak až domů do Bulerbinu. Když jsem přišla do kuchyně k mamince, řekla, to je hrůza, jak ti to dlouho trvalo. Nediv se, řekla jsem, když se má nakupovat tolik falunských uzenek. Když maminka vyndala všechny věci z košíku, řekla, šikovná holka, na nic nezapomněla. Díváme se na Hastrmana. Silnice vlastně končí v Bulerbinu, i když dál vede úzká a špatná menší cesta přes les k Johanovi do Mlýna. Johan je malý, podivný děda. Bydlí docela sám v domku hluboko v lese. Hned vedle má svůj mlýn. Ten leží na potoce, který se jmenuje Vrbový potok. A není to nějaký klidný a tichý potůček, jaký máme u nás v našem hájku. Kde pak? Je samá peřej a samý hukot a má prudký proud. Jinak by tam taky samozřejmě nemohlo být mlýn. Velké mlýnské kolo by se totiž netočilo, kdyby voda ve Vrbovém potoce neměla tak na spěch, aby se dostala dopředu. Jen málo lidí si dává semlít obilí v Johanově mlýně. Jenom my z Bulerbinu a pak ještě někteří, co bydlí za lesem. A tak je tam Johan často sám. U něho je zvláštní, že nemá rád dospělé. Má rád jen děti. Když k Johanovi přijdeme, tak mluví v jednom kuse, ale když přijdou dospělí, to neřekne ani slovo, jenom když se ho na něco ptají. Jednoho dne, letos na jaře, řekl tatínek Lasovi, že pojede do mlýna s několika pytli žita, které se musí semlít. Prima,
řekli jsme všichni, to pojedeme taky. Máme starou vranou kobylu, která se jmenuje Svea. Tu kobylu má tatínek už strašně dlouho a ani trošku se nebojí nechat nás kočírovat. Říká, že Svea je chytřejší než všechny děti z Bullerbynu dohromady. Dva pytle žita a k tomu my všechny děti, to byl pořádný náklad. Svea se ohlížela a tvářila se trochu nespokojeně, ale las se práskl opratěmi a řekl: hele, Sveo, teď už žádný hlouposti. A jelo se lesní cestou. Je pořádně hrbolatá a samý dolík a tak jsme do sebe v jednom kuse vráželi, když vůz skákal po kamení. Ale tomu jsme se jen smáli. Johan měl velkou radost, když jsme přijeli. Šli jsme s ním do mlýna. Chodil celou tu dobu po mlýně a pochychtával se a tvářil se nějak lišácky. Když jsme tam složili pytle a všechno si prohlédli, sedli jsme si na trávník před mlýnem a Johan začal vyprávět. Neměl si asi už kolik dní s kým povídat, protože mluvil víc než kdy jindy. Johan říká, že ve mlýně bydlí malý skřítek. Obyčejně je hodný, ale někdy provádí uličnické kousky. Popadne třeba mlýnský kámen a drží ho, takže se nemůže točit. Nebo taky chytne pytel mouky a vysype ho na podlahu. Jednou, když Johan přišel hodně brzy ráno do mlýna, dostal od skřítka pohlavek. Jenom zahlédl, když překročil práh, jak se jakoby zablízklo a skřítek v tom okamžení zmizel. Ale většinou je hodný. To pak ve mlýně zametá a uklízí. Ano, ten mlýn je doopravdy zvláštní místo. Za Johanovým domkem je malá travnatá mítina. Johan říká, že tam tančívají víly. Sedává ve svém přístěnku a dívá se na ně skrz roletu. Když víly Johana uvidí, okamžitě zmizí. Johan viděl taky lesní žínku. Stála za borovicí a vystrkovala hlavu a smála se, že to bylo slyšet po celém lese. Ach, jak musí být Johan šťastný, když tohle všechno viděl. My jsme o tom slyšeli už mockrát předtím, ale Johan nám to znovu vyprávěl, když jsme tam teď seděli v trávě. Víte, koho jsem viděl dnes v noci? Řekl Johan a skoro šeptal. Ne, to jsme přece nemohli vědět. A Johan nám vypravoval, že viděl Hastrmana. A kde jste ho viděl? Zeptal se Lasse. A Johan nám řekl, že Hastrman seděl na kameni v potoce hned pod mlýnským rybníčkem a hrál na housle tak krásně, že se Johan neudržel a dal se do pláče. A hned nám ukázal kámen, kde Hastrman seděl. Ale už tam neseděl. Ukazuje se jen v noci, řekl Johan. A chodí sem každou noc, ptal se Bose. Chodí takhle na jaře. Vždycky v noci hraje. To je jeho zamilované místo, řekl Johan. Svea chtěla, aby se jelo domů. To bylo na ní jasně vidět a tak jsme se s Johanem rozloučili.
Ach, jak své cestou domů běžela. Najednou řekl Lase. Dnes v noci jdu do mlejna podívat se na Hastrmana. Chcete někdo jít se mnou? Nejdřív jsme si mysleli, že si z nás dělá legraci, ale nedělal. A tak řekli Bose a Ole, že by se šli na Hastrmana podívat taky. Dobrá, řekl Lase. Jestli s námi holky jdou nebo ne, to je vlastně jedno. A proč bychom neměli jít s vámi, smím-li se ptát, řekla Brita. Ano, to říkám já taky, přidala se Anna. Pro mě, za mě, řekla se. Vy přece potřebujete vidět nějaký Hastrmany, však jste jich v životě moc neviděli. A ty jsi už nějakého viděl? Zeptala se Brita. Na to Lase neodpověděl, jen se zatvářil záhadně, jako by byl už viděl Hastrmanů na tucty. Lase řekl, že se za Hastrmanem vypravíme pozdě v noci. Dohodli jsme se o tom ještě na voze. Lase říkal, že bude nejlíp vůbec se doma nedovolovat. Bylo by prý nejlíp dovolit se až potom, to, že by bylo nejjistější. Lase má starý budík a tak nám slíbil, že nás všechny vzbudí. Pozdě v noci jsem se probudila a Lase stál u postele a tahal mě za vlasy. Vyskočila jsem rovnýma nohama. Večer, než jsme šli spát, udělal Lase zařízení, aby mohl vzbudit Britu a Anu. Uvázal na provázek kámen. Ten položil na podlahu v Britině a Anině pokoji a pak protáhl provázek oknem v mém pokoji. Můj pokoj je právě naproti pokoji Brity a Any a domky jsou hodně blízko. Když pak Lase začal tát za provázek, kámen začal u Brity a Any poskakovat. A tak se probudili. Probudit Ola byla jednoduchá věc. Stačilo přelézt po lípě, která stojí uprostřed mezi Sir Gordonem a Melan Gordonem. Kluci tudy vždycky lezou, když jdou k sobě na návštěvu. Myslela jsem, že maminka a tatínek se určitě probudí, jak schody vrzaly, když jsme se po nich plížili dolů. Ale neprobudili se. Nikdy v životě bych se neodvážila jít sama v noci lesem, protože v noci je les úplně jiný než ve dne. A tak, když jsme šli tou cestou ke mlýnu, držela jsem se pevně Anny a Brity. Představte si, že když jsme byli už tak blízko, že jsme slyšeli hučet potok, měla jsem sto chutí rozběhnout se zase domů. Ale Lase byl hrozně umíněný. Teď se musíme plížit jeden po druhém dopředu a podívat se na Hastrmana, řekl. Jeden po druhém? O, to ti pěkně děkuju, odsekla jsem. Než bych se plížila sama dopředu, to toho radši nechám. Ty jsi ale hloupá, řekl Lase. Nemůžeme se tu přece vyrojit jako na školním vejletě a poprosit ho, aby nám dovolil na něj zevlovat. Tak se tedy budu plížit sám. Ole a Bose se dohodli, že se budou plížit spolu. A Brita a Anna a já jsme se chtěli plížit zvlášť. Ale ach, jak mi srdce tlouklo. Já se budu plížit první a prozkoumám to, řekl Lase. Když tam Hastrman nebude, křiknu na vás. Počítejte dosta. Když do té doby nekřiknu, takhle jste za mnou. Protože to znamená, že tam Hastrman opravdu je. A pak se odplížil. Ah, jak se mi zdál odvážný.
My jsme zatím leželi v mechu a počítali a já si málem přála, abych uslyšela Lase křiknout, protože čím víc jsme se blížili ke stu, tím víc mi tlouklo srdce. A žádné křiknutí nebylo slyšet. To tam Hastrman je, řekl Bose. A tak se plížili on a Ole jedním směrem a Brita a Anna a já druhým směrem. Myslím, že z toho umřu, řekla Anna. Pak se objevil mlýn a mlýnský rybníček a potom... Potom ten kámen a on tam seděl. Hastrman tam seděl a hrál. Bylo to slyšet úplně slabě v tom hučení vody. Ani vidět ho nebylo moc jasně, protože byla pořádná tma. Ale seděl tam, na mou duši. Ach, už ho vidím, šeptala Anna. Slyšíš, jak hraje, zašeptala Brita. To ale zní jako housle, šeptala jsem já. A co to hraje? Počkej, hraje Shromáždění u pumpy, řekla Brita. No tohle, řekla jsem. Ano, na mou duši hrál Shromáždění u pumpy. To byl ale veselý Hastrman. A nebyl to nikdo jiný než Lase, který tam seděl na kameni a hrál na hřeben. Ale viděli jste aspoň Hastrmana, řekl nám potom. Bose řekl, že až bude trochu větší, že Lase zbije.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

říkej. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak jsi chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kde radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit,

to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

Lesníci svou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: idej. Jsem cukr, dej jsem krouty, seď. Formáku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Pešník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě vošklubem.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

jdem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

Kreško se jí doma žije. Bratře Černé, chod se kije.

0: můžu?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít.
2: Pane vedoucí, můžu napsat rodičům.
1: Ale nesmí to odporovat táborovému řádu.
0: Můžeš tvoje těchovy dostat?
1: Můžeš si dělat, co budeš chtít. Ale nelez ke kravám přes ohradu.
0: Můžu jít na ping-pong.

0: lepší ho není.
1: Ale vedou ti v užuši, jít ožižnout bimbiáda.
0: Nic.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.
4: Možná na ty fousy.
5: Hele, malá vidro.

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme, popůjdeš.

0: si tu pozor.
1: A nehádejte se, prosím vás.
2: Nehádejte se, prosím vás.
1: A nehádejte se, prosím vás, teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, tak

Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Tak, pane řidiči, něco jste pil, ale to jste nás opravdu nepotěšil.

しい。

들아. 예. 에이, 진짜 멸모지. 썩고 싶어.

0: pořádku dnešnímu?
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak až?